0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo.

0: Máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Spinkej můj malý, noc už ti balí sen. Na víčkách, po špičkách blíží se den ven. Peřina dýchá, ospale kýchá prach. Přines ho měsíc, sebral ho hvězdám.

0: to jsem blázen. Tak koupil jsem to jako chrta a ono mi to pořád nosí domů karkulky.
1: Ha, mlynář.
2: Ženo, nech těch svých 1000 blesků.

0: Casa Session.
1: James C.

jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Nehraji. Píky, píky na hlavu, já už s váma nehraju. Samuraji na mumraji, o uši mám obavu. Samuraj nerozumí, nechce nebo neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji.

Zdá se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši sluší.

Nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88

krátery posetou. Jsem jako měsíc slunečních, přesto jsem planetou. Mám 88 dní.

0: štěňátko, ptakopiska, jmenuje se
1: Takopiskátko.
2: A štěňátko klokana, jmenuje se
1: Klokaňátko.
0: A štěňátko ježu.

Motor.

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Jen jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlím kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej.

0: buio per clacciarlo io.
1: Mě zase loupá v kříži.
2: Rádio Junior.

0: řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie. Převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrlič, jdu spát.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Mario Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic ptát.

0: A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Hej, není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: Rádio Junior.
1: Jsou hvězdy a pod nima svět a na něm lidi, co po něm šlapou.
2: Každej svou cestou už nesčetně let, někdy ví, kudy

0: Jirkou Kohoutem.
1: Parádní probouzení, holky a kluci, 6. hodinka odbyla, je tady čtvrtek a dnes nás čeká pohádkové probouzení. Více prozradím hned, jak zjistíme, co se děje kolem nás a jaké dnes očekávat počasí. Příjemné probouzení a hezký vstup do nového dne od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout.
2: Rádio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Výtvarný projekt, který vznikl spoluprácí dětí, teenagerů a osobností současné české výtvarné scény, propojí v sezóně 2026-2027 kulturní centrum Vzlet v pražských Vršovicích. Výsledek, výstavu nazvanou Slova, která mění svět, tvůrci představí dnes a zahájí tak sezónu vzletu. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, na horách trošku zaprší. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Rumcajs, Manka a Cipísek, to je les Řáholec a hlavně město Jičín a právě o Jičín město pohádek dnes půjde. A nejenom dnes, také zítra, v sobotu i v neděli. Jak to? Zjistíme v průběhu dnešního ranního restartu.

Slavnostní zahájení 36. ročníku festivalu Jičín, město pohádky s podtitulem Hájajá proběhlo ve středu, tedy včera. No a celý zahajovací den provázela atmosféra pohádkových lesů, hájů a lesních bytostí. Hlavní body programu probíhaly následovně. Takže v 16.30 vyrazil pohádkový průvod masek a zaplnil ulice města lesními bytostmi, pohádkovými postavami a hubou. Oficiální zahájení a předání klíčů, to proběhlo následně v zámeckém parku a během tohoto ceremoniálu starosta města tradičně předává symbolické klíče od Jičína dětem, které nad ním přebírají vládu až do neděle. Více o festivalu Jičín, město pohádek v dnešním ranním restartu. Samozřejmě členové Rádia Junior, redaktoři, reportéři, všichni jsou na místě, tedy skoro všichni, protože já tam ještě nejsem, ale vyrážím zítra po ranním restartu, abychom si společně také něco užili. Více o festivalu Jičín, město pohádek v ranním restartu, v odpoledním klubu Rádia Junior a přímo na místě v Jičíně.

0: tež taký a rád.
1: Žádné tlaky, Petr, Kuba a já. A já už tady bedlivě sleduju program Jičín město pohádek. A musím říct, že to je prostě fakt jako hodně nabité. Takže výstava po městě, ta prostě probíhá teďka non-stop. Od 8 hodin začíná Tmání s dušedílnou. Je osobní příběh a zajímavé povídání knihovna Václava Čtvrtka. A propo z háje na Mítinu. 8 až 14 naučný program pro školy. Potom večerníčky v biografu. Ty startují v 8 hodin 15 minut. V 9 hodin háj a já nebo já v háji. Takže Petr Stolář baví děti. V 9 hodin například Masarykovo divadlo, divadlo Drak. 9 až 11.30 Stromy a my, vzdělávací program. 9 až 16 základní škola Bodlák a Pampelišky. 9 až 17 animační dílna Kyberna. Dále pak 9 až 17 pohádkový vláček. A to jsme jako na začátku, jo. Další program. Skautské hádankářské království Šiška v háji aneb její cesta z háje do háje. Pohádková cesta. Výstava funkčních železničních modelů. Začíná trh a trhové dílny, dnes také od 9. Indios, pojďte se k nám zašít. Každý se občas potřebuje zašít. Tak, to jsou dílny. Dále výstava, výstavy v koleji, vystoupení základní školy Jednička, vystoupení Bachtale Čchavore, učení zážitkem uši pro duši, reparát, a to jsme stále ještě dopoledne. Vašík, Cafourek, divadlo, koncert Kidbeat, základní škola Boženy Němcové, vystoupení, tmání pro veřejnost, učení zážitkem uši pro duši, divadlo beze slov. No a to je furt ještě dopoledne, pojďme se podívat na ten odpolední program. Tak tam nás čeká třeba Matilda a její zlobidla koncert, Nosálci divadlo, základní škola Jičín, Vašík Cafourek divadlo, základní škola Jičín, Portrétomat, to je hra, pak koncert, čtení Čtvrtka ve čtvrtek, v 16 hodin, knihovna Václava Čtvrtka, no pak třeba Dip divadlo. A pojďme se podívat na to samotné odpoledne. Večerní rituály pro klidná rána a pohodový celý den. To je beseda. Po stopách Václava Čtvrtka, frumcajzových botách, procházka s komentářem, bubák, promítání, pak jsou včelky koncert, hajajání, čtení či poslech, beseda Jaroslav Rudiš, pak je tam koncert, Ruiny blahobytu, Du Hops Party, a to je závěrečný koncert, který končí ve 22 hodin a tím ukončíme i dnešní den. Takže program je opravdu nabitý a našlapaný. Mrkněte se na webové stránky, podívejte se, co by vás bavilo, kam byste se chtěli podívat, protože některé programy se i překrývají, takže není možné zvládnout úplně všechno. Je důležité si dobře vybrat a pak se jít podívat. Samozřejmě dnes nebude chybět ani Terka Rašová, která bude s mikrofonem a bude vysílat Klub Rádia Junior z dnešního Jičína města pohádek, a také bude hostem dnešního ranního klubu, tedy ranního restartu, a bude nám povídat, co včera v klubu a vůbec v Jičíně zažila.
2: Vtípek Rádia Junior.
1: Tak a je tady Vtípek Rádia Junior a paní učitelka se ptá, Pepíček se ptá paní učitelky: paní učitelko, můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal? Paní učitelka odpoví: no samozřejmě, že ne, Pepíčku, to by bylo nespravedlivé. A Pepíček se usměje a povídá: je, tak to je super, já totiž nemám domácí úkol.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

Jičín, město pohádek, festival v plném proudu, no a mě zajímá, jaká je vaše nejoblíbenější pohádka. Jestli máte rádi Cipíska, Manku a také Rumcajse. Tak napište mi na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jaká je vaše nejoblíbenější pohádková postava, vlastně nejoblíbenější pohádka. No a také, kdybyste byli na takovém festivalu, co byste tam chtěli vidět, co by tam nemělo chybět? Já jsem zjistil, že včera v průvodu byl Rumcajs, byla tam Manka, viděl jsem fotky, ale jestli tam byl Cipísek, tak to nám prozradí Terka Rašová, ale až zhruba za hodinku. Tango.

Teď už tady máme písničku z hitparády. 19-letý maturant David Málek svou hudbou okouzlil Michala Horáka i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Ed Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové zase David dostal příležitost hrát ve fanzóně pro fanoušky této světové megahvězdy. David se v těchto dnech v Brně Židenicích učí na ústní část maturitní zkoušky na střední škole umělecko-manažerské. David je fešák, někdy dělá i modeling a jednou by si rád zahrál ve filmu ideálně Spidermana. Každopádně budeme Davidovi Málkovi držet palce, ať si skvěle užije turné s úžasným písničkářem Michalem Horákem. A ať mu vedle komparzu vyjde i nějaká větší role. Tady už jeho písnička David Málek a Usínám.

No a my vás chceme vzít do Jičína, do města pohádek. Někdo má právě to štěstí, že dnes půjde na nějaký program, který je připravený pro školy, školky, také i pro středoškoláky, no a potom pro rodiny s dětma odpoledne, zkrátka úplně pro každého, kdo má rád pohádky a všechno kolem nich, různé čtení nebo třeba vyrábění, tvoření, workshopy, besedy, zkrátka to všechno teď v několika dnech v Jičíně v městě pohádek. A právě Jičín je vlastně jediné město v celé České republice, možná v celé Evropě, možná na světě, které v tuto chvíli ovládají děti a mají ten klíč od města a město je zkrátka dětí.

0: Ranní pomsta.
1: Tak a je tady ranní pomsta. Tak já se jdu podívat, co se tady skrývá v té obálce. Tak, čau Jirko, dneska to bude easy. Během 20 vteřin zkus vyjmenovat co nejvíce pohádkových postav, které vymyslel Václav Čtvrtek. Mělo by jich být aspoň pět. Jo, a věděl bys, jaké je skutečné rodné jméno Václava Čtvrtka. Tak držím palce a přeju hezké ráno. Tak Václav Čtvrtek. Tak Václav Čtvrtek se jmenoval, on se jmenoval vlastním jménem Cafourek. Maria. No. Honza Cafourek. Tak. Cafourek. Ano. Honza Cafourek. Tak dobře. No a teďka pojďme ty pohádkové postavy. Aspoň, počkej, tak já si to odstartuju. Kolik tady máme na to času? Držím balce 20 vteřin. Takže dobře, tak připravit ke startu. Pozor, teď. Takže, Rumcajs, Manka, Cipísek, to je jasný. Budou to, jo, Víla a Málka. Počkej, Ksenýlek a Mochomůrka. Tak to už jich je 6. A nevím, jestli mám ještě nějaký čas. O Makové panonce a Emanuelovi. Emanuel a Maková panenka 6-7. Jo, tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. A ještě si myslím, jestli taky nenapsal Hajného Robátka. Ale to si nejsem jistý. Takže máme Vílá Málka, O Makové panence a Motýlu Emanuelovi, Pohádky z mechu a kapradí a Rumcajs, Manka a Cipísek. Bezvadný. Beťo, to jsem dál, protože na pohádky já jsem dobrý. Všechny tady ty pohádky miluji jako večerníčky a těším se do Jičína, města pohádek, protože tam všechny tady ty věci pohádkové budou k vidění, k slyšení, zkrátka bude to tam a všechny tyhle pohádkové postavy doufám, že tam potkám, protože v pátek, tedy zítra, hned po ranním restartu, se vypravím do Jičína, abych si užil festival, nasal atmosféru a odpoledne od 17 hodin s Janou Richterovou budeme vysílat až do 20. hodinky. No a pak v sobotu tam máme rozhlasovou rozcvičku, tak koukejte dorazit.

A Peťa mě přived na to, abychom se podívali opravdu, co Václav Čtvrtek napsal, knižní vydání jeho pohádek, a opravdu je to hodně, poslouchejte. Veselé pohádky o pejskově a kočičce, strýci, hrochovi, loupežnicích a jiných lidech a zvířátkách. Tak to je jedna věc, tahle byla napsána už v roce 1947 a pojďme dál. Jak pejsek a kočička pěstovali kaktus, lev utekl, kolotoč v Africe, král Lávra, Honza Čerta Kašpárek, doktor Rudva Faust a povídky, Budulínek, Mitřia Pes z pěti pes, Směr vesmír Start, pohádkový příběh Kominíka Valenty, Modrý kosatec, Chlapec s prakem, Okubovi čáry máry na zdi, Patero pohádek pro závěsné loutky, Zlaté pero, Kosý strom, Zlatá lilie, Hodinky s lokomotivou, Malá letní romance, Duha a jelen stovka, Veselý mrtvý, Dobrodruzi z devátého náměstí, Pohádková muzika, pohádkový kalendář, pohádky ze čtyř studánek, Rumcajs, Očesílkovi, Šejtročkovi a jednom známém loupežníkovi, o makové panonce a motýlu Emanuelovi, pohádky z mechu a kapradí, Vodník Česílko, z nejkrásnějších pohádek, Zpívající, Psíci při měsíci, Kočičiny kocoura Damiana, jak se Rumcajs poradil s Ramem, s Rakem. Rumcajsova loupežnická knížka, Rumcajsova vánoční pohádka, jak čert hledal díru do pekla o víle Amálce a žabce Márince. Císařská vojna se sultánem a jiné pohádky na motivy lidových písní o Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi. Malá zlá kouzelnice a drak, pohádky z Pařezové chaloupky, Křemílek a Ochomurka, Cipísek, Manka, Malá zlá kouzelnice, Neuvěřitelná příhoda Práčete Leška, Jak si Slávek načaroval dubového mužíčka, Nezbedné pověsti pro dospělé, Cesty Formana Šejtročka, Franta a já, Lenka a dva kluci, Jak si Rumcajs poslal Cipíska pro pomoc, Pohádka o myslivci a víle, Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni, Ohajném robátkovi a Jelenu Větrníkovi, Nezbedné pohádky. No je to hodně, hodně, byli bychom tady ještě hodně dlouho. Dáme si Elí párty v domě hrůzy.

6 hodin 44 minut, pojďme se podívat, co připravila Klárka v hitparádě. Rekapitulace písniček, které jsou ve hře a pro které už v tuto chvíli hlasovat nemůžete, ale můžete se těšit, že písnička, která je vám nejmilejší a pro kterou jste hlasovali, v sobotu obsadí třeba příčku nejvyšším.

0: Tak pojďme si teď zrekapitulovat hit parádu Rádia Junior. Klárko, máš slovo.
1: Rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby ty si byla další.
2: Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu. 14-letý Jony přichází s novinkou Tanče.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Gratulujeme a těšíme se na dalšího vítěze Hitparády a hlavně na zajímavé povídání, které přijde už v sobotu dopoledne od Klárky Novákové. Teď už písnička Jsme, jaký jsme, Robin Mood a Eva Burešová.

6:50, pojďme se podívat, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny. Je tady čtvrtek 10. září, je tady 253. den roku 2026, do konce roku zbývá 112 dnů. Tak a teď se pojďme podívat, svátek má dnes Irma, záhadná Irma, všem Irmám všechno nejlepší. A narozeniny slaví například dabingová režisérka, překladatelka a spisovatelka Olga Valo, herec, režisér a scenárista Ondřej Pavelka, herečka Kateřina Kajra Hrachovcová, brazilský tenista Gustavo Kuerten, anebo spisovatel a režisér Patrik Hartl. Kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny, přeji vše nej a posílám písničku, je tady Katy Perry. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Koukám na hodiny, 6 hodin, 59 minut a pár vteřin k tomu. Nejvyšší čas odstartovat druhou hodinku čtvrtečního ranního restartu, zjistit, co se děje kolem nás a jaké očekávat počasí. Tak jdeme na to.
1: Ranní restart s Jirkou Kohoutem.
0: Dneska máme opravdu pohádkové ráno, protože včera odstartoval další ročník pohádkového festivalu Jičín, město pohádek. No a Radio Junior je u toho. Klárka Nováková, Terka Rašová, Eva Sinkovičová, od Zícka i já, Jirka Kohout, a ještě Jana Richterová, Anička Zítová, šéfredaktor Adam Kebert, teď nevím, abych na někoho nezapomněl, zkrátka velká část Rádia Junior bude v Jičíně a v jeho okolí. Vy se s námi můžete setkat, zažít zajímavý program, popovídat si. No a samozřejmě v ulicích města si to štráduje hajaja. No jasně, hajaju naživo můžete potkat na festivalu Jičín, město pohádek. Více o festivalu hned po zprávách. Teď už vám přeju krásné probouzení, příjemný vstup do nového dne. No a jdem se podívat.

a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Alice Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, na horách trošku zaprší. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

Voxel z Vesela kráčí našimi ulicemi. Doufám, že i vy z Vesela dnes půjdete do ulic a do školy, to není úplně tak veselé, ale pak zase nějaká aktivitka, třeba nějaký kroužek, který už začal, anebo navštívíte festival Město jičím pohádek. Já myslím, že ti studenti, které mají štěstí a jdou dnes na nějaký program nebo zítra, tak určitě jdou s úsměvem. No a s úsměvem můžeme také soutěžit, protože už po písničce mám pro vás připravenou nádhernou knihu, kterou jsem tady už prolistoval. Návody, příběhy a fotografie ze světa koní. Jak fotit koně? Martina Burianová. Opravdu nádherná knížka plná fotografií a potom také krásných návodů na to, jak si vyfotit koně a nebo třeba něco zajímavého, co máte rádi. No a kdo má rád koníky, tak pro něj je tahle knížka jak udělaná. Tak pustím písničku, připravím tajemný zvuk a jdeme na to.

0: A jdeme na to, je tady tajemný zvuk. Já mám v ruce nádhernou knihu Jak fotit koně Martina Burjanová. Návody, příběhy a fotografie ze světa koní. Tak kdo si chce zahrát o tuhletu fantastickou knížku? Tak poslouchejte pozorně, protože já už mám pro vás připravený tajemný zvuk. 800 199 199, to je to správné telefonní číslo, na které můžete volat a na kterém můžete získat tuhle tu krásnou knihu plnou fotografií a zajímavých návodů jak na to.
1: Tajemný zvuk.
0: Set 199 199, to je to správné telefonní číslo.

0: zas a zas. 7 hodin 14 minut, já už mám na telefonu Filipa. Tak Filipe, ahoj, já tě zdravím ve vysílání Rádia Junior.
1: Ahoj.
0: Jak jsi se dneska vyspal?
1: Dobře.
0: Těšíš se do školy?
1: Jo, my máme výlety.
0: Jo, tak dneska. Super. No a prozraď mi, jakou máš nejraději pohádku.
1: Asi na Rádiu Junior.
0: No vůbec.
1: Jo. Asi Škvárky, jak unášej tu zemi.
0: Jasně. No a znáš Manku Rumcajza Cipiska?
1: Jo, znám.
0: Super. Tak dobře, ale pojďme soutěžit. Já tady mám tajemný zvuk a hlavně krásnou knihu Jak fotit koně od Martiny Burianové. Jsou to takové návody, příběhy a hlavně krásné fotografie ze světa koní. Ale pro tebe je důležité odhalit můj tajemný zvuk. Já ho pustím ještě jednou. Poslouchej pozorně. Filipe, co si myslíš, že to je?
1: Možná nějaká jako přepážka nebo něco, když se objednávají třeba lístky.
0: Fakt si myslíš, že to je takhle, jo?
1: Možná.
0: Slyšel jsi, co tam zahlásili na konci?
1: Možná to je vlak, jakoby. Mě taky napadá.
0: Vlak tě napadá, jo? Dobře. No... Dobře, tak já už ti nemůžu dát větší nápovědu. Tak zkus se zamyslet a řekni, co to bylo za zvuk.
1: Tak já si myslím, že vlak.
0: Filipe, musím tě zklamat, moc mě to mrzí, ale vlak to není. Na konci bylo zahlášeno přízemí. Co hlásí takhle přízemí? Nebo první patro, druhý patro?
1: Nevím.
0: Nevíš, co nás takhle vozí po barácích?
1: Ten výtah.
0: A to je on. Bohužel nedá se nic dělat. Filipe, zkus štěstí příště. Zítra opět budeme soutěžit o stejnou knihu, tak to můžeme zkusit ještě jednou. Filipe, měj se moc a moc hezky, děkuju za zavolání. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak to mě mrzí, dneska to nevyšlo, ale pravidla jsou taková, prostě odhalit tajemný zvuk, nebylo to auto, nebyl to vlak, byl to prostě výtah, někteří z vás to věděli, někteří možná ne a o tom je ta soutěž. Teď už jméno a Tereza Kerndlová.

0: Od 6 hodin máme dnes pohádkové ráno, protože včera odstartoval další ročník festivalu Jičín, město pohádek. A jak jsem sliboval, máme ve městě už některé lidi z Rádia Junior a právě teď si budeme povídat s Terkou Rašovou, která už včera se zúčastnila toho slavnostního zahájení. Krásné dobré ráno, Terko.
1: Dobré ráno, Jirko, dobré ráno všem.
0: Kde pak jsi? Co děláš?
1: Já vám řeknu, že já tady sedím na takovém krásném dvorečku, na takovém balkónku v našem ubytování. Koukám se přímo na věž tady v Jičíně nádhernou a je tu krásně, dokonce ani neprší, což je super, protože včera tady pršelo.
0: No a to nás právě zajímá, jak včera proběhl ten slavnostní průvod, to zahájení.
1: Proběhlo to i přesto, že teda pršelo, tak to proběhlo naprosto krásně. V ulici Husová u základní školy tady v Jičíně se sešlo opravdu strašně moc lidí. Děti přišly v nádherných kostýmech. A kromě toho, že tam teda byly postavičky jako náš krásný Hajaja, Rumcajs, Manka, Maxi Pes Fík, Ju a Hele nebo Křemílek a Hochomůrka, tak děti, ale i dospěláci přišli převlečení třeba za různé lesní bytosti, za lesní skřítky nebo za houby, za krásné Muchomůrky, byly tam taky elfové, nebo jeden chlapeček přišel za pařez, ten mě naprosto okouzlil, musím říct. No, prostě průvod byl opravdu obrovský, byl dlouhatánský a šel do zámeckého parku, což není daleko, šel teda z deštníky, ale nepršelo až tak moc, takže se to dalo, k tomu hrála kapela, byl tam bubeník a na konci toho průvodu potom v zámeckém parku došlo ke slavnostnímu zahájení celého festivalu a k předání klíče. Ten klíč dostali děti, takže teď mají od města Jičína klíč děti a vládnou tady během tohoto festivalu právě oni.
0: No a to mě právě zajímá, když pan starosta předal klíče dětem, které převzali vládu nad městem, jak se vlastně teďka žije v tom městě ovládaném dětmi?
1: Já myslím, že to teprve uvidíme dneska. Nevím ještě, ale myslím, zatím se nic neděje, ale oni říkali, že pak vrátí to město úplně jiné, tak jsem na to zvědavá.
0: No, tak to si dovedu představit. Já už jsem trošičku nastínil ten dnešní program, který je opravdu bohatý a na spoustě míst se dějí zajímavé akce. Prozraď nám, co čeká tebe dneska na festivalu.
1: No, já se půjdu podívat dopoledne na takovou besedu Českého rozhlasu plus reparát. A potom budu tady chodit a budu se snažit si projít svoji trasu, která mě čeká potom od 17 hodin v klubu Rádia Junior, protože jsem si naplánovala takovou trasu, odkud kam vždycky přejdu a kde si s někým popovídám. A nevím, jestli mi to vyjde, takže musím udělat takovou zkoušku i musím udělat zkoušku, jestli mi bude fungovat kodek, což je takové zařízení, díky kterému budu tady vysílat a budu moct tady všude chodit. A taky vůbec nevím, odkud ještě budu vysílat večer od 19 hodin, takže to musím tady všechno zjistit a nachystat. A samozřejmě to tady všechno ještě prohlédnu, abych věděla, co se tady všechno děje, jak tady vypadají jednotlivé třeba stanoviště, pohádkové cesty a tak, takže mám toho spoustu, co tady budu dělat.
0: Dobrá, tak odkud vysílat budeš, to ještě nevíš, ale prozrať nám, s kým si budeš povídat, koho budeme moc slyšet v klubu Rádia Junior.
1: Ano, to už vím, od 19 hodin si budu povídat s dramaturgyní festivalu Jičín město pohádky s Danielou Klingerovou Grohovou a ta nám řekne určitě i nějaké věci ze zákulisí, já doufám, a prostě probereme všechno úplně dopodrobna.
0: No a předtím, tam máš ještě spoustu jiných hostů.
1: No předtím tam mám spoustu jiných hostů. Začnu v 17 hodin v zámeckém parku, přímo u velké stage. Tam to odstartujeme s paní ředitelkou festivalu Terezou Poršovou. Pak tam mám domluveného Marka Doubravu, což je hudebník ze skupiny HM. Ten tam, kde má dneska koncert totiž. Oni tady mají od 15.30 koncert, skupina HM. Takže si s ním popovídám, probereme, jak se to povedlo a tak. Potom půjdu do knihovny Václava Čtvrtka. Tam mám sraz s panem ředitelem knihovny. Ten mi řekne, že tam probíhá hajajání a jaké to je a všechno mi řekne, co se tam dělá, jestli tam děti poslouchají hajaju a jakého hajaju. A potom se zase přesunu do Rumcajzovy ševcovny, kde mi správce té ševcovny Jiří Vilda zase řekne, co v té ševcovně můžeme vidět a možná mi prozradí i něco o Václavu Čtvrtkovi, nějakou zajímavost. No a pak ještě zkusím dojít, doufám, že to stihnu, až na Valdštejnské náměstí, kde na mě budou čekat takzvaní videomapeři, kteří tady připravují velký závěrečný videomapping a to bude promítání na Valdštejnský zámek. Takže se jich zeptám, jak to připravují, co to bude, na co se můžou návštěvníci těšit.
0: A to bude v neděli, videomapping?
1: No ten videomapping, já právě si myslím, že to bude v sobotu, ale hledala jsem to v programu zatím marně, tak právě se jich na to zeptám, kdy to bude. To je jedna z mých otázek.
0: Jakou máš nejraději pohádku od Václava Čtvrtka?
1: Ale prosím tě, to je moje otázka, co jsem si připravila na dnešek na odpoledne pro svého stejně nějaké. Ale dobře, no já myslím, že jako první určitě to je Rumcajs, všechny pohádky o Rumcajsovi. A pak jsem milovala i Formana Šitročka, to jsme doma taky docela hodně četli.
0: A třeba Motýl Emanuel nebo Maková panenka.
1: No tak za Motýla Emanuela jsem šla jednou na karneval. A vyhráli jsme s kamarádkou Fatimkou, ta šla za Makovou panenku a vyhráli jsme nějakou cenu dokonce.
0: No tak to je bezvadný. Tak to je super. No já jsem viděl nějaké fotografie z toho průvodu. Viděl jsem tam Rumcajse, viděl jsem Manku, ale nikde jsem nezahlédl Cipíska. Byl tam taky?
1: Nebyl. Cipísek tady podle mě nebyl, asi měl chůvu a zůstal doma.
0: Aha, tak to je škoda. No dobře, no a co náš Hajaja, ten tam také je?
1: Ano, Hajaja tady byl a děti si s ním chodili plácat, chodili se s ním fotit a byl v průvodu hned skoro na začátku, šel právě přímo vedle Rumcajse a Manky a moc mu to slušelo.
0: No tak to je bezvá, nezmok moc, nebo měl deštník?
1: Neměl deštník, já doufám, že uschnul do dneška.
0: Dobře, tak jo, Terko, já děkuju za povídání, těšíme se na odpolední klub Rádia Junior, na tvé hosty a také na tvé cestování městem Jičínem. Doufejme, že všechno stihneš, tak přeju, aby vyšlo počasí, dobrá nálada a aby všechno bylo tak, jak si představuješ.
1: Děkuju a my se těšíme taky na tvoje vysílání v pátek s Janou Richterovou, protože vy sem přijedete a vy budete zase vysílat v pátek k klub Rádia Junior.
0: Přesně tak, ale ještě nemáme naplánované ani cesty, ani hosty, ale to všechno dolaníme během dnešního dne,
1: ano.
0: Aby jsme to měli co nejzajímavější. Tak díky
1: prosím
0: moc.
1: Tě, počkej, no. Jirko, ještě jedna věc, já musím všechny pozvat, aby přišli taky k našemu stánku Rádia Junior, který tady je už od dneška až do soboty v Zámeckém parku, od 9.30 vždycky do 17.30. A je to taková klidová zóna, kam si všichni můžou přijít, budou tam třeba omalovánky, origami a tak. Takže určitě všechny zvu, pokud tady bude. Přijďte ke stánku Rádia Junior.
0: Jo, tak to se těším a za chvilku vyrážím, teda až zítra po raním restartu. Tak krásný den, děkuji za rozhovor, všechny pozdravuj, Hajaju, Rumcaj se, Manku, a kdyby jsi potkala Cipíska, tak na toho se těším.
1: Dobře, já mu to vyřídím, když tak. Tak ahoj.
0: Hezký den, ahoj. Tereska Rašová přímo z festivalu Jičín, město pohádek.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková. Nikdo na...

0: Pojďme si teď poslechnout něco zajímavého z dílny Evky Sinkovičové. Má pro vás krásný díl o zvířátkách, které nikdo nechce.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Už jste někdy měli vši? Nejspíš se to nikomu z nás alespoň jednou za život nevyhne. Vši se vyskytují všude na světě a člověka trápí téměř od nepaměti. Vši nesouvisí se špatnou hygienou. Naopak se jim často skvěle daří v čerstvě umytých vlasech. V mastných jim to totiž víc klouže. Je jim taky jedno, jestli jsou vlasy barvené, dlouhé nebo kratší. Šíří se hlavně v dětských kolektivech, ale může je mít samozřejmě i dospělí. A zbavit se jich není vůbec jednoduché. Na člověku parazitují vši dětské, šatní a vši muňky. Veš šatní žije v záhybech prádla, odtud se vydává sát krev a do prádla se zase vrací. Je nebezpečná hlavně proto, že může přenášet závažná onemocnění, třeba skvrnitý tyfus. Veš muňka žije zase v lidském ochlupení. Dnes se ale zaměříme hlavně na veš dětskou. To je ta nejznámější, která žije pouze ve vlasech. Pokud vás napadne veš dětská, říká se onemocnění, které vás kvůli tomu postihne, pedikulóza. Nedochází sice k přenosu žádného závažnějšího onemocnění, ale tím, že veš saje naši krev. Vznikají svědivé ranky, škrábeme si je. Může dojít k infekci a objevit se může i ekzém. Veš dětská saje krev 4x až 5x denně, žije zhruba měsíc a naklade až 50 vajíček, které nalepí na vlasy a říká se jim hnědy. Tento cizopasný hmyz má asi 3 mm, ploché tělo a malou hlavu. Silné nohy mu slouží k přichycení se na vlas. Pomocí drápku a výrůstku se na nohách vytvoří něco jako kleště a těmi se veš pevně drží vlasu u kořene. Mimo hostitele dokáže přežít až 24 hodin. Proto je nutné, pokud někdo z rodiny domů přinese vši, vyprat oblečení, ložní prádlo a vydezinfikovat hřebeny. Veš nepřeskakuje, ale přelézá. Hnědy jsou na vlasy tak dobře přilepené, že je nejde ani vytřepat, ani odfouknout, musí se ručně vytahat. Tak se také dobře rozpoznají od lupů. Ty lze totiž z vlasů sundat snadno. Stačí na ně třeba fouknout a spadnou. Jak proti vším bojovat, když teplá voda a běžný šampon jsou na ně krátcí? Je to náročné, ale nepropadejte bez naději. Důležité je se izolovat, zůstat doma a odvšivovat se. Důležité je taky pořídit si přípravky určené na mši a hnědy. K dostání je řada šampónů a roztoků. Každý den se ale musí vlasy kontrolovat a odvšivovat taky ručně. Pomocí speciálních kovových hřebínků všiváčků, elektrických hřebenů na vši nebo nehtů. Prohlédnout se musí taky každý člen rodiny. Boj by neměl trvat déle než 14 dnů. Musíte být ale důslední. U kluků je pak samozřejmě nejjednodušším řešením ostříhání vlasů na délku 1 cm a méně. Tam totiž vši nedokáží žít. Existují samozřejmě i vši napadající zvířata, třeba psy, koně nebo i prasata. Nejde ale o vši dětské, ty na zvířata nejdou. Přeju vám, ať vás boj s veškami nečeká, ale pokud ano, nebojte se, odáte. Moji milí zvídavci, pokud chcete o zrádných vších někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

kluci, kdo můžete, doražte na festival Děčín Město pohádky, protože si ho můžete vychutnat a jeho atmosféru přímo s Rádiem Junior. No a kdo nemůže dorazit, tak můžete poslouchat speciální živé vysílání z festivalu. No ale co nás na festivalu čeká v pátek, tedy zítra od 15.30 do 16.30, pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Budou tam pohádkové i trendy hity, zaspívá hvězda hit parády Adéla Křivánková, čeká na vás i pěvecký, taneční a rozhlasový workshop. Adélka vás rozespívá, naučí pěvecké triky, včetně feelingu a základu K-popu. Těšte se i na spoustu soutěží, oceny od Rádia Junior, hádání písniček z pohádek, pohádkový kvíz, pohádkové jazykolamy. Ti nejodvážnější si dokonce budou moct vyzkoušet i čtení pohádkových zpráv. Koncertem vás provede Klárka Nováková. No a v sobotu už v 10 hodin ráno se můžete těšit na rozhlasovou rozcvičku v režii moderátoru Rádia Junior Jany Richterové a mě, tedy Jirky Kohouta. No a v 11 hodin bude Kája a Bambuláček, koncert Rádia Junior. No a důležitá zpráva, máme také na festivalu svůj stánek, který tam je v tom zámeckém parku a ten je otevřený každý den od tuším 9 hodin. Takže přijďte se podívat, přijďte zjistit zajímavosti Rádia Juniora samozřejmě, ten program, který tou sobotou ještě zdaleka nekončí. Tak to jsou informace k festivalu, no a samozřejmě ve vysílání Rádia Junior můžete poslouchat od rána do večera, protože zítra si třeba v ranním restartu budu povídat se šéfredaktorem Adamem Kebertem, no a odpoledne potom klub přímo z Jičína Města pohádek.

0: kde hledat mám.
1: 7 hodin, 8:40 minut a pár vteřin, k tomu pojďme omrknout hit parádu Rádia Junior. Klárko, máš slovo.
2: Rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další.
3: Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu. 14-letý Jony přichází s novinkou Tanče.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No a jak bude vypadat hitparáda po dalším kole, tedy v sobotu, tak to už se necháme překvapit, protože teď se sčítají hlasy a uvidíme, jak to dopadlo. Olá.

Už jsme se doufám probudili do čtvrtka 10. září, je tady 253. den roku 2026, do konce roku zbývá 112 dní, no a svátek dnes slaví Irma, všechno nejlepší. Dále narozeniny dabingová režisérka, překladatelka a spisovatelka Olga Valo, herec, režisera, scenárista Ondřej Pavelka, herečka Kateřina Kajra Hrachovcová, brazilský tenista Gustavo Kuerten a spisovatel a režisér Patrik Hartl, pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přeji vše nej.

0: No a je to ranní restart s datem 10. září, je u svého konce, vy už se můžete těšit třeba na pohádku, která bude už za chviličku, Hurvínkova Zlatá zebra, druhá část 9-dílné série, jak se oblékat. No a potom v tom živém vysílání v odpoledním klubu Rádia Junior Terka Rašová, jak už jsme slyšeli v ranním restartu, má vymyšlenou krásnou trasu městem Jičínem s různými krásnými zastávkami a zajímavými hosty, na které se můžete těšit a prožít takhle ten festival Jičín město pohádek. My se opět budeme spolu probouzet zítra v 6:00, je to páteční ráno, takže to už bude pohodit. Mějte moc hezký den, od mikrofonu se loučí a krásný zbytek dne přeje Jirka Kohout. Ahoj!
1: Rádio Junior, pohádka.
2: Maničko, co uděláš, když se vydáš z domu ven?
3: Vezmu si klíče.
2: Šmangote, vezmu si klíče. To dá přeci rozum, že bez klíčů ven nepůjdeš.
3: No, vidíte to?
2: No.
3: A přitom si Hurvínek tohle doma zapomněl a musel vlézt do bytu oknem.
2: Marano.
3: A málem spadl na hlavu panu Homolkovi, co si před domem leštil auto.

0: mi nejde. Ne, buvolači chodí třeba s chlupama na kšandách. Mně se jedná o viditelnost vašeho oblečení. Jaksi o jeho barvy.
1: No, mě teda vyloženě sluší červená.
0: No, vidíš, a ta je taky správná. Protože červená barva je vidět už z dálky. A která ještě je dobře vidět na silnici, no? Třeba, Urvínku, no? No, jaké barvy si každý všimne?
1: Originální.
0: Oranžové.
1: Myslíš?
0: No proč asi mají všichni, co pracují třeba na trati nebo na silnici, na sobě oranžové vesty?
1: Že aby řidiče nebo strojvůdce viděli už z dálky.
0: Ano.
1: A mohli si na ně pěkně zahoukat.
0: Aby si jich zavčas všimli a zvýšili opatrnost nebo zmírnili jízdu, ty popleto. Nebo jiný příklad. Proč asi jsou patníky podél cest natřeny bílou, dobře viditelnou barvou?
1: Aby strojvůdci zmírnili jízdu.
0: Počkej, co to meleš? Co pak strojvůdci mají podél trati patníky?
1: Řidiči mají patníky. A když jsou na bílo? Ti řidiči? Ti patníci. Když jsou na bílo, tak je pak dobře vidět, že kam až sahá silnice. Že ano?
0: Máni, výborně. Výborně mi tak pomáháš. Děláš mi radost.
1: No.
0: Dobře, opravdu, ještě, že jsi tady zůstala.
1: No.
0: No, a zvlášť potřebné je to v noci.
1: V noci.
0: Kdy je vůbec nejhorší viditelnost.
1: No.
0: Nevidíš vůbec.
1: Je tmá, ne?
0: A tudíž hrozí ještě jedno nebezpečí. Chodci nebo cyklisté oblečení do černých, šedých nebo jinak temných barev splývají s okolím.
1: A s tou tmou, že ano?
0: Ano.
1: Ano.
0: A pak není divu, že si jich řidič nevšimne a neštěstí je hotovo.
1: No.
0: No, a pak je hotovo. Zkrátka na výběru barev moc záleží.
1: Moje řeč, vycmrdlá oprsklova. Jsi tuhle oblékla zelenou, jo? Co jí teda vyloženě nesluší. A vypadala v ní jako vodník.
0: No, tak Máni, takhle jsem to vůbec nemyslel. Ale počkej, když už mluvíš o té zelené, tak mě, děti, povězte, proč asi mají vojáci zelené stejnokroje?
1: No, že asi, aby si je řidiči nespletli s patníkem.
0: Šmanko, to je...
1: Klid, tatí.
0: Že aby splynuli s okolím a nestali se snadným cílem pro nepřítele, ne?
1: Patníci?
0: Vojáci. Zatímco chodci a vůbec ti, co se pohybují po silnici, se pro svoji ochranu musí snažit o pravý opak.
1: Jak to?
0: No, jak to? No, to se chci zeptat, Máni. Proč? Proč ty jsi taková bystrá?
1: Proč? No, že...
0: No?
1: Aby byli vidět. A vojáci si je nespletli s patníkem.
0: Ne.
1: Ne.
0: Já to zopakuju.
1: No.
0: Máme si barevně oblékat proto, protože správné a dobře viditelné oblečení nám může mnohdy zachránit život.
1: Jo, to jistě. Tohle mi Voprsklová řekla, že když si na školní večírek vezmu stejné šaty jako ona, jo? Takže mě zabije.
0: Máni, to jsem teď neplé.
1: Ne.
0: Já to řeknu jinak.
1: Ano, buď tak hodnej.
0: Ať už si řidič nebo třeba cyklista. Jo?
1: No, jo, cyklista nebo řidič.
0: No, to je jedno. Tak musíš především dávat dobrý pozor, abys byl dobře vidět.
1: Jo.
0: A pozor, také, abys i ty dobře viděl. No, to chápete?
1: Chápeme.
0: Takže, Hurvínku, co musíš udělat, když jedeš a najednou tě něco oslní, nebo ti něco vletí do oka?
2: A co třeba, když mi vletí do oka?
0: A to je fuk.
2: Třeba hroch?
0: Jaký hroch? Co pak ti může vletět do oka hroch?
1: Nemůže, víte, pane Spejble.
0: No jistě, že ne.
1: No jistě, protože u nás hroši nejsou. Že ano, pane Spejble?
0: Pomoc, pomoc. Znovu.
1: Znovu.
2: No.

0: Protože ta její šedá barva není na silnici vidět, že ano? Ale kdyby ta moucha byla třeba sešívaná, tak to by byla jiná, že ano? To by byla vidět i na dálku.
1: Jak sešívaná?
0: No kdyby měla na sobě třeba slavistické tričko, že jo? Jeden rukáv červený, druhý bílý.
1: Dost debat. Zapamatujte si jedno. Vidět a být viděn je na ulici a na silnici nutnost. Proto se podle toho oblékejte vždycky, když jdete na ulici.
2: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
2: Jdi na web radiojunior.cz.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: to v životě chodí, nedá se nic dělat, musíme o dům dál.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: 14. září vysílá Radio Junior úplně nového hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali.

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy v Ušounově pohádkové školce. Tady je to dneska nějaké jiné, úplně překrásné. Je, ahoj Jani, ty jsi taky nějaká jiná.
1: Ahoj Ušoune, kamarádi, dneska je Ušounův den.
0: Je, hurá!
1: A schválně, jestli víš, jak začíná.
0: Snad ne čokoládu k snídani?
1: Jasně, že ano. Vždyť je to den,

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ušoun si pošmákl na čokoládě a já mezi tím přichystala ve školce bránu, protože si zahrajeme jeho oblíbený fotbal.
1: No to snad není ani možné. Není to sen?
0: Jsem připravená v brance a Ušoun střelec, ostrostřelec gólu, může jít na to.

0: shown body.
1: Vážení fanoušci fotbalového sportu, tak toto jsme dlouho neviděli. Ta skvělá práce nohou, ta technika. Ušoun Rušoun je fotbalová jednička. Gratuluju ke skvělému gólu.
0: A místo medaile vám fotbalová jedničko Ušoun Rušoun pustíme písničku Fotbal od Bombardáka.
2: Děkuji, jsem z toho zcela unešen.

0: Myslíš?
1: To jisto jistě vím.
0: Ale vždyť já to taky vím.
1: A víš co ještě?
0: No nevím.
1: Speciálně pro tebe u Šouhne jsem složila novou ušatou písničku.
0: Opravdu? No to se těším.
1: Holky a kluci, ušatá písnička pro u Šouhna.
0: U Šouhnovo zpívání.

0: děkuju.
1: Kdo má vždycky dobrou náladu?
0: No to jsem já.
1: Kdo umí říct ahoj pozadu?
0: Joha.
1: Kdo se vždycky krásně zasměje? Kdo na světě radost zaseje?
0: No přece Ušou.
1: Ušou.
0: Ušou.
1: Ušou.
0: Ušou.

0: Kdo si ráno pěkně zacvičí?
1: No to jsem já.
0: Kdo anténou krásně zatočí?
1: No přeci zase já.
0: Kdo o světě skoro všechno ví?
1: Jo, tak to jsem pak já.
0: Kdo nám vždycky hezky napoví?
1: No přeci Ušoun.
0: Ušoun.
1: Ušoun.
0: Ušoun.
1: Ušoun.
0: Tohle je písnička ušatá, k tleskání všechny svádí. Ušoun je kamarád ze zlata.
1: Jasně.

0: chvilka ma nevěděl, jak zpívat sám o sobě, víš, ale pak jsem to nakonec zvládl, protože já jsem nechtěl, aby to jako smrdilo jako ta samochvála, že se říká, že samochvála smrdí, ale ty jsi to tak krásně napsala.
1: Ale Ušonku, dneska je tvůj den, takže můžeš zpívat sám o sobě.
0: Jo, to je pravda. Jani, já ti moc děkuju a vám, holky a kluci, taky, že tleskáte a že jste se tak pěkně připojili. No, děkuji, děkuji. To byl opravdu splněný sen.
1: Děkuji, bylo mi potěšením, ale teď už jedem.
0: Jani, co se to stalo? Kde se tady vzala ta obří autodráha?
1: Ta je tady přeci pro tebe. Ber zeleného závodňáka, protože moje červená střela se tě chystá na 100% předjet.
0: Ať si tvoje červená střela nechá zajít chuť, zelený závodník ušaun rušaun jí pěkně natrhne triku, jak se tak říká, nebo teda spíš kapotu.
2: Pozor!
0: Mám tě, červená střelo, teď jsem pozor vyhrál! Dáme si ještě jedno kolo?
1: Že váháš?
0: No tak pozor, 3, 2, 1, start! Jo, počkej, ty jeď, já tě stejně doženu, neboj.
1: Ano, já jedu.
0: Předeženu, ale pozor, víte co? Pojďme si k tomu pustit i super písničku o autácích, jo? A já už ji zase doženu. A už jsem před Janou.

0: posloucháte mou tady Ušounovu pohádkovou školku, která se proměnila v Ušounův den, neboli Ušounův sen. No, věřili byste tomu?
1: Samozřejmě, že ano. Ušoune, vstávej. Ušounku.
0: Je. Jani, je to nebyla pravda, ale já ti něco řeknu. Já měl ale krásný sen.
1: No já vím.
0: Počkej, to je pravda, že jsem měl překrásný sen. Dokonce ses mi taky zdála i ty. Doopravdy si tam ale nebyla, no.
1: Samozřejmě, že ne, ale viděla jsem, jak se celou dobu ze spaní krásně usmíváš. Proto jsem tě taky nebudila dřív.
0: Jasně. Jani, prošvihl jsem úplně celou školku.
1: Ne, neboj se, právě je čas na naši dnešní hádanku.
0: Uf, to se mi ulevilo. Ušounova hádanka.
1: Tak, připravte si uši, co pak to slyšíte za zvuk?
0: Tak, tenhle zvuk s kamarády moc dobře známe. Tak pozor, 3, 2, 1, budík, jo?
1: Jste všichni chytré hlavičky, samozřejmě zase máte pravdu.
0: A myslíš, že si za to zasloužíme pohádku? Ve snu bys mi ji určitě pustila a ještě bys mi k tomu přinesla limonádu.
1: No, i když ve snu nejsi, tak protože tě mám ráda, snové přání ti splním i tak.
0: Já děkuju. Ušounova pohádka.

0: kdysi dávno. Tak dávno, že to nepamatuje ani nejstarší dědeček z lavičky v parku, nebylo ještě sluníčko na obloze. Postávalo na zemi a naříkalo.
1: Každý někoho má, ale já jsem úplně samo. Kdybych byl mravenec těch příbuzných.
0: Takhle si sluníčko stýskalo a bylo také z té samoty celé studené. A právě když začalo natahovat do pláče, přišla k němu Beruška.
2: Ahoj.
1: Ahoj, nazdar, která ty jsi?
0: Mě říkají Beruška.
1: Beruška, to je škoda, že nejsi sluníčko, jako já.
0: Náhodou já jsem sluníčko. Beruška mě sice říkají, ale správně se jmenují sluníčko sedmitečné.
1: Páni, to je teda bezva.
3: Konečně mám komu dát babu.
1: Raju, Maši.
4: Ne, teďka ty. Tady máš, ty máš.
1: Já ne.
0: Když se pořádně vyběhali, hráli ještě na schovávanou a taky kuličky. Jednou cvrnklo sluníčko do Berušky, pak zase Beruška do sluníčka.
5: A víš co, sluníčko? Když jsme obě sluníčka, měli bychom také stejně vypadat. Co kdybych ti namalovala červené krovky a sedm černých teček, jako mám já?
1: Opravdu bys mě namalovala?
0: To si piš, vezmu barvy a za chvíli budeme jako dvojčátka. Jen se pěkně natáčej, jak budu potřebovat. Jenže, jak se sluníčko začalo natáčet, ucítilo takové zvláštní příjemné teplo. A najednou vidí, že Beruščiny barvy se na něm roztékají a kapou na zem.
5: Jemine, vždyť ty hřeješ.
0: Onem to zastav, nebo budeš vypadat jako strašidlo a ne jako sluníčko.
1: To je asi štěstím. Hřeju, protože tě mám, rozumíš?
0: A sluníčko se odrazilo, povyskočilo a lehce začalo stoupat k modrému nebi.
1: Ahoj, nazdar.
5: Ahoj, sluníčko.
0: Od té doby je sluníčko na obloze a Beruška, jen si ji zkus dát na dlaň, vyleze až na koneček prstu, tam se rozhlédne a frr, poletí vysoko.
5: Hádej kam, do nebíčka.
0: Do peklíčka.

0: kluci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku. A i když jsem dneska velkou část školky prospal, bylo to super, protože se mi zdál moc krásný sen.
1: Holky a kluci, ale teď už naše dnešní Ušounova pohádková školka pomalu končí.
0: Jen vás ještě, holky a kluci, moc poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte nějaký svůj krásný sen.
0: Nebo někoho, nebo něco, o čem se vám zdálo, jo?
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni se s tím už poradí a my se potom poradíme a někomu z vás za obrázek pošleme s novou odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a užívejte si krásné sny.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme ještě jeden sen. Tentokrát písničkový sen o bagru.
0: Jo.
2: 1, 2, 3. Jo, bagr má lžíci, chcece, aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad.
1: A je.
0: O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
2: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

0: musíme vždycky zůstat stát. Jinak by se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvído, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

0: Rádio Junior.
1: Pravěcí člověci byli dost nad věcí, nosili na hlavách mamutí čepici.

0: trefíme z téhle jeskyně ven.
1: Stejně jako pralidé.
2: A to znamená jak jako?
1: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně. Tudy.
3: Doba kamená.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Minutové zprávy.
1: Výtvarný projekt, který vznikl spoluprácí dětí, teenagerů a osobností současné české výtvarné scény, propojí v sezóně 2026-2027 Kulturní centrum Vzlet v pražských Vršovicích. Výsledek, výstavu nazvanou Slova, která mění svět, tvůrci představí dnes a zahájí tak sezónu vzletu. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja, ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. V sobotní Lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil,

banana miluje, nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krenlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po

nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, krevíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte fusty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak, jak

se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí.

Kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati polelouky lesy. Vzduchem zní fanfára, tram tará, ra, ra, ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí, sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Marii, tak přímo říkáme, bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý, škrobta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází u vás, ta nemá ráda psy.
1: Jo, tak, jo.

zbláznit. Říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš

0: радости.
1: Дякую, девочко, що ти так годна. Днеска то віночко вимкну до дна.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto, aby... To, abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto, aby... To, abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto, aby... To, aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou pusu, baby?
1: To mám, ty loupa, proto, aby...

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
4: Tady
3: jsme,
4: tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím.
0: Já jí z vlka vyprostím.
5: Pozor tam uvnitř!

0: se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zbývá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: hotové správy.
1: Výtvarný projekt, který vznikl spoluprácí dětí, teenagerů a osobností současné české výtvarné scény, propojí v sezóně 2026-2027 kulturní centrum Vzlet v Pražských Vršovicích. Výsledek, výstavu nazvanou Slova, která mění svět, tvůrci představí dnes a zahájí tak sezónu vzletu. Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Alice Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Jaké bude počasí? Dnes bude jasno až polojasno, na horách trošku zaprší. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů.

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si nám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: velikou nakreslil a v oné kleci lev.
1: A v oné kleci lev.
0: Bambuko se nás ptal, jestli slyšíme jeho řev. Šarala, šarala, bonga, máro, jeho strašný řev. Pak přišel den a přišla

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Nikdy nekopej do mochomůrek, nebo probudíš pamprlice, tvrdí moudrý bylinkář děda Matěj. A ví, co říká. Dostat se do křížku se zlomyslnými lesními strašidly není jen tak. Jenže princezna Georgina si nenechá do ničeho mluvit. Pohádku Pamperlice napsala Helena Sýkorová, režie Karel Weinlich. V roce 1996 účinkovali Michal Dlouhý, Magdaléna Chrzová, Alena Vránová a další.
2: Pamperlice! Pohádková hra napsala Helena Sýkorová. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Mirek Kozínek. A trápit budeme Filipa Michala Dlouhého, princeznu Jiřinku Magdalénu Chrzovou, královnu Alenu Vránovou, komornou Jakubku Ivetu Duškovou, zahradníka Ondřeje Jiřího Langmajera, dvorní dámu Žbrbláčkovou Věru Kubánkovou, prince Ivana Trojana, dědu Matěje Vlaskimila Brodského. My, první pamprlice Silva Sekvencová, druhá pamprlice Barbora Hřánová. Dále potom ruchaře Petra Šplíchala, zvukaře Tomáše Selhofra, techničku Lenku Vintrovou, asistentku Hanu Dudovou.
3: A reži dcera Karla Weinlicha.
4: Jednou mě u císařského dvora pozvali k slavnostní hostině. Podával se kaviár s křepelčími vajíčky, krocan s tříbarevnou nádivkou a muškátové víno. Císařovna si vzala své perlové korále, zářily jako červánky na obloze.
5: Je císařovna krásná, princezno.
6: Císařovna musí být krásná, i kdyby byla ošklivá, to byste měla vědět, Žbrbláčková.
5: Ano, veličenstvo. Povězte nám taky něco o módě, jasnosti, co se teď nosí u dvora.
4: Největší pozornost se věnuje doplňkům, taštičkám, kloboukům, přeskám a paraplíčkům. Těch má císařovna 365.
5: To tam každý den prší?
6: Má jich tolik, protože je císařovna. Nemusí se špacírovat v dešti. Samé hloupé otázky. Poslala jsem princeznu ke dvoru, aby okoukala panovnické způsoby a ne, aby tam počítala paraplata.
5: Zajisté, veličenstvo. Ještě jste nám, princezno Jiřinko, nepověděla, jak se císařovna chová k dvořanstvu.
4: Jako zlatá rybka v jezírku.
5: Oh.
4: Plave si a ostatní krouží kolem. Ale u císařského dvora mi říkali Georgino, maminko královno.
6: Budeme ti říkat zrovna tak. Pamatujte si to, Žbrbláčková. A nalejte princezně čaj.
5: Službám, veličenstvo. Račte taky ochutnat štrůdl jasnosti. Kuchařka si dala záležet.
4: K císařské svačině býval závin s ananasem.
6: S ananasem? Zítra ho náš zahradník musí zasadit. Pokračuj, drahoušku.
4: Císařovna nejvíc ze všeho miluje komplimenty. Jednou po domácím koncertě jsem se osmělila a řekla jsem jí, že zpívá jako sedmihlásek a její milost mě za to obdarovala kloboukem s rajčími pery.
6: To bylo od tebe chytré, Georgino. Ale sedmihláska jsem nikdy zpívat neslyšela.
5: Asi zpívá krásně, když to umí jako císařovna.
4: Komplimenty se říkají, aby se líbily, nemusí být pravdivé. Císařovna ječí jako sojka. Sedmihlásek zpívá u nás v lese. Chodívali jsme ho s Filipem poslouchat. Kde je vlastně Filip? Proč mě nepřišel uvítat?
6: Poslala jsem ho se vzkazem do města. S Filipem by ses neměla scházet tak jako dřív.
4: Proč ne? Vždyť je to můj bratránek.
6: Bratránek z třetího kolena. Ve Filipovi není kouska úctivosti. Vždycky si myslí něco docela opačného než já.
4: Ale naučil mě spoustu věcí.
6: Teď už ho nepotřebuješ. Byla jsi u císařského dvora, jsi královská dcera a umíš všechno, i kdybys neuměla nic.
4: A s kým budu chodit na procházky?
6: Postarala jsem se ti o vznešenější společnost, co nevidět nás poctí návštěvou princ Hyacint. Velký elegán a bohatý kavalír.
4: Ten Že by se obtěžoval k nám?
6: Naše království je pravda malé, ale to neznamená, že nic neznamenáme. Máme tu zlatou rybku, která nám plave v jezírku. Princ ji chce vidět a obdivovat. A to jsi ty, dceruško.

0: Jakubko, konečně tě můžu popadnout do náruče.
1: Pust mě, Ondřeji. Jsi jako hrom do police.
0: Ale Jakubko, tak dlouho jsme se neviděli. Naposled jsem o tebe dostal pusu, když vylezly narcisky. A teď už květou jeřiny.
1: No tak.
0: Sluší ti to. Jsi krásná jako orosená kapustička.
1: Za to ty jsi pořád stejný, od hlíny upatlaný zahradník. Celou si mě umazal. Při práci bys měl nosit rukavice.
0: To by se mi nic neurodilo. Se zemí se musíš mazlit. A to by v rukavicích nešlo. Počkej, až ti ukážu zahradu. Všechno se letos daří. Švesky jsou baňaté, hrušky zlátnou a hlávky zelí jsou jako soudky od medu.
1: A co žížaly? Ty jsou jako užovky a krci jako medvědi, ne?
0: Žádný krtek se mi tu neodváží vystrčit nos.
1: Jen se tolik nevytahuj, Ondřeji. Kdybys viděl císařskou zahradu, pečuje o ní nejmíň tucet zahradníků.
0: Jo. A plejou mrkev v bílých rukavičkách.
1: Mrkev tam nepěstujou. Jenom květiny. A ve sklenicích cizokrajné ovoce. Proti císařskému dvoru je náš zámek hotový kurník.
0: Jestli je kurník, tak ty seš v něm nejhezčí slepička. Na, zobni si. Je to největší a nejčervenější jablíčko z naší zahrady. Schovávám ho tu pro tebe. A když večer přijdeš za mnou posedět, dostaneš nejsladší hrušku.
1: Večer musím opravit princezně Georgíně šaty.
0: Komu?
1: Její jasnosti princezně Georgíně, slyšel si dobře. Já se teď taky jmenuji jinak. Jacquelina.
0: Jakubka je hezčí.
1: Ale Jacquelina je vybranější. Tomu ty nerozumíš. Jseš jen obyčejný troubelín z přikrčeného království.
0: Kapusta taky zůstane kapustou, i kdyby si uvázala mašly.
1: Sně si to jablíčko sám. Na císařském dvoře jsem jedla lepší. Granátová. Saláte.

0: Zdravím tě, Ondřej. Nemáš při ruce kousek provázku? Potřeboval bych zavázat puget.
1: Nemám. Zase si mi ho trhal všechny jiřiny.
0: Stejně by ti odkvetli. Tak co, už přijeli?
1: Přijeli.
0: No, a jak vypadá?
1: To myslíš jako Žilžínu? Nebo Žakelínu?
0: Nerozumím.
1: Nic si z toho nedělej, kamaráde, já taky ne. Jsem jen obyčejný troubelín z přikrčeného království. Ale jestli myslíš princeznu, tak to vypadá na paráděně.
0: Něco ti přelítlo přes nos.
1: Jo, trochu mě po něm pošimrala jedna pávice.
0: Přece jen máš ten provázek, čouhá ti z kapsy.
1: Je tvůj. Filipe, ty znáš spoustu věcí. Nevíš náhodou, kde bych sehnal granátová jablka?
0: To by ses musel vypravit do krajů, kde slunce pálí jako rozžavená pec. Prý tam roste ovoce plné červených jadýrek, jako granáty. Jenže kyselých jako zrnka rybízu.
1: Tak to je daleko. Na takový výlet bych potřeboval 7mílové boty, abych to stihl, než opadá listí.
0: Radši očeš ty naše. Tady slunce nepálí, jenom hřeje, ale jablíčka maluje barvou medu a růží. Když se do nich zakousnu, něco mě uvnitř pohladí, jako když se na mě usměje Jiřinka.
1: No.
0: Budeš jí muset donést tenhle puget, Ondřej.
1: No proč jí ho nedáš sám?
0: Teta. Královna mě přísně nakázala, abych se princezně vyhýbal oklikou.

0: sluší vám to, jasnosti? Až vás uvidí princ Hyacint, zatočí se mu hlava. Budete jako obláček.
1: Oh, obláček v krajkách, které uštrikovala tetka Šumbrbláčková.
0: To princ nepozná.
1: No, snad. Ale jakoby těm šatům něco chybělo. Co myslíš, Žakelíno?
0: Rubínové korále?
1: Takové nemám.
0: Třeba je přiveze princ jako zásnubní dárek.
1: Ještě se nechci vdávat. Leda, že by měl princ hezké oči, jako má Filip.
0: Jenže od pana Filipa dostane z těch leda obyčejnou kytku.

0: Vzít ten klobouk od císařovny.
1: To ne, princezno. Ke krajkovým šatům se nehodí.
0: Ale ne teď. Až pojdu za Filipem k motýlovému jalovci.
2: Přece jen si přišla.
3: Čekáš dlouho, viď?
2: No, zatím jsem si tu povídal s veverčí princezno.
3: Žádnou veverku nevidím.
2: No vidíš, utekla. Asi se tě lekla.
3: A jak se pozná veverčí princezna?
2: Je taky krásná, ale nenosí ošklivé klobouky. Smím tě ho sundat, Jiřinko.
3: Smíš?
2: Teď tě konečně vidím do očí. Jsou jako kapky večernice, máš je pořád nejjezdčí v přikrčeném království. Moc jsme se na tebe těšili, já i tamhle starý jelovec.
3: Musím se hned vrátit. Přišla jsem ti jen povědět, že už nikdy nepřijdu.
2: Nikdy. No, to je dlouhá doba. Zatím odkvetou ocůny, co jsem ti chtěl ukázat. Ostružili nám se zubou ptáci a hříbky zalezou do mechu.
3: Teď už se pro mne nehodí, abych se toulala po lese. Zapomínáš, že jsem princezna. Přijede za mnou princ ze sousedního království. Vlastně už je na cestě. Budu se mu muset věnovat.
2: Přeju tomu princi vznešenému, abys ho přišla uvítat v téhle maškarádě s rajčími pery. No jo, ale možná, že se lekne a uteče stejně jako veverk.
3: Co máš pořád proti mému klobouku? Je to dárek od samotné císařovny. Paní Máti má pravdu, jsi neotesanec a nezdvořák.
2: Možná, ale rozhodně nejsem kazisvět. Proč si rozkopla tu muchumůrku? Nemohla si nechat na pokoji.
3: O jednu jedovatou houbu míň, to je toho.
2: Patří k lesu, krášlí ho a zdobí. Stejně jako ten pěkný střevíc tvou vzteklou nožku.
3: Nikdo mi nebude přikazovat, co mám nebo nemám dělat. Je to můj les. A když se mi zlíbí, dám ho pokázet i s tím hloupým jalovcem. A ty muchumůrky, co pod ním vyrostly, taky rozkopu. A na truc a hned. Co to bylo?
2: Nevím. Ale stala se podivná věc. Na hlavě ti vyrostla muchomůrka.
3: To už je sedma.
1: Prapodivná muchomůrka jde uříznout jako každá jiná houba, ale než se stačím otočit, tak zase naroste. V tom budou nějaké čáry máry jasnosti.
4: Možná, že by pomohlo, kdyby princezna rozkousala stroužek česneku. Česnek odjavliva zahání čarodějné nesí.
3: Ne.
1: To by pak princezna nelibě vonila.
5: Nechte si ty rozumy, žbrbláčková, a ty muchomůrky odneste a tě kuchařka hodí do jámy.
4: K službám, veličenstvo. Je tu pan komorník.
6: Veličenstvo? Dovoluji si ohlásit, že pan Filip ve svém pokoji není.
5: Tak ho hledejte, po zahradě, v lese, všude. A ať vám to netrvá věčnost, komorníku.
6: Ano, strpeníčko, hned to bude.
5: Na všelijaké kulišárny toho užije. Nadrobí nám patály a pak se ztratí jako pára nad hrncem povedený pan synovec.
3: Ale Filip se to nemůže. Překvapilo ho to zrovna tak jako mě.
5: Nevykládej, že si jedna muchomůrka umanula u velebice zrovna tobě ve vlasech. To přece není samo sebou.
1: Má bába vždycky vykládala, že ten les je strašidelný, že se tam prohání bezhlavci a půlnočníci.
5: Hloupé povídačky, v tom má prsty ten darebák. Ale dlouho mě dopalovat nebude. Jestli nenapraví to, co spískal, já s ním zatočím. A kdyby jsi byla poslechla, nemusela jsi teď vňukat, princezno.
6: Veličenstvo!
5: Tak kde je, komorníku?
6: Na nádvoří. Mám nechat zatroubit slavnostní fanfáry.
5: Vy jste se snad pominul. Ještě budeme synovci vyhrávat.
6: Pan Filip se dosud nenalezl. Prosím, dovoluji si ohlásit, že přijela návštěva vznešený princ Hyacint.
5: No to nám scházelo. Uveďte ho do salonu, komorníku. Přijdeme ho co nejdříve uvítat.
6: Jak si přejete milosti?
5: A ty si obleč parádní šaty a koukej udělat na prince dojem.
3: S muchomůrkou na hlavě.
5: Zakryješ si ji zábojíčkem nebo nějakou stužkou. Žakelina už něco vymyslí, jenom si pospěš.
1: Já bych to nechala tak jasnosti, ta muchomůrka vám jde k pleti, můžeme ji vydat.

0: Nikdy jsem neslyšel, že by muchomůrka vyrostla ve vlasech. Tak mě napadlo, že tajemství lesa zná nejlíp bylinkář děda Matěj. Že o tom budeš vidět víc.
1: To tě napadlo správně, hochu. Já nikdy nekopej do muchomůrek. Můžou to být pamprlice. Jestli to princezna udělala, probudila je a zavěsili se jí na paty.
0: Pamprlice? Nějaká strašidla?
1: Kdyby to aspoň byla poctivá strašidla. No takový hejkal si sem tam hejkne, rusalky trlují u jezera a Hasterman si rochní v tůni. Člověk s nimi aspoň ví, na čem je, ale pamprlice jsou zlomyslná, cebranka. Poštvat je na sebe, vyjde na stejnou, jako zapíchnout nos do vosího hnízda.
0: Ty už si je někdy viděl?
1: To se ví. Před chvíli mi do chalupy vlezli komínem, vylízali med a prohrabali všecky šuplíky. No, ale k něčemu to dobré bylo. Vidíš tu kuličku?
0: Co je to?
1: To je pamprlík. Pamprlice je nosí na širokých chloboucích. Náramná vzácnost, hodíš ho na zem, ono to zaprská a pak se ti splní každičké přání. A jak se tu hrabali, jedné z nich spadl kouzelný pamprlík z klobouku. No a teď je můj.
0: Když je to tak, jak říkáš, mohli by Jiřince vyvést nepěkné věci.
1: Dáme se překvapit, ne?
0: Mám o ní strach. Kde bych pamprlice našel, dědo?
1: No, radši je nehledej. Ta zámecká slečna ti za to nestojí. Má červivou dušičku.
0: Křivdíš jí. Není zlá, jenom je trochu namyšlená.
1: Nechceš se napít dobrého čaje. Bystří rozum a zahání marné sny. Přidám do něho i krapet holubího vrkání a tvrdě se po něm spí.
0: Nechci. Radši si nechám ty marné sny.
1: Když nechceš, vem si aspoň ten pamprlík. Za ty krásné hřiby, co jsi mi po lese nazbíral, třeba se ti bude hodit.

0: Vaše návštěva nás velmi těší, princi. Je to pro naše malé království velká čest.
1: Potěšení je na mé straně, madam. Malým královstvím dávám přednost. Člověk se při cestování tolik neunaví, i když já cestuji rád. Vyhovuje to mým zálibám v cizokrajnostech. Kromě toho jsem vášnivým sběratelem. Sbírám líbezné princezny. Už jich mám doma 35.
0: 35?
1: Visí v mé obrazárně ve zlatých rámech. S tou nejkrásnější se jednou ožením. Doufám, veličenstvo, že i vaše dcera mi věnuje svůj portrét. Ale kde vlastně je nejjasnější slečna?
0: Právě přichází. Má dcera, princezna Georgina jasnosti.
2: Klaním se, princi.
1: Dovolte, abych si vás prohlédl zblízka, slečno princezno. O, neobvyklé. O, úchvatné. O, okouzlující. Každá princezna, kterou jsem poznal, měla na hlavě obyčejný diadem, zatímco vy jste zvolila jedinečnou ozdobu, mochomůrka ve vlasech, jako byste vytušila, že jsem zaníceným obdivovatelem přírody. Veličenstvo, vaše dcera se bude v mé obrazárně výjímat jako hyacinta mezi kopřivami.
2: Jste velký lichotník, princi.
1: Ne, jenom oceňuji váš důvtip a vaši krásu. Když se na vás zadívám, slečno, mám pocit, že se nacházím v lese. Ze všeho nejraději si totiž kochám přírodou. Taky tak zbožňujete přírodu.
0: Máte dcera, by se kochala od rána do večera.
1: Doufám, že mi dovolíte, abych vás zítra vyprovodil na procházku spolu s panem Tulipánem. To je můj dárek pro vás. Zde v tomto košíčku.
2: Pejsek.
0: Rostomilý.
1: A ze vzácného chovu, když jsem pro vás vybíral dárek, zavrhl jsem všechny ty nudné brilianty, rubíny i zlato. Řekl jsem si, že s tulipánem si užijete mnohem víc legrace.
2: Jistě, potěšil jste mě, princi. Pojď ke mně, tulipánku, pochovám si tě. No tohle, vemte si toho psa, žbrbláčková.
0: Co se stalo, Georgino?
2: Tulipán mi udělal na šatech loužečku.
1: Ňu, je velmi přítulný. Asi se do vás zamiloval, princezno.
2: A přitom mi zničil toaletu.
1: Ano, patrně si ji spletl s krajkovým polštářkem. Byl na něm zvyklý odpočívat.
0: Vždyť se tolik nestalo. Princezna se dojde převléknout a vám jasnosti ukážeme zatím naše komnaty. Večer si vás dovolím pozvat na slavnostní hostinu. Nestojte jako sloup, žbrbláčková. A jděte sehnat krajkový polštář pro tulipána.

0: Takže si musím obléct ty staré šaty.
1: To nevadí, jasnosti. Stejně se princ kouká jen po mochomůrce.
0: Vstupte.
2: Nerad tě vyrušuju, Jiřinko, ale přišel jsem ti povědět, že se ze mě stal mocný kouzelník. Tu tvrdohlavou muchomůrku ti odčaruju, než stačíš mrknout. Touhle kuličkou prásknu o zem a můžeš se podívat do zrcadla.
1: Jasnosti, on bude asi doopravdy kouzelník.
0: Muchomůrka je pryč.
2: No, vidíš?
0: Co vidím? Tak to ti pěkně děkuju.
2: Ty nemáš radost?
0: Mám vztek. Žádné princezně na světě nevyrostla na vlasech muchomůrka. Jenom mě jediné a teď nemám nic.
2: Ty jsi princezna plná překvapení.
0: A jestli mi chceš udělat opravdovou radost, hned mi ji vrať.
2: To neumím. Tak mocný čaroděj zas nejsem.
0: Tolik mi slušelo. Jak to teď vysvětlím princi?
2: Řekneš mu, že jí snědli červíci.
0: Neposmívej se. Co jsem přijela, nic jiného neděláš, než mě dopaluješ. Přihrneš se sem jako splašená voda a připravíš mě o takovou vzácnost.
2: Jiřinko, já tě přišel varovat. Pronásledují tě pamprlice.
0: Nevymýšlej si.
2: To oni ti přičarovali muchomůrku. Jsou to pomstychtivá strašidla a mohli by ti vyvést něco moc zlého. Nesmíš teď chodit do lesa, ani do zahrady.
0: Co smím nebo ne, to nech laskavě na mě. A víš co, Filipe? Jdi si radši povídat s Veverčí princeznou.
3: Hromsec mazec, co děláte v mém altánu? A kdo vám dovolil krást jablka?
4: Ten hromotluk nám sebral klobouky?
5: Hromsec mazec? Dáš sem?
3: Nedám. Na zlodějičky musí být přísnost.
4: Jestli nám je hned nevrátíš, proměníme tě v tesaříka.
5: Taky z tebe může být Brundibár.
3: Bu, bu, bu, bu, bu. To jsem se lék. Radši v Brundibára. Tomu jsem vždycky záviděl, jak se lítá z kytky na kytku. Že vy budete od komediantů?
5: Ne. My jsme pamperlice.
3: Spíš vsteklice, ne? Kudy jste sem vlezli?
0: Poručili jsme bráně a ona se otevřela.
5: Taky jsme slyšeli, že umíš vypěstovat nejlepší jablíčka na světě. Chtěli jsme je ochutnat.
3: A kdo pak vám to řekl?
0: Mravenci, vosy, mouchy a bodlináči.
3: Vy jste mi pěkně vykutálené střapatice. A pochutnali jste si?
5: Máš je šťavnatá, jako vraní krákání.
3: Kdybyste za mnou přišli a poprosili, mohli jste dostat jablíčka bez hromobití. To se nedělá. Potaj musit spát kapsy.
0: My už to neuděláme.
4: A když nám vrátíš klobouky, splníme ti všechno, co si budeš přát.
3: Já žádné přání nemám. Akorát jedno tajné a to vy stejně splnit nemůžete. Vemte si ty klobouky. No, co by mi byly? Hleda na strašáko do zelí.
5: Tady máš za ně pamprlíka. Praštíš s ním o zem a tajné přání se ti vyplní.
0: A my ti jdeme otrhat blůmy.
3: Odpůjte se! Jsou pryč. No, to se mi snad jenom zdálo.
0: Ondřeji.
3: No, Jakubko, myslel jsem, že už sem vůbec netrefíš.
6: Nemám čas pobíhat venku, jdu ti jen vyřídit příkaz její jasnosti. V sobotu bude ples a potřebujeme květiny.
3: No, trhám. Ještě mám na záhonech astry, růže a mečíky.
6: Samé hloupé kytky. Princezna by chtěla orchideje.
3: A mohla bys mi prozradit, proč je orchidej chytřejší než astra?
6: Protože má šikovnějšího zahradníka. Na císařském dvoře jich dokázali vypěstovat plné skleníky.
3: Ve skleníku mám salát a okurky. Nemůžu sloužit.
6: To není všechno. Princezna ti ještě vzkazuje, abys nazbíral plný šálek sedmitečných sluníček, navlíkneme je na niť a její jasnost bude mít slušivé korále. No, nekoukej na mě tak vyjeveně. Její jasnost se chce zalíbit princi. On je velkým milovníkem přírody.
3: Zasloužila by si přehnout přes koleno. A princezna taky.
6: Ondřeji.
3: Měla by se stydět, Jakubko. Co kdyby chtěl někdo napíchat jehlu do tebe?
6: Vždyť jde jen o pár berušek.
7: Jsou živé zrovna tak jako ty. A zrovna tak se těší ze světa. V mé zahradě nikdo sedmitečkám ubližovat nebude. I kdyby se opovážil, urazím mu ruku.
6: Aby tě tyhle řeči nemrzely, Ondřej.
7: Mrzí mě něco jiného. Vždycky jsem se na tebe díval jako na vymalovanou krasvici. A zatím to byla jen prázdná skořápka.
6: Au!
7: Maš odtud, nebo tě plácnu mnohem víc.

0: Máte pěknou zahradu, jasnosti, ale být vámi trochu bych to tu zvelebil. Nasázel bych sem rododendrony. Máte ráda rododendrony, slečno?
1: V císařském parku jsem se jim nestačila obdivovat.
0: Až rododendrony rozkvetou, budou se obdivovat vám. Ovšem, bude-li váš zahradník o ně správně pečovat.
1: Náš zahradník stará se jenom o mrkev a petržel.
0: Chyba. Pošlu vám lepšího mistra nad mistry. Promění vám to tu v rajskou zahradu.
1: To by bylo od vás, milé princi.
0: Příroda se musí neustále zušlechťovat a přizpůsobovat k našemu obrazu. Havěť, jako jsou brouci, stonožky, myši a vrabci, do parku nepatří. Neposadíme se?
1: Ano, tenhle koutek mám z celé zahrady nejraději. Jenže tulipánovi se to nelíbí.
0: Ovšem, pan tulipán má rád lavičky natřené na růžovo. A taky se nikdy nemusel dívat na tak ohavnou kózu.
1: Na mou duši, koza, kudy jsem vlezla?
0: Za takovou nedbalost bych nechal svého zahradníka vypráskat ze zámku.
1: Neboj se, tulipánku, já ji zaženu. Paraplátkem ji přeměřím hřbet, že si to bude do smrti pamatovat.
2: Nedělej to!
1: Filipe...
2: Vzpomeň si, co jsem ti říkal o pamprlicích. Chodím za tebou, mám strach, že zase vyvedeš nějakou hloupost.
1: Nikdy jsi o mě strach neměl. Tak s tím nezačínej zrovna dneska.
2: Kozu odvedu sám. Nedovolím, aby si ji ublížila.
1: Moc dobře víš, že se tě o žádné dovolení prosit nemusím.
0: To je váš preceptor jasnosti?
1: Ne, není. Jenom si na něho hraje.
0: V tom případě, vážený pane, bych doporučoval více uctivosti. Patrně jste zapomněl, že princeznám se neporoučí. Princeznám se za všech okolností dává za pravdu. Krom toho je ta kóza černá jako noc a uráží její oči.
2: Princezna se může dívat jenom kóze, postačí, když ji nechá na pokoj.
1: A zrovna ne. Jedeš ty kozo rohata!
0: Nikdy bych nevěřil, že obyčejná koza nadělá tolik rámusu. Dobře, že jste ji zahnala, jasnosti.
1: Ne.
0: Říkala jste něco, princezno? Nemohla byste to zopakovat, špatně jsem vám rozuměl.
1: Ne.
2: A pohroma je tu. Princezna nemluví. Mečí jako koza.
3: Přestaňte mě už laskavě balamutit, synovče. Takové báchorky si vykládejte leda na slepičím dvoře. Zahlídla si tam nějaká strašidla, že Oržíno?
1: Ne.
2: Princezna je nezahlédla. Ani já pamperlice neviděl. Mohly být schované v křoví.
3: Poslyšte, nezahrávejte si se mnou, synovče. Slíbila jsem nebožtíku králi, že tu budete mít domov slib je slib. Ale mohlo by se vám stát, že vám přikážu pokojíček ve vězení. A jestli okamžitě nezbavíte princeznu toho ohavného mekotání, postihujete se tam ještě dnes.
2: Okamžitě to nejde, na tom, co princeznu potrefilo, nemám žádnou vinu. Ale znám kouzlo, které ji vyléčí, jenže pro něj se musím vypravit do lesa.
3: Nevím, jestli vám mám věřit, ale asi nic jiného mi nezbyde. Neraďte se tady zdržovat. A nezapomeňte, co jsem vám řekla.
2: Udělám si uzel na kapesníku.
4: Možná, že by pomohlo, kdyby princezna rozžvejkala čtyřlístek. Když jsem byla malá, přestala jsem si po něm šlapat na jazyk.
3: Nežbrblejte, žbrbláčková. Radši jděte otevřít, to bude princ Hyacint.
2: Smím dál?
3: Zajisté jasnosti. Pro pána ty radši meč.
0: Nerad vyrušuju veličenstvo, ale tulipánovi se zastesklo po princezně a taky si stěžuje, že nedostal svačinu.
3: To jste celá vyšprpláčková. Nechápu, na co pořád myslíte. Odneste tulipána do kuchyně, ať mu tam nadrobí buchtu do mléka.
0: Ne, doporučoval bych spíš jatýrka a na zázvoru.
4: K službám, veličenstvo. Jatýrka a pak buchtu.
3: Musíte nás omluvit, jasnosti. Princeznu přepadla náhlá nevolnost a tak je tu všechno vzhůru nohama.
0: Nebuďte smutná, slečno princezno. Máte takovou nenaloženou tvářičku.
1: Ne.
0: Ale, jasnosti, ono vás to mečení nepřešlo. Doufám, že není nakažlivé. Měla byste poslat pro lékaře, madam.
3: Není třeba, zítra s vámi bude princezna zase švitořit.
0: Škoda, že už nebudu mít to potěšení. Vlastně jsem se přišel rozloučit. Z čista jasna mě totiž posedla cestovatelsko-sbíratelská horečka. V sousedním království přijímají princeznu s fialkovýma očima. Zajisté pochopíte, že by se bez ní má sbírka neobešla. Poručím se vám veličenstvo a vám jasnosti přeju brzké uzdravení.
1: Ne.

0: Pán Padlice. A já, pořád, že mi něco chybí k blaženosti.
1: Stejskalo se nám, dědo. Už jsme tě neviděli celou věčnost.
0: Od včerejška.
2: Pojď rád, že ti přišla návštěva. Jenom dřepíš v tom svém doškovém hradě a nevytáhneš paty.
3: A strunku má jen brambory.
1: Něco šmakovnějšího by se tu nenašlo.
0: Pro tebe našlo, zlatíčko. Tamhle v hrnku sušené skřivánčí vrzání. K bramborám je to jedna báseň.
2: Zavrzat si můžeš sám. Umíš jenom brouček. Mýval jsi tu dětku křížaly.
0: V tom pytlíku najdeš kozí písk. Budeš po něm ještě jedovatější. A přestaňte mi tu šmejdit, všechno mi přeházíte. Jste horší než zemětřesení.
1: Starouš je dneska nedůtklivý.
0: Dostanete čaj s medem, když si kecnete na lavici u kamen a ani se nehnete.
2: A křížaly.
0: Tady máš čaj a koukej, ať mi nepobrindáš podlahu, pan Prlice.
1: Tak se mi zdá, že nás bylinkář nemá rád.
0: Ale mám jako vosy v rukávu.
2: Tváří se, jako by nás chtěl vyhodit.
1: To bych chtěl. Ale netroufne si.
2: A je to dědek Štětinatá. Jako má. Drž grešle a šetřílek. Nasušil si na zimu plný pytel padančat a nedá a nedá.
0: Dám, holubičky, dám, když mi slíbíte, že hned odfrčíte do lesa.
1: Odfrčíme.
0: Každá dostanete po kornoutku.
2: Tak málo.
0: Měli jste přijít dřív, předběhl vás hejkal.
1: Ten Hašašíra.
0: No ten, on mi tu hejkal tak lítostivě, že jsem to nevydržel a všechny křižaly mu dal. Bude je chroupat až do Vánoc. Kdybyste ho poprosili, možná, že by se s vámi rozdělil.
4: A to on se rozdělí, i když ho nepoprosíme.
0: To je krásné ticho. Co? No co fuč? Vylez spod té houně. Filipe!
5: Moc rád. Připadal jsem si na peci jako skrčenec. Pěkné dračice, ještě horší než teta královna.
0: Ale dlouho už mě dopalovat nebudou. Příště jim uvařím uspávadlo. No možná, že jsem ti to neřekl, ale jak jednou pamprlice usnou, zase se z nich stanou muchomorky. Tvoj tajbl, nic mi tak neleze krkem, jako tahle žoužel.
5: Ale podařilo se nám to, dědo Matěj. Vyfouk jsem jim dva pamprlíky, uloup jsem je z klobouků.
0: Kdyby tě načapali, možná, že bys skončil jako netopír. Stojí ti ta panenka za to?
5: Stojí.
0: Mohl si nechat meklat.
5: Nemohl. Já jí mám rád. A když mečí, nejradši bych mečel s ní, abychom si konečně rozuměli. A je tak krásná, dědo.
0: A hloupá.
5: Mít někoho rád znamená mít ho rád se vším všudy. S hloupostí i s krásou. No, děkuju ti za pomoc, dědo Matěj.

0: Tady jsi, Jiřinko.
1: Všude tě hledám.
2: Ne.
1: Nebuď smutná, mám pro tebe překvapení. Ale dřív bych tě rád poprosil, abys o něčem přemýšlela. O tom, že ubližovat živým tvorům je hanba. Slíbíš mi to?
2: Ne.
1: Víš co? Řekneš mi to po lidsku. V téhle kulice se skrývá kouzlo, vidíš? Hodím jí na zem a...
2: Udělat ze mě celému světu prosmích umečenou kozu, připravit mě o prince ženicha, tak to ti tentokrát nepro... Vždyť já zase mluvím.
1: To se ví, že mluvíš, ale bylo by lepší, kdyby smečela.
2: To by se ti hodilo. Na císařském dvoře by tě za urážku majestátu šoupli do hladomorny. Škoda, že žádnou nemáme.
1: Můžeš ji nechat pro mě vykopat. A nemrať se na mě. Podívej, něco jsem ti přinesl. Poslední jiřinu, která pro tebe letos vykvetla. No tak, Jiřinko, vem si ji.
2: Neříkej mi Jiřinko, pro tebe jsem milostivá princezna.
1: Ano.
2: A tu tvou kytici rozdupu na padrť. Nic od tebe nechci, leda, abys mi zmizel z očí.
1: Měla by se ztratit sama. Jestli se po zahradě potulí pamprlice, budeš mečet na noho.
2: Zase mi vyhrožuješ, tak mi je ukaž ty své pamprlice.
3: A to my se rádi ukážeme. My ti předvedeme, co všechno umíme.
2: Štípat. Au.
3: A škrábat.
2: Au.
3: A za vlasy krákat.
2: Au, Filipe.
3: A čarovat. Můžeš si vybrat, Kazi světko.
4: Proměníme tě v medvěda a necháme tě stáhnout z kůže.
3: Bude z tebe předložka u postele.
2: Ne, prosím vás, nechte mě.
3: A nebo frousta a kluci ti utrhnou krovky.
2: Zachraň mě, Filipe.
1: Schovám tě do náruče, Jiřinko.
3: Nějaká vybíravá princezna.
5: Skřivec, palivec, peprnice, pukavec, prskavec, pamrlice.
1: Jiřinko? Kde jsi? Kam jsi se ztratila?
3: Držíš jí v ruce.
1: V ruce mám jen kytku.
3: Jiřina jako Jiřina.
2: Pane Filipe, to byla hruza hruzoucí.
1: Ty jsi to všechno viděla, Jakubko.
2: Stála jsem za křovím. A ještě teď mi z toho běhá mráz po zádech. Takhle už zůstane princezna na pořád.
1: Kdepak, osvobodím ji. Ale tady ne, odneseme ji do zámku.
6: Tak vy tvrdíte, synovče, že tahle Jiřina má být princezna. A přitom máte tu drzost tvářit se jako nevinátko.
1: Proměnili ji pamprlice, brousí pořád kolem zámku.
6: Nečte, jste výlupek všech šedířů a potvukářů. Včera jste mi slíbil, že mou dceru zbavíte mečení a dneska se přihrnete s dalším alotriem. Už vás mám dost a na rozdíl od vás já své sliby plním. Nechám vás zavřít do sklepa. Stráž!
7: Tady, veličenstvo.
2: Veličenstvo, pan Filip mluví pravdu, já ty čarodějnice viděla. Sesypali se na princeznu jako vosy na koláč a tahle Jiřina není nikdo jiný než její jasnost, ať se třeba propadnu do země. Chudinka.
1: Neplač, Jakubko, já to tak nenechám. Jako vždy mi křivdíte, teto královno, taky mám ve zvyku sliby plnit. Touhle kuličkou proměním kytku v princeznu Jiřinku.
6: Co? Tolikrát už jsem vám skočila na lep. Půjčte mi tu věcičku, nejdřív si ji prohlídnu.
2: Pozor, pane Filipe, kulička sklouzla na koberec a kutálí se pod skříň. Co to děláš, tulipáne? Dáš to sem?
8: Co jsi to prove, psisko nešťastné? Tulipán to kouzlo spolkl, pane Filipe.
1: Dneska se mi musela přilepit na paty pořádná smůla. Je mi to líto, toto královno, ale musím se znovu vydat do lesa.
6: Už se neračte namáhat. Kdykoliv jste se začal motat kolem princezny, postihla jí nějaká pohroma. Na další kejkle nejsem zvědavá. Došla mi trpělivost, synovče. Stráž!
7: Službám, veličenstvo.
6: Odveď pana Filipa do sklepa a přivaž ho tam ke kládě.
7: Jak veličenstvo poroučí? Tak, pojď, panáčku.
1: Nedělejte to, královno. Už kvůli Jiřince ne. Musím ji vysvobodit a nikdo jiný to nedokáže.
6: To se teprve uvidí, jestli to nikdo nedokáže.
0: Veličenstvo si hřálo na prsou hada.
6: Tentokrát máte výjimečně pravdu, Žbrbláčková. Každou hodinu vyměňte její jasnosti ve váze vodu, ať nám neuvadne.
9: Stávej! Filipe!
1: Usnul jsem. Červotoč mi tu zpíval u kolébavku, jak se sem dostal.
9: Mám klíč, na zimu sem ukládám zelí.
1: Ani nevíš, jak ti blahořečím, kamaráde. Zelným hlávkám to ve sklepení může jít k duhu, ale já jsem chytil rýmu.
9: Přišel bych dřív, ale před sklepem vartoval strážce. Teď ukíkal do města s posílkou. Paní královna svolává všechny doktory, aby poradili, co se zakletou princeznou. Než si na tebe vzpomenou, budeš kdo ví kde. Přinesl jsem ti na cestu chleba a klobásu.
1: Jsi hodný, Ondřej, ale nejdřív musím do lesa.
9: Tam tě najdou.
1: Než mě najdou, musím rozmotat jeden propletenec, jestli se mi to vůbec podaří. Už je venku tma?
9: Jako v ranci. Měsíc vůbec nevyšel.
1: To je zlé. Jsem v pěkné brindě, kamaráde. Abys rozuměl, do chaloupky dědy Matěje chodí každý večer pamprlice. Vypadají jako maškary, nosí takové široké klobouky, ale jsou to mocné čarodejnice.
9: Ty já znám. Nedávno jsem je načepal na jabkách.
1: A nic ti neprovedli?
9: Ne. Dali mi něco pro štěstí, takovou kulatou věcičku. Někam se mi zastrčil. Hele, tuhle je v kapse od vesty.
1: Ondřej! Vždyť to je ono! Kdybys nebyl takový kolonát, tak bych řekl, že jsi moje dobrá víla. Tohle je kouzelný pamperlík, který ti splní každičké přání.
9: Taky o tom něco brebentili, ale já jim nevěřil.
1: Máme vyhráno. Tímhle kouzlem ještě dnes v noci vysvobodím princeznu.
9: Nevysvobodíš. Já si toho čarovného pamperlíka nechám.
1: Jak to necháš? To nemůžeš. Možná, že je to poslední pamperlík na světě. Možná, že právě teď pamperlice usnuly a už se nikdy neobjeví. Moc ho potřebuju, Ondřej.
9: Já taky. Kvůli Jakubce.
1: Proč kvůli ní? Vždy tě jenom trápí. Říkal jsi mi, že je to haštěřivá káča a že ji pustíš k vodě.
9: Zkoušel jsem to, ale nejde to. Já ji mám rád. Udělal bych pro ní všechno na světě. I hvězdičky z nebe bych ji načesal, kdyby o to stála.
1: Jenom nad tebou ohrnovala nos.
9: Protože jí tou svou nafoukaností nakazila princezna.
1: Jiřinku, nech na pokoj. Vadne chudák ve váze a jestli si nepospíším, skončí někde na smetišti. Ty mi ten pamperlík musíš dát.
9: Nedám. Budu si vroucně přát, aby Jakubka byla taková jako dřív.
1: Palice tvrdohlavá. Jakubka tě stejně nechce.
2: Chce, chce. Všude tě hledám, Ondřej, abych ti o tom pověděla. Dej Filipovi to kouzlo, už ho nebudeš potřebovat. A ty hvězdičky půjdu česat s tebou. Smím?

0: Slyšíš mě, Jiřinko? Já vím, že mě slyšíš. Chvíš se. Ale neboj se, všechno zlé rychle zaplašíme. Posledním kouzelným pamperlíkem. Přeju si co nejvroucněji, abych tě zas mohl držet v náručí.
1: Filipe. Byla jsem hloupá. Tak hloupá.
0: Hlavně, že o tom víš.
1: Prosím tě, nehněvej se na mě.
0: Hněvy se nejlíp topí v usmívání. Utopíme je.

0: Naše paní kuchařka ti posílá štrůdl, dědo Matěj.
1: Že paní kuchařce tisíckrát děkuju. Naleju čaj a dáme si do nosu. No a co? Co je nového na zámku?
0: Všechno je v nejlepším pořádku. Jiřinka se na mě usmívá a tak se teta královna usmívá taky. Kapku kyselé, ale dá se to vydržet. Ochutnej, nebo se přiženou pamperlice a nezbyde ti ani drobeček.
1: Nepřiženou. Uvařil jsem jim uspávací bylinky a jsou z nich zase muchomůrky.
0: Já to tušil.
1: Dřepí si v mechu u motýlového jelovce.
0: To je mi líto.
1: Jak je pak líto? Že jsou jenom pro zlost.
0: Ale brání přírodu proti kazi světu. Škoda, že jich na světě není víc.
1: Dej pokoj. A tě radši víc slušných lidí.
0: Chtěl jsem jim poděkovat za to, že je teď z Jiřinky princezna pozorná a laskavá.
1: S poděkováním budeš muset počkat, chlapče. Ale kdo ví, možná se dočkáš. Vždycky se najde někdo, kdo si do muchomurky kopne. Možná, že ti nějaký kazí svět pamperlice probudí. Cítíš ten kouř, Filipe? No zbláznila se ta pec.
2: Epu, že nevíš, co je nového? Uletěl ti komín. Sadili jsme se s Meluzínou, kdo do něj foukne víc. A vyhráli jsme to. Neváš z nás radost, dětku.
1: Netrvalo to dlouho, co? Měli jsme přece jen nejdřív ze všeho sníst ten štrůdl.

0: holky, ahoj kluci. Vítejte v mé, tedy v Ušounově pohádkové školce. Tady je to dneska nějaké jiné, úplně překrásné. Je, ahoj Jani, ty jsi taky nějaká jiná.
1: Ahoj Ušoune, kamarádi, dneska je Ušounův den.
0: Je, hurá!
1: A schválně, jestli víš, jak začíná.
0: Snad ne čokoládou k snídani?
1: Jasně, že ano. Vždyť je to den, který si přeješ celý.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Ušoun si pošmákl na čokoládě a já mezi tím přichystala ve školce bránu, protože si zahrajeme jeho oblíbený fotbal.
1: No to snad není ani možné. Není to sen?
0: Jsem připravená v brance a Ušoun střelec, ostrostřelec gólu, může jít na to.
2: Ušoun!

0: shown body.
1: Vážení fanoušci fotbalového sportu, tak toto jsme dlouho neviděli. Ta skvělá práce nohou, ta technika. Ušoun Rušoun je fotbalová jednička. Gratuluju ke skvělému gólu.
2: A místo medaile vám fotbalová jedničko Ušoun Rušoun pustíme písničku Fotbal od Bombardáka.
0: Děkuji, jsem z toho zcela unešen.

0: kluky a kluci, stále posloucháte super bomba, perfektní, super skvělou bomba pecka ušou novou pohádkovou školku. Nevím, co se to děje, ale dneska se v ušou nově pohádkové školce děje úplně všechno, o čem jsem kdy snil, vůbec tomu nerozumím.
1: To je tím, že jsi tak skvělý kámoš a že tě i holky a kluci mají tak rádi.
0: Myslíš?
1: To jisto jistě vím.
0: Ale vždyť já to taky vím.
1: A víš co ještě?
0: No nevím.
1: Speciálně pro tebe ušoune jsem složila novou ušatou písničku.
0: Opravdu? No to se těším.
1: Holky a kluci, ušatá písnička pro ušouna.
0: Ušounovo zpívání.

0: pozadu.
1: Joha?
0: Kdo se vždycky krásně zasměje. Kdo na světě radost zaseje.
1: No přece Ušo!
0: Ušo!

0: Kdo si ráno pěkně zacvičí?
1: No to jsem já.
0: Kdo anténou krásně zatočí?
1: No přeci zase já.
0: Kdo o světě skoro všechno ví?
1: Jo, tak to jsem pak já.
0: Kdo nám vždycky hezky napoví?
1: No přeci Užoun.
0: Užoun.
1: Užoun.
0: Užoun.
1: Užoun.
0: Tohle je písnička ušatá, k tleskání všechny svádí. Užoun je kamarád ze zlata.
1: Jasně.
0: Užouna má.

0: nebála, že se říká, že samochvála smrdí, ale ty jsi to tak krásně napsala.
1: Ale Ušonku, dneska je tvůj den, takže můžeš zpívat sám o sobě.
0: Jo, to je pravda. Jani, já ti moc děkuju a vám, holky a kluci, taky, že tleskáte a že jste se tak pěkně připojili. No děkuji, děkuji. To byl opravdu splněný sen.
1: Děkuji, bylo mi potěšením, ale teď už jedem.
0: Jani, co se to stalo? Kde se tady vzala ta obří autodráha?
1: Ta je tady přeci pro tebe. Ber zeleného závodňáka, protože moje červená střela se tě chystá na 100% předjet.
0: Ať si tvoje červená střela nechá zajít chuť, zelený závodník ušoun rušoun jí pěkně natrhne triku, jak se tak říká, nebo teda spíš kapotu.
2: Pozor!
0: Červená střelo, teď jsem pozor, vyhrál! Dáme si ještě jedno kolo?
1: Že váháš?
0: No tak pozor, 3, 2, 1, start! Jo, počka, ty jeď, já tě stejně doženu, neboj.
1: Ano,
0: předeženu, ale pozor, víte co? Pojďme si k tomu pustit i super písničku o autácích, jo? A já už ji zase doženu. A už jsem před Janou. Ušounova písnička.

0: si posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku, která se proměnila v ušounu v den neboli ušounu v sen. No, věřili byste tomu?
1: Samozřejmě, že ano. Ušoune, vstávej, ušounku.
0: Je. Jani, je to nebyla pravda, ale já ti něco řeknu. Já měl ale krásný sen.
1: No já vím.
0: Počkej, to je pravda, že jsem měl překrásný sen. Dokonce ses mi taky zdála i ty. Doopravdy si tam ale nebyla, no.
1: Samozřejmě, že ne, ale viděla jsem, jak se celou dobu ze spaní krásně usmíváš. Proto jsem tě taky nebudila dřív.
0: Jasně. Jani, prošvihl jsem úplně celou školku.
1: Ne, neboj se, právě je čas na naši dnešní hádanku.
0: Uf, to se mi ulevilo. Ušounova hádanka.
1: Tak, připravte si uši, co pak to slyšíte za zvuk?
0: Tak. Tenhle zvuk s kamarády moc dobře známe. Tak pozor, 3, 2, 1, budík, jo?
1: Jste všichni chytré hlavičky, samozřejmě zase máte pravdu.
0: A myslíš, že si za to zasloužíme pohádku? Ve snu bys mi ji určitě pustila a ještě bys mi k tomu přinesla limonádu.
1: No, i když ve snu nejsi, tak protože tě mám ráda, snové přání ti splním i tak.
0: Já děkuju. Ušounova pohádka.

0: kdysi dávno. Tak dávno, že to nepamatuje ani nejstarší dědeček z lavičky v parku, nebylo ještě sluníčko na obloze. Postávalo na zemi a naříkalo.
1: Každý někoho má, ale já jsem úplně samo. Kdybych byl mravenec těch příbuzných.
0: Takhle si sluníčko stýskalo a bylo také z té samoty celé studené. A právě když začalo natahovat do pláče, přišla k němu Beruška.
2: Ahoj.
1: Ahoj, nazdar, která ty jsi?
2: Mě říkají Beruška.
1: Beruška, to je škoda, že nejsi sluníčko, jako já.
2: Náhodou já jsem sluníčko. Beruška mě sice říkají, ale správně se jmenují sluníčko sedmitečné.
1: Páni, to je teda bezva.
3: Konečně mám komu dát babu.
1: Hraju, maši.
2: Ne, teďko ty. Tady máš, ty máš.
1: Já ne.
0: Když se pořádně vyběhali, hráli ještě na schovávanou a taky kuličky. Jednou cvrnklo sluníčko do Berušky, pak zase Beruška do sluníčka.
2: A víš co, sluníčko? Když jsme obě sluníčka, měli bychom také stejně vypadat. Co kdybych ti namalovala červené krovky a 7 černých teček, jako mám já?
1: Opravdu bys mě namalovala?
2: To si piš. Vezmu barvy a za chvíli budeme jako dvojčátka. Jen se pěkně natáčej, jak budu potřebovat.
0: Jenže, jak se sluníčko začalo natáčet, ucítilo takové zvláštní příjemné teplo. A najednou vidí, že Beruščiny barvy se na něm roztékají a kapou na zem.
2: Jemine, vždyť ty hřeješ. Honem to zastav, nebo budeš vypadat jako strašidlo a ne jako sluníčko.
1: To je asi štěstím. Hřeju, protože tě mám. Rozumíš?
0: A sluníčko se odrazilo, povyskočilo a lehce začalo stoupat k modrému nebi.
1: Ahoj, nazdar.
2: Ahoj, sluníčko.
0: Od té doby je sluníčko na obloze a Beruška, jen si ji zkus dát na dlaň, vyleze až na koneček prstu, tam se rozhlédne a frr, poletí vysoko.
2: Hádej kam, do nebíčka.
4: Do peklíčka.

0: kluci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku. A i když jsem dneska velkou část školky prospal, bylo to super, protože se mi zdál moc krásný sen.
1: Holky a kluci, ale teď už naše dnešní Ušounova pohádková školka pomalu končí.
0: Jen vás ještě, holky a kluci, moc poprosíme o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte nějaký svůj krásný sen.
0: Nebo někoho, nebo něco, o čem se vám zdálo, jo?
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni se s tím už poradí a my se potom poradíme a někomu z vás za obrázek pošleme s novou odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a užívejte si krásné sny.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme ještě jeden sen. Tentokrát písničkový sen o bagru.
0: Jo.
2: 1, 2, 3. Jo, bagr má lžíci, chce, aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad.
1: A je.
0: O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
2: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním to snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj a krásné odpoledne Mezi námi zvířaty. Minulé úterý jsme mluvili o psech, kteří zatím neměli v životě to štěstí, aby poznali prázdniny a pořádně si je užili. No a já dodám ve zdraví, protože náš dnešní host je veterinář, pan doktor Jiří Urbánek, a povídat si dnes chceme o psech, kteří měli prázdniny, a samozřejmě i o jejich zdraví. Já vás tady moc vítám, pane doktore.
3: Dobrý den všem, jsem moc rád, že tady zase můžu být a snad to bude zajímavý povídání.
2: No určitě, ale takhle na začátek byste mohl říct, jaké prázdniny jste měl vy?
3: Já jsem měl prázdniny pěkné, takové hodně pracovní, protože my dospělí už ty prázdniny tolik nemáme, ale užili jsme si to a moje dcera jezdí na koních, takže měla dva koňský tábory, takže za mě značka ideál.
2: Byla tam zvířata, samozřejmě to se dá čekat tady u pana doktora veterináře, který je specialista, soustřeďuje se i na prodloužení psích životů, to znamená na životosprávu a psí štěstí. Protože kdo je šťastný a spokojený, tomu se nemoci spíš vyhnou a platí to i o nás lidech. Je to tak?
3: Rozhodně. A naší rolí chovatelů, majitelů zvířátek obecně, je to, abychom se snažili těm zvířátkům vytvářet prostředí, kde nebudou ve stresu, kde nebudou smutný, kde nebudou nešťastný, kde nebudou neustále čelit třeba nějakým nepříjemným podnětům a podobně. A když se nám to podaří a k tomu je dobře nakrmíme, hezky vyvenčíme a budeme se k ním hezky chovat, tak nám určitě vydrží mnohem díl, než když to dělat nebudeme.
2: A o tom si dnes budeme povídat, takže i vy, milí junioři, jste zváni. Pište nám na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tu dáreček pro jednoho z vás, knížku, samozřejmě psí, Nehledá se pes, je to taková návodná knížečka o tom, jak my lidi žijeme s pejsky a jak by to mělo samozřejmě vypadat. No a vybrala ji pro vás Daniela Vodrášková, produkční. Krásné písničky, hned tu první vybral David Janečka, dramaturg. No a krásnou hodinku s námi přeje Veronika Hájková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte tento krásný pořad Rádia Junior a dnes je mým hostem pan doktor Jiří Urbánek, veterinář. A jak jsem ho představila, že vlastně ho hodně baví zkoumat štěstí psů a jejich správná životospráva a tak dále, tak dále, tak s tím samozřejmě souvisí i to, jak se ti psy u nás cítí. A teď po prázdninách se mohou třeba cítit trochu opuštění, protože se změnil režim, junioři jsou ve škole, pejsek je hodně doma sám. Napadá mě, je dobrý mít jednoho psa, anebo je tohleto řešení vlastně, když si pořídíme ještě jednoho k němu, máme dva?
1: Tak to záleží na tom, proč mám psa. To je ta první otázka, kterou bych si měl klást. Proč mám vlastně psa? A druhá věc, jestli mě baví mít psa. A je to prostě o tom, že ten pes potřebuje nějakou péči. Teď nemyslím to, že potřebuje žrádlo, potřebuje vyvenčit, ale potřebuje mít i nějaký sociální kontakt. To znamená kontakt jak s lidma, tak s jinýma psama. A bohužel se stává, že když si lidi pořídí psa, tak právě poté, co se mu krásně věnovali o prázdninách, protože nebyly kroužky, nechodilo se do školy, byli všichni doma, tak pejsek zažíval asi docela příjemný chvíle, protože měl tu pozornost, protože měl ten kontakt. A teďka najednou, když jsou zase kroužky, škola a tak, všechno je hektický, tak ten pes se může cítit odstrčený a otázkou je, jestli druhý pes bude řešením. Jestli náhodou to není spíš o tom, že tím druhým psem bychom se snažili nahradit to, co bychom měli tomu pejskovi poskytovat my. Jinými slovy, nemám na tebe čas, tak ti pořídím jinýho psa na hraní. Má to samozřejmě pozitiva, ti psi spolu samozřejmě můžou vycházet, můžou si pohrát, ale pořád do té smečky takzvané, patříme i my, patří i děti, patří vaši rodiče, takže otázkou je, jestli to není jenom náhražka toho, že já nechci nebo nemám čas. Jo? Protože ono se hrozně hezky řekne, já na to nemám čas, ale kdybyste si tuhle větu řekli jinak, není to pro mě důležitý. Protože nemám čas na věci, které pro mě nejsou důležitý. Když budu mít něco opravdu důležitýho, a vy děti to sami moc dobře víte, že když je pro vás důležitý si kreslit, když je pro vás důležitý hrát Roblox, když je pro vás důležitý cokoliv, co vás baví, tak si na to ten čas najdete vždycky. No a je pro vás ten váš pejsek důležitý, abyste si na něho našli čas? Takže za mě, jasně, může být řešení, že ti psi jsou dva, může jich být třeba 10. Ale pořád to nemění ten vztah toho chovatele, případně té lidské rodiny vůči tomu pejskovi.
0: Teda svatá pravda, pane doktore, já se úplně tetelím blahem, že tohle to říkáte, protože vlastně jsem zjistila, že to někde v hlavě takhle srovnaný mám taky, že ten druhý pes je vlastně takový bonus pro toho třeba pejska, který teď, dejme tomu, já jsem tady a moji pejskové jsou doma. Oni na to nejsou moc zvyklí, aby byli sami doma, ale protože vlastně jsem tady, oni vědí, že musím taky chodit do práce, no tak jsou tam a jsou tam spolu na gauči, ležejí tam, ale stejně čekají oba na mě. Jo.
1: Ano, přesně tak. Jo, ono lidi mají takovou zkreslenou představu, když se dívají na třeba tajný život mazlíčků, že jo, jak ti psi tam lítají, když ten páneček není doma, vyvádějí různý skopičiny, že jsou vlastně hrozně spokojení. Ten pes může být spokojený. Jo, on v podstatě neví, že potřebujete jít do práce, on prostě ví, že panička odchází a pokud odchází v pravidelném režimu, tak ví, že ona zase vrátí. Jo, a ten druhý pes, jak říkám, to je, nedá se říct ani, že to je dobře, nebo že to je špatně, to si každý musí nějakým způsobem vymyslet, jak mu to vyhovuje, ale nemělo by to nahrazovat ten kontakt s tou lidskou částí smečky.
0: My jsme vlastně toho pejska z takového přírodního tvora přetvořili na součást naší komunity nějaké, jo? Takže ho teď v ní vlastně musíme ho v ní prostě mít a ne ho přesunout někam, že jo, třeba na dvůr a říct si, když jsou tam tři ty psy, tak oni si to tam užijou i bez nás.
1: No ten problém je trošku širší, jo, protože my jsme toho psa vzali z nějakého prostředí, nebudeme se bavit o vlkovi, jo, dnešní pes už není vlk, je to řekněme, příbuzný nebo následovník, ale pořád jsme ho vzali z nějakého prostředí, který bylo přirozený. To znamená, ten pes běhal po hlíně, běhal mezi stromama, viděl trávu, občas chytil nebo občas pohonil nějaký zvíře a podobně. A my jsme ho přitáhli na Prahu 1. Jo, tak třeba na Prahu 1. Jo, ten pes vidí strom tak maximálně z tramvaje a chodí po betonu, po asfaltu a my máme pocit, že to takhle je správně. Jo, proto říkám, to je ta otázka, proč máme toho psa. A když ho máme, tak pojďme mu dávat aspoň v rámci těch možností nějakou dobrou péči.
0: Dnes je mým hostem pan doktor veterinář Jiří Urbánek. Povídáme si o tom, jak mít šťastného psa. Já to takhle zjednoduším a samozřejmě budeme rádi, když nám napíšete na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 190.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes s panem doktorem veterinářem Jiřím Urbánkem a děkujeme všem, kdo nám napsali na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. První vlastně dotaz od Daniela se týká stresu. Píše, mají psi stres, když je dáme na hlídání?
1: To je hrozně individuální, to znamená, každý pejsek to má jinak a taky záleží na tom, kam ho dáme na to hlídání. Jo, pokud máte širší rodinu, že třeba máte babičky, dědečky, kteří se s tím psem znají a dáte ho na pár dnů k babičce, k dědečkovi, kde ten pes je spokojený, kde je třeba i zvyklý bývat, tak by to stres žádnej velký být asi neměl, ale každý pejsek to prožívá jinak. Jo, a zase se dostáváme k tomu, když si pořídím psa, tak teď je otázka, proč ho dávám na hlídání. A za mě, když už má někdo toho psa, tak by spíš měl volit třeba dovolenou tak, aby toho psa mohl vzít sebou, než ho dávat do cizího prostředí. O toho pejska tam určitě bude dobře postaráno. Jo? To vůbec není o tom, že by ten pejsek tam neměl, nikdo ho nevyvenčil, někdo mu nedal najíst, nebo že by nebyl fyzicky na tom v pořádku, ale zase berte to tak, že ten pejsek má hlavičku, jako rozum, jako malý dítě, a když malý dítě dáte, najednou byste vzali od maminky nebo z rodiny a dali ho na několik dnů někam na hlídání, tak taky jako to nemusí být úplně pozitivní, ale jak říkám, je to hrozně individuální, záleží na tom, jak je ten pejsek zvyklý být třeba s cizíma lidma, jak moc je ten pejsek adaptovaný na to, že občas bývá sám.
0: Čili, když si pořídíme psa a víme, že třeba, já nevím, dvakrát za rok pojedeme někam na dovolenou, tak bychom měli od začátku ho zvykat na člověka, který ho bude hlídat, a aby ho znal, aby s ním byl v kontaktu?
1: Za mě bych si vybral dovolenou, kam toho psa můžu vzít sebou.
0: Já vím, no.
1: Já tomu rozumím, že je to určitý omezení, ale zase, jak říkám, jo, to je ta otázka, proč mám psa a jsem rád, že toho psa mám, jo, hold z toho vyplývá nějaká povinnost a, jak říkám, stres u psa může být velice závažným faktorem pro rozvoj nějakých onemocnění. Takže jak říkám, individuálně, když tak toho psa zvykat nebo ho dát na hlídání někam, kde se cítí dobře, kde to třeba zná.
0: A to cestování může být pro psa stres? Já si myslím, že taky je to individuální. Známe toho našeho pejska a víme, jestli je cestovatel nebo není, že jo?
1: Určitě. Hlavně je potřeba v tom cestování brát na toho pejska ohled. Takže když se jezdí autem, tak buď na něho mít tu speciální přepravku, ale tím pádem dělat velmi často přestávky, aby se ten pes mohl protáhnout, proběhnout. Některým psům se dělá v autě špatně, takže se jim musí dávat nějaký prášky na to, aby jim špatně nebylo. Je to jako u dětí, jo. Prostě je to živej tvor, který potřebuje, nebo který má nějaké svoje požadavky, takže když ho chci někam vzít, tak na něho musím brát rozhodně ohled. Takže říkám, pokud by se jel autem, tak aby ten pes zaprvé v tom autě byl v bezpečí, to znamená i v případě nějaký i drobný nehody, aby nelítal po kabině toho vozidla a ještě třeba nezranil ty lidi, co tam jsou, dělat časté přestávky. Pokud je teplo, tak samozřejmě ten pes musí mít zajištěný, aby se nepařil v tom autě, no a nedej bože nechat ho někde na parkovišti na slunku, to snad už nikdo ani neudělá.
0: To snad ne, teda to doufám, že už tahle ta osvěta proběhla. No, Matěj se ptá, jak psi vnímají ten nový režim, o kterém jste mluvil, když skončí prázdniny.
1: No, ten pejsek, většinou je to tak, že ten pes má mnohem menší pozornost. On jemu nevysvětlí, tomu pejskovi, když za ním přijdete a řeknete Haríku, Asto, Bobíku, teďka já už budu chodit do školy, tak tady budeš často sám. Ten pes vůbec nechápe, o čem mluvíte, takže pro něho je podstatný, že se změnil režim, ale on si na něho navykne. Ale samozřejmě může to být tak, že ty první dny bude takovej jako zmatený, smutný, nebude vědět, co se děje, ale on se poměrně rychle adaptuje na to, že se zase chodí do školy. Důležitý je, aby měl péči a pozornost a aby měl opravdu dostatečnou možnost nějakého vybití. Protože pokud to bylo tak, že o prázdninách jste s tím psem byli celý den, lítali jste někde po lese nebo po hřišti, tak teďka ten pes se bude nudit, tak je taky možný, že vám něco doma rozkouše, roztrhá, protože najednou nebude vědět, co má dělat. Takže trošku nějakou adaptaci by to asi chtělo, ale ten pejsek si na to zvykne. To tak velký stres asi není.
0: Já myslím, že ani ty prázdniny bohužel nejsou tak dlouhé, aby ten pes to neměl vlastně v paměti, jak to bylo předtím. Já si myslím, že si to ty psi pamatujou.
1: Tak to si netroufám říct, to jako na to snad ani není nějaký výzkum, ale ti psi potřebují mít stabilitu. Jo? To zvíře potřebuje mít stabilní režim, takže ideálně on měl nějaký režim, teď najednou se ten režim mění a když bude stabilní, tak ten pes si na to poměrně rychle zvykne.
0: Já jenom taková připomínka, já jsem měla v dočasce pejska, buldočka a měla jsem ho přes půl roku. A vzala si ho paní, jedna moje známá a oni nás po letech teď přijeli na chalupu navštívit v létě. Ten buldoček vyskočil z auta a byl tam úplně jako doma. Jo? Čili on po letech, třeba po třech letech, on prostě šel rovnou do kuchyně, jo, vlez si do pelíšku. Úplně prostě jako kdyby tam, já nevím, byl naposled před 14 dny. Takže já myslím, že oni prostě mají
1: tak paměť. On se vrátil do nějakého prostředí, který důvěrně znal.
0: Ano.
1: A možná ani nepochopil, nebo ani ten mozek mu neumožnil přemýšlet o tom, že jsou to už 3 roky. On tam prostě přišel, jo, tady to znám, tady jsem měl pelíšek, furt tady je, tak si lénu.
0: Ano. No. Přesně, tak jako jsou to pejskové šikovní a vy, milí junioři, jste taky šikovní, píšete nám na radiojunior@rozhlas.cz, tak pokračujte, máme tu pro vás krásný dárek psí nepsí knihu a já vám teď pustím písničku a připomenu, že mým hostem dnes je pan doktor Jiří Urbánek, veterinář a budeme pokračovat v povídání o psím stresu.

0: pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkal princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: A v úterý odpoledne jsme tu mezi námi zvířaty. Dnes je mým hostem pan doktor Jiří Urbánek, veterinář, a povídáme si o psím stresu. Tak a já jsem tady teď našla nějaké vlastně vaše zajímavé dotazy. Adam se ptá, jestli na psí stres existují nějaké bylinky, které by pomohly, a co se vlastně v těle děje, když má pes stres.
3: Bylinky určitě existují, jsou to takzvané adaptogeny, z nichž z takových hodně známých je ashwagandha. Jsou to látky, které pomáhají vyrovnat, vlastně vybalancovat ten organismus, aby se v tom organismu dělo to, co se má dít, a dělo se správně. Tady vřele doporučuji nepoužívat produkty pro lidi, ale používat speciální produkty, které jsou pro psy. Takže když si najdete nějaký adaptogeny pro psy, tak určitě něco najdete. No a co se děje v tom těle toho psa, když má stres? V podstatě to funguje u všech savců. Takže se to děje nám, děje se to kočkám, prostě k jakýmukoliv zvířeti. Když je to zvíře ve stresu, tak se vyplavuje látka, která se jmenuje kortizol. To je stresový hormon, která je užitečná proto, aby ten organismus zvládl krátkodobý stres. Jo, když vidíte to sami na sobě, když vás něco poleká, tak si jakoby stáhnete a řeknete si, protože jsme lidi a máme, přemýšlíme, tak si řekneme, aha, není se čeho bát, protože třeba to není na zemi had, ale je to zatočený klacek. A nebo jo, to bouchlá petarda, protože je Silvestr. No a ten stres se vypne a ten kortizol zmizí z toho těla. Ale když ten pejsek nebo jakýkoliv živočich je v dlouhodobým stresu nebo často se opakujícím stresu, tak ten kortizol se nevypne a je pořád v tom těle. A on bohužel funguje tak, že snižuje odpověď imunitního systému, to je ten systém, který nám pomáhá zvládat infekce a podobné věci, a ten systém imunitní zhoršuje to, jak funguje, no a pak může dojít k tomu, že zaprvé můžou přijít infekce, můžou přijít takový ty těžký onemocnění, kterým se říká autoimunitní onemocnění. No a samozřejmě ten imunitní systém, když je oslabený, tak může i nezvládnout to, že tam vznikne nějaký rakovinný bujení. Takže jde o to, že primárně, nebo jako první věc, ten kortizol snižuje účinnost imunitního systému, takže ten pes je náchylnej na to, že bude víc nemocnej.
2: No, já nechci podceňovat naše juniory, já tvrdím, že jsou to skoro všichni géniové, ale mohli bychom trošku vysvětlit to slovo imunita?
3: Jo, imunita. Imunita je součást našeho těla, která má za úkol bránit nás, když přijde nějaký impuls zvenku. Jo, je to, když budete mít rýmu, nebo když na vás skočí chřipkový virus a budete mít zdravou imunitu, tak ani nepoznáte, že je. Ten imunitní systém, to tělo si s tím prostě poradí a ani nepoznáte, že kolem vás něco prošlo. Když ten imunitní systém je nějakým způsobem poškozený, no tak přijde nějaká infekce a ona přepere ten imunitní systém, takže člověk je třeba nemocnej, dostane nějakou rýmu, angínu a podobně. A ten imunitní systém, tady ten systém ochrany, vlastně systém ochrany toho těla, funguje i na to, že když se někde objeví třeba nějaká rakovinná buňka, tak ten imunitní systém, když je zdravý, tak je schopný ji třeba i zlikvidovat. Takže se to nemusí potom, to onkologické onemocnění, ta rakovina, se nemusí projevit. Takže je snad je to takhle srozumitelné.
2: Já myslím, že je to srozumitelné, zvlášť teda víme o tom, že tato onemocnění napadají nejen lidi, ale i zvířata, což je všeobecně známo. Všichni, kdo máme doma zvířata, o tom víme. Takže je tady další dotaz, ten je zajímavý. To poslala Katka, která se ptá, co vlastně všechno může způsobit psovi stres, aniž bychom my o tom věděli.
3: No, to je super zajímavý dotaz, za ten děkuju. Díky tomu, že když to bude dlouhodobý stres, tak my bohužel nevíme, kde v tom pejskovi se to projeví. Protože on narušuje ten kortizol, o kterém jsme se bavili, nebo ta chemikálie, co se vytvoří v tom těle, může narušit různý orgány. To znamená, ať je to, může tam být nějaký kožní projev, že ten pejsek najednou se bude začne škrábat, začne mít červenou kůži. Může se to projevit na střevech, že ten pejsek najednou bude mít průjem, anebo to střevo nebude fungovat dobře. Může se to projevit na mozku, to znamená, že ten pejsek může začít mít neurologický potíže, že se bude motat a podobně. My nedokážeme říct, který orgán to postihne. Tady bohužel neexistuje atlas, že by se řeklo, ten pejsek je často sám doma, má separační úzkost, takže bude mít třeba průjmy. Jo, to neumíme, to nikdo neumí říct, takže tím úkolem je pro nás jako chovatele, abychom se snažili ten stres eliminovat. Jo, budeme se o tom bavit před Vánocema, kdy budou tady bouchat všude petardy a rachejtle, takže důležitý je, abychom toho psa se snažili dostat z toho místa nebo na místo, kde bude klid, pohoda a kde ten vliv na něho bude mnohem menší.
2: Já myslím, že ta Katka to myslela tak, že někdy ty pejsky třeba stresujeme a nevíme o tom, protože nechápeme, že to, co děláme, je pro ně stres. My si teď dáme písničku a po písničce bychom na tohle téma pokračovali.
3: Jasně. To?

0: Mezi námi zvířaty. Jsme taky v ráji samozřejmě. S panem doktorem Jiřím Urbánkem zodpovídáme vaše dotazy a dlužíme ještě odpověď nebo část odpovědi Katce, která se ptala, jestli některá naše činnost, aniž my o tom víme a děláme ji s nejlepším vědomým svědomím, může taky psy stresovat.
1: Ano, je to tak. Ano, já věřím tomu, že každý z nás vzhledem ke svým psům dělá všechno s nejlepším vědomím a svědomím, ale občas jsou věci, kdy prostě uděláme něco, co toho psa opravdu stresovat může. Je to třeba to, že nejsme schopni respektovat to, že ten pes třeba chce odpočívat. Jo, my máme pocit, že my přijdeme z práce, nebo děti přijdou ze školy a pejsek má povinnosti s nima hrát. Ten pes třeba chce ještě spát, nebo chce ležet, a když ho nutíme do nějaký činnosti. Pak za mě hodně stresující jsou takový ty procházky, kdy ten pes nemá možnost si očuchat věci. Ten pes si potřebuje přečíst ty čuránkový SMSky od ostatních psů, potřebuje se projít, potřebuje si dělat svoje, a takový to, že jakmile se vzdálí od nohy, tak mu cuknu vodítkem, to pro toho psa není procházka. To je v podstatě jenom chvilička, aby se vyčural a vykadil a my jsme od toho měli pokoj. Pak samozřejmě za mě jakýkoliv věci, které toho psa nenadále vylékají. Jo, když se podíváte, bohužel na různých sociálních sítích jsou rádoby vtipný videa, že někdo bafne na psa, probudí psa nebo ho navleče do nějakého stupidního oblečku a lidi se tomu hrozně smějou. Jo? To všecko jsou věci, které toho pejska můžou stresovat a jsou daný jenom tím, že někdo to blbě vyhodnocuje, že si myslí, že to je velká sranda i pro to zvíře. Mm-hmm. Jo? Takže to jsou činnosti. Za mě je to určitá nutnost respektu vůči tomu, co zrovna ten pes chce a potřebuje.
0: Já si myslím, že bychom si měli vždycky říct, jak by se mi líbilo, kdyby mě tohle někdo dělal.
1: Jo? To je skvělý.
0: Jo, protože ano. Já třeba, když mi někdo řekne, jak to, že ten pes prostě není na vodítku, já nevím, někde na louce, tak já mu řeknu, a proč vy nejste na vodítku? Jo? Prostě jsou místa, kde jako ten pes prostě, když poslouchá, tak jako proč by byl na vodítku, že jo? Samozřejmě něco jiného je ve městě, kdyby mohl způsobit autonehodu nebo cokoliv, jo? Někde se někomu připlíst pod nohy a povalit ho nebo tak, ale člověk, přece ten majitel toho psa, tak musí nějak umět se rozhodnout, co je v tu chvíli jako vhodný. Ale když ho nenecháme, jak říkáte, tu procházku si prožít, jo, tak je to špatně prostě.
1: To si myslím, že jste řekla hrozně hezky. Prožít si tu procházku. Jo, to je stejný. Představte si, že byste šli s maminkou a s tatínkem na hřiště a teď byste chtěli jít na prolízačku a maminka vás chytla za ruku, zatáhla. Ne, tady budeš stát u lavičky. Nebo se projdeme kolem klouzačky. Projdeme se kolem houpačky a nemůžeš na ní chodit. Jo, je to vlastně velmi podobný. Ten pes potřebuje mít zážitky. Jo, ten pes potřebuje zažívat, jak říkám, interakci i s ostatníma psama, případně určitou míru volnosti, pokud to umožňuje ten systém. Jo? A ono je to docela v rozporu, že máme nějaký pravidla pro to, jak ti psi mají chodit, to znamená vodítka, náhubky a podobně, ale to jsou pravidla, které jsou vhodné pro nás, ale pro toho psa vhodný nejsou. To rozhodně nepřispívá k tomu, aby ten pes byl spokojený a šťastný.
0: Mně se to právě letos stalo, že jsem šla se psama potokem. Židova Strouha, to je takový krásný místo v jižních Čechách, kde se dá dost dlouhou dobu jít potokem. A v těch horkách samozřejmě je to pro ty pejsky příjemný a i pro nás, když tam jdeme v nějakých gumových botách. No a tam paní prostě šla s buldoškem a měla ho na vodítku a řekla mi, jak to, že já nemám moje psy na vodítku. Jo. No, tak jsem jí odpověděla, je to tím, paní, že já nemám vodítko.
1: No. Tak to je o tom, kde máme používat zdravý rozum a kde prostě ty pravidla jsou vymýšlené pro určitý specifický situace a v tu chvíli to nedává smysl. Jo? Takže ano, chápu, že jsou lidi, kteří by pravidla dodržovali, byť jsou sebehloupější, tak by je dodržovali kdykoliv, ale vždycky je potřeba zapojit zdravý rozum.
0: Přesně tak. A hlavně, když chceme toho psa jako mít šťastného, tak ho musíme natolik zvládnout, abychom si mohli tohleto všechno dovolit. Ta komunikace s ním, že jo? Jo, protože on musí přiběhnout na zavolání.
1: Určitě, určitě, to je nějaká výchova, nějaká socializace, ale bohužel spousta lidí má jako vrchol socializace to, že pes zvládne jezdící schody v nákupáku. Jo, já si osobně myslím, že jsou prostě věci, které prostě pokud ten pes není asistenční a tak si myslím, že v nákupáku nemá co dělat.
0: Přesně tak.
1: A občas se mnou někdo hádá v komentářích na sociálních sítích, vždyť ale ten pes je tam šťastný, říkám, jo, tak fajn, tak už vidím to obrovský štěstí toho psa, že ho vezmu do nákupáku, chodím tam s ním mezi obchodama, jako.
0: No, tak tam i já se dusím většinou, protože tam není vzduch, tak jako jak asi se tam daří těm pejskům. Dnes je mým hostem zde, a jsem tomu velmi ráda, pan doktor Jiří Urbánek, veterinář.

0: který právě posloucháte, a my s panem doktorem Jiřím Urbánkem musíme vybrat jeden z vašich dotazů, abychom ho odměnili. Máte nějaký nápad, pane doktore?
1: Mně se moc líbil dotaz, myslím, že to byl Pavlík, který se ptal, co se děje v těle toho zvířete při stresu, protože za mě se líbí, že se snažil dobrat toho, co se tam děje a proč, a ne jenom toho, co dělat a jak dělat. Takže za mě, jestli byl Pavlík, tak
0: si Pavlík myslím, dostane knížku.
1: Pavlík dostane knížku, tak blahopřeju Pavlíku, byl to super dotaz, děkuju za něj.
0: Byl to vyloženě odborný dotaz, takže moc děkujem. No a teď my tady máme takovou trojici dotazů, která se týká takového psího docela častého jako zlobínkování trošku. Tak píšete, že můj pes vyhrabává díry a žere kořínky. Co se děje, když pes žere trávu a proč to dělá? A pak je tady dotaz, že naše holčička Bíglice žere hovínka.
1: No to je jasně, nám jako lidem to přijde hrozný, jo, to, že pes vyhrabává někde něco a žere u toho kořínky, ten pes se prostě baví. Samozřejmě pokud ten pes žere něco, co nám se zdá nestandardního, tak může mu něco chybět, může se nudit, můžete se potkat s tím, že vám pes bude olizovat omítku nebo okusovat rohy, jo, tak... A co se týče těch hovínek, to může mít ještě kořeny v dávné době, kdy vlastně fenky, když vrhly a měly štěňátka, tak žrali ten odpad po těch štěňátkách, aby vlastně čistili to prostředí a aby to nesmrdělo, aby tam nepřišel nějaká šelma nebo nějaký predátor, aby ty mláďata nesežral. Takže to může být jako historicky nějaký, on se tomu říká atavismus.
0: Takový návrat do minulosti.
1: Ano, návrat do minulosti, návrat před 10 000 let. A co se týče trávy, no tak většinou psi žerou trávu, když mají nějaký žaludeční problém, což nemusí být žádná nemoc, může to být nějaká dietní chyba, takže se snaží stabilizovat to prostředí v tom žaludku, oni to pak třeba vyzvracej a udělá se jim dobře, takže nedělal bych z toho žádnou velkou vědu.
0: A ty kořínky, nemůže to znamenat, že jim něco jako chybí, že hledají nějaký vitamín nebo nějakou látku?
1: To jsme zmiňovali, no. Ano, že to může být, že tomu psovi něco chybí, ale osobně si myslím, že to dominantně je spíš to, že se nudí.
0: Jo,
1: že ho to prostě baví.
0: Ano, a hlídá si pak díru.
1: Přesně tak.
0: Ano, tak to dělá náš buldog, to je přesně. No a já spěchám trošku, protože chci ještě jediný dotaz, který se netýká psa, napsala Helenka, která píše, dá se kotička odnaučit toulání, je vykastrovaná a přesto je někdy celé 2 dny pryč.
1: Tak Helenko, kočička není pes, to znamená kočička nerespektuje naše pravidla. Takže důležitý je, aby kočička měla možnost se vrátit, aby tam měla nachystaný někde jídlo, aby tam měla nachystaný někde pití. A kočička královna až uzná za vhodný, že chce vidět tu rodinu, která jí má sloužit, tak se vrátí a pokud samozřejmě se jí něco nestane, ale to nejde prostě u těch kočiček bohužel uhlídat. Takže kočičky mají jinou psychiku než psi, ona se vrátí, ale až ona bude chtít.
0: Kočičky jsou prostě vlastně zdaleka ne tak zdomácněle jako psy. No pane doktore, já vám moc děkuju za to dnešní povídání, bylo to teda hrozně zajímavé, já si z toho odnáším spoustu nových informací, jsem za to ráda a doufám, že budeme pokračovat, že se před Vánoci sejdeme.
1: Určitě se sejdeme, já jsem taky rád a jsem moc rád za ty dotazy, protože dneska ta debata byla opravdu pěkná a ty dotazy byly super, takže já moc blahopřeju dětem, že se dokážou zeptat na takový až vlastně i odborný dotazy.
0: Naši junioři jsou prostě skvělí. Milí junioři, loučíme se s vámi, mějte se krásně, pan doktor Jiří Urbánek byl dnes mým hostem, já mu přeju šťastnou cestu domů.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Píšťu, děvče, písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

moci páni, vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

dali příkaz zmetky nevyrábět. A teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Dnes máme čtvrtek 10. září. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne, ale dnes nás čeká celkem speciální odpoledne. Budeme celé 3 hodiny vysílat spolu s Terkou Rašovou, která je na festivalu v Jičíně. Festival se jmenuje Jičín město pohádky. Bude pro vás mít spoustu hostů a spoustu zajímavostí z festivalu. Tak si to pojďme všichni společně užít, ale nejdřív nás čekají jako vždycky zprávy.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém. Stál 40 milionů korun. Přístroj podle vedení nemocnice lékařům výrazně pomáhá při vybraných zákrocích a pro pacienty znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci. Pražské kulturní centrum Vzlet dnes zahájí svou 6. sezónu. Otevřejí výstava Slova, která mění svět, na které spolupracovali děti a teenageři se současnými českými výtvarníky. Mezi nimi jsou například skupina Rafani, Epos 257 nebo ilustrátorka Magdaléna Rutová. Výsledkem jsou kresby, fotografie, videa, objekty i velkoformátový banner na fasádě Vzletu. V nové sezóně Vzlet připravuje taky 3 autorské divadelní premiéry. První z nich, Romeo, Julie a rodiče, uvede už v říjnu. Přesně před 66 lety vyhrál etiopský atlet Abebe Bikila maratonský běh na letních olympijských hrách v Římě. Africký sportovec tam překonal světový rekord. Nejlepší dosavadní čas českého maratonce Emila Zátopka překonal téměř o 8 minut. Celou více než 42 kilometrů dlouhou trasu překonal bez bod. V roce 1961 vyhrál taky mezinárodní maraton míru v Košicích. Dnes je většinou oblačno, výjimečně i slabé přehánky. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 17 až 21 stupni a v 1000 metrech na horách je kolem 13.

0: Z pohádkového Jičína vám krásné odpoledne přeje Rašová Terka, dneska pohádková reportérka. Zdravím tě taky, Evy. Eva Sinkovičová ve studiu Rádia Junior. Ahoj, Evy.
1: Ahoj, ahoj, mávám vám všem do Jičína.
0: Děkujeme. Včera tady slavnostně začal festival Jičín město pohádky a já teďka jsem tady v Zámeckém parku a se mnou je tady i ředitelka celého festivalu Tereza Poršová. Teresko, hezké odpoledne.
2: I já vám přeju hezké odpoledne.
0: Tak jak jste zatím spokojená s průběhem festivalu, jde všechno podle plánu a z čeho máte zatím největší radost?
2: Tak já mám velkou radost, že nám vyšlo počasí, že je o trochu lepší počasí než včera a mám velkou radost, jak je vlastně zaplněný tady Zámecký park a Valčtejnovo náměstí, kolik návštěvníků přišlo.
0: Ano, lidi je tady opravdu hodně, takže já to taky tak vnímám, že tady máte hodně návštěvníků a velmi spokojených. Podtitul letošního festivalu je Háj a já, takže se mluví o háji, hájajovi, ale i o tom, že každý je někdy takzvaně v háji. Tak jak to máte vy? Vy jste ředitelkou od srpna, takže docela krátce. Stalo se vám už za tu dobu těch příprav, že jste někdy byla v háji? A co vám pomohlo se z toho háje nakonec dostat?
2: Tak jak říkáte, tak opravdu jsem ředitelkou teprve od 1. srpna a už jsem několikrát v háji mezi tím byla. Každopádně vždycky mi pomohli ti nejbližší a vlastně i moji noví pohádkoví kolegové a můj celý tým a vždycky mě dokázali podpořit a říct mi, že to bude vše dobré. A myslím si, že se tak povedlo a že teď je všechno dobré.
0: Takže skvělý tým je asi základ úspěchu, jak to tak pozoruju. No a na co byste ráda nalákala návštěvníky festivalu, buď to ještě dneska, nebo případně zítra?
2: Tak dneska bych určitě návštěvníky nalákala na hajajání, které je v knihovně Václava Čtvrtka, což je poslech rozhlasových pohádek Hajaja, nebo na autorské čtení Jaroslava Rudiše a z koncertu na rockový kvintet The Hops Party. A zítra bych návštěvníky pozvala na tmání, což je vlastně osobní příběh o depresích a o tom, jak se s nimi vyrovnat. Dále bych pozvala návštěvníky na Abu nebo na světilkový průvod, kde vlastně váš rozhlasový hajaja bude uspávat toho našeho jičínského hajaju a bude se tradičně zpívat mravenčí ukolébavka.
0: Tam já se půjdu podívat, na to se teda moc těším. To zní opravdu krásně pohádkově. A je něco tady na festivalu, co máte vy osobně úplně nejradši a co to je?
2: Tak mně se letos na festivalu moc líbí prostředí, což vlastně si myslím, že se naší nové architektce festivalu velice povedlo, protože si tady připadám jako v lese a je to takový klidný a odpočinkový místo všude, ať už na náměstí nebo tady v parku.
0: Dneska jsem se ptala dětí, co se jim tady zatím nejvíc líbilo a právě jedna holčička i zmiňovala, že jsou na náměstí ty klády dřevěné a že se jí to líbí, takže evidentně opravdu to tak je a povedlo se vám to skvěle. No a včera se tady konal slavnostní průvod pohádkových postav. Tak který kostým vás zaujal a kterou pohádku vlastně máte nejradši?
2: Tak mně se vlastně líbilo, kolik nadšenců se do průvodu vlastně oblíklo a do masek a měla jsem velkou radost z toho a moc se mi líbily kostýmy jako například břízy, lesní víly nebo pařezy nebo svítící mochomůrky, tak to se mi moc líbilo. A která moje nejoblíbenější pohádka, tak hraná pohádka je pro mě nejoblíbenější Tři oříšky pro Popelku a kreslená pohádka například Bob a Bobek nebo Machaše Vestova.
0: To říká Tereza Poršová, ředitelka festivalu Jičín město pohádky. Teresko, přeju vám, ať se všechno i nadále takhle skvěle daří a ať dorazí ještě více návštěvníků. Hezké odpoledne.
2: Taky přeju hezké odpoledne a děkuji.
1: Holky a kluci, právě jste slyšeli Terku společně s paní ředitelkou festivalu v Jičíně, Jičín město pohádky. My si teď dáme další písničku a uvidíme, kam nám Terka zase přelétne a koho získá jako dalšího hosta do vysílání.

Dnes je čtvrtek 10. září, což je 253. den roku 2026. Svátek má dnes Irma, což je ženské křestní jméno, vyvinulo se z němčiny a jeho původ souvisí se starogermánskými jmény začínajícími na Irm, jako třeba Imga, Irmgarda, Irmhilda, Irmtraut a tak dále. Jméno se z němčiny vykládá jako silná, pevná nebo taky stálá. Všem Irmám samozřejmě přejeme krásný svátek. No a kdo má dneska narozky, no tak je to třeba známý britský herec Colin Firth, kterého můžete znát třeba z filmu Láska nebeská nebo Deník Bridget Jonesové, anebo Chris Columbus, režisér třeba prvních dvou filmů o Harrym Potterovi. Dáme si teď písničku Píseň malého pána a Majolenky a já bych ji chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, těm svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, teďka právě přímo z Jičína, města Pohádky. Já jsem tady v Zámeckém parku, kde dneska odpoledne proběhl koncert skupiny HM. A odchytila jsem tady kapelníka skupiny HM, Marka Doubravu. Marku, koncert byl úžasný, moc se vám to povedlo. Tak jaké máš pocity a ahoj?
1: Ahoj. Zdravím tě a zdravím všechny posluchače Rádia Junior. Koncert byl moc fajn, děti tančili a hezky reagovali a my jsme se viděli s klukama po delší době, takže jsme byli rádi, že se vidíme.
0: A jak bys popsal tady místní teďka atmosféru?
1: No tak tady, my už jsme tady párkrát byli, takže my to tady máme rádi a máme ještě hodně rádi Valštejnskou loďi, která je taky v Jičíně a kam vlastně jezdíme i jako tam jsme byli víckrát, tak že Jičín prostě máme rádi, atmosféra je tu vždycky hezká.
0: No a my jsme v Jičíně městě Pohádky, takže mě zajímá, jestli máš nějakou oblíbenou pohádku, jakou máš nejradši?
1: Já jsem vlastně jednak měl rád pohádky jako malej, ale protože už mám dost jako teďka starší děti, tak když byli malí, tak jsem znova s nima některé pohádky objevoval a jedna pohádka, kterou jsem měl rád v dětství a četl jsem ji se všema třema klukama, co mám, tak ta je od Geralda Darela, která se jmenuje Mluvící balík. A zjistil jsem, že ne každý to zná, tak to potřebuji propagovat, protože to je úplně absolutně vynikající knížka, je to hrozná sranda a užije si to jak dítě, tak dospělý. Takže Gerald Darrell, Mluvící balík, vřele doporučuji.
0: No tak já to znám, já jsem to četla ve druhé třídě, když já jsem byla a taky se mi to strašně moc líbilo. Takže skvělý tip, ano. A podtitul letošního festivalu je Háj a já. A tak mě zajímá, jestli už jsi byl někdy takzvaně v háji. A co ti případně pomohlo, aby si se z toho háje zase dostal?
1: Hodněkrát jsem byl v životě v háji, někdy i ve velkém háji a většinou mi pomohlo, když jsem si uvědomil, že za to nemůžou vždycky všichni ostatní, že část toho je vždycky i v nás a že je to normální a že je vlastně normální být v háji, chvilku si v něm pobejt a užít si to, že je člověk opravdu dole v háji a když si to jakoby připustí, tak pak se dá vylíst zase z toho háje nahoru a už není tak těžký, takže to doporučuji nechat to chvilku bejt a ono to vždycky dopadne nějak líp.
0: Prostě to nechat bejt a ono se to nějak zlepší pak, jo? To je tvoje rada.
1: Zhruba, no, ono je to, to jako těžší, ale důležitý je nevnímat se moc jako, nebejt moc ublížený a nevnímat se moc jako oběť, protože to nikomu nepomáhá, ani hlavně člověku samotnému. A zkusit to vidět realisticky trošku a v tu chvíli to začne být všechno trochu jako legrační, no.
0: To je dobrý tip, to vzít trošku s nadhledem a s legrací, veď, s humorem. A co Hajaja? Poslouchal jsi někdy Hajaju, když jsi byl malý, nebo poslouchal jsi nějaké pohádky?
1: Jo, jo, my jsme poslouchali pohádky, my jsme hlavně poslouchali ještě na starých kotoučácích, to byly takový ty prostě na pásek, se tam točily se tam dva takový pásky a máma vždycky říkala, že poznala, že do toho strkáme prsty, když se ozvalo a křemilo, protože to bylo mechanický, pak jsme ještě nás hrozně se segrou bavilo, když jsme tam dávali, protože to pomalinku točilo, tak jsme tam dávali na to vždycky takový figurky a pak tak se pomalinku krásně točilo a pak jsme vždycky zapli přetáčení a oni začali hrozně rychle a zdrhli a něco jako rozbili. A takže jsme poslouchali všechny možné věci a Hajaju umí krásně zahrát náš basák a hrál to tady většinými se pohádek zrovna včera s kapelou Bombardiák, která to má i jako součást jedné písničky.
0: Přímo tu znělku naší krásnou.
1: Přesně jako kousek té znělky, aby to zase tak jako úplně nekanibalizovali, jak se říká.
0: No ty obecně skládáš hudbu pro děti, takže třeba pro divadelní představení a na čem teďka pracuješ, kde třeba tvoji tvorbu můžou naši posluchači všude slyšet?
1: Tak teďka dělám s Jirkou Adámkem do divadla Loutek Ostrava, to bude taky mít teďka brzo jako premiéru a jmenuje se to Velký příběh o malém nic a dělám taky rád pro rozhlas a teďka zrovna se dokončuje Bitva o diamant, což bude takovej, nebo je už skoro rozhlasový seriál, 6 dílů, je to úplně skvělá knížka od Báry Dočkalové, kterou prostě mám náš Elmar 13-letý, který si vybírá, co chce číst, tak tohle úplně zhltnul, vřele doporučuji i jako knížku a jako seriál se mi to hrozně líbí, dělal to Petr Gojda, teď zrovna to dokončujeme a dokonce jsme k tomu natočili písničku, kterou naspívala Berenika Kohoutová, která hraje jednu z postav, ona zpívá to fantasticky, a děti z Dismaňáku, nebo děti, prostě herci, mladí herci z Dismaňáku, kromě toho, že to skvěle zahráli, tak teďka v úterý zrovna jsme s nima dospívávali back vokály a stali se back vokalisty a bude to prostě fakt krásný, moc se těším, až to vyjde ta písnička.
0: Takže ty jsi takový náš junioří hudební skladatel, by se vlastně dalo říct, to je úžasné, že?
1: Mně se to líbí, já vlastně tvorbu pro děti, s tím se hodně zabývám, jsem dělal hodně v Minoru, divadle Minor, který je pro děti, a v divadle Drak v Hradci Králové, a tvorba pro děti je pro mě zajímavá, protože dětský divák je divák, který vám nic neodpustí a zároveň reaguje velmi upřímně, což je nejlepší zrcadlo. Nikdo si na nic tolik nehraje a rovnou se to jakoby zjistí, co funguje a co ne. Takže z tohohle ohledu to mám moc rád a většinou to bývá dost hravý a měl jsem štěstí prostě na dobrý režiséry, takže mě to baví.
0: Tak Marku, já ti přeju, ať pro nás Radio Junior složíš spoustu dalších krásných písní nebo hudby. Musím teda říct, že Bitvu o diamant my vysíláme už od 16. října a je to příběh o klukovi, který miluje baseball, takže já sama se na to taky moc těším. Děkuji ti za rozhovor, přeju ti krásný zbytek dne. Kam jedeš? Jedeš domů teďka?
1: Ano, jedeme domů s kapelou, no.
0: No a já se jdu přesunout do knihovny Václava Čtvrtka, kde se chystám ulovit ředitele knihovny. Tak mi držte palce, ať se mi to podaří.
1: Držíme, mějte se krásně, hezký odpoledne.
2: Mezi tím, co se bude Terka přesouvat, si my dáme další písničku a pak taky vzkazovnu, takže vy už mi teď můžete psát na vzkazovna@rozhlas.cz, jaké písničky na přání byste dneska chtěli slyšet v našem vysílání.

Holky a kluci, chci vám připomenout, že se blíží vzkazovna, to znamená, že budu po písničce Sweet Lovin hrát dvě písničky podle vás a vyřizovat vaše vzkazy a přání. Můžete někomu popřát k narozeninám, k svátku, poslat terce nějakou hezkou písničku do Jičína nebo jenom někoho pozdravit a potěšit i to na vás. Budu se těšit na vaše zprávy, posílejte je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala naše dnešní první vzkazovna a první písnička na přání je Bambitka od Tomáše Kluse. Tuhle pohádkovou písničku posílá Lucinka naší terce do Jičína, ať si užije festival. A my si všichni užijeme píseň Bambitka.
2: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři.

Další písnička na přání, kterou si dneska dáme, druhá v naší první vzkazovně, je Rebelka od Nelly Kailové. Přeje si Kristýnka jen tak pro radost, protože neměla dnes moc dobrý den. Tak Kristý, doufám, že zítra to bude lepší, o víkendu úplně nejlepší a snad ti teď píseň Rebelka zlepší náladu.

A výjimečně si dnes dáme ještě jednu písničku na přání pro Viktorku, která si přeje písničku Sofia od Alvára Solera. Tak posílám, Vicky.

0: Pracovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Krásné pohádkové odpoledne z Jičína všem našim milým posluchačům přeje Rašová Terka, dneska pohádková reportérka. Přesunula jsem se ze Zámeckého parku do knihovny Václava Čtvrtka za ředitelem knihovny Václava Čtvrtka Adamem Hoškem. Adame, krásné čtvrteční odpoledne.
2: Dobrý podvečer.
1: Tady kousek od nás zrovna teďka probíhalo hajajání včera a poslouchal se náš rozhlasový hajaja. Tak můžete nám vysvětlit, o co vlastně šlo, co to je to hajajání, co tam děti poslouchali, jak se jim to líbilo?
2: Hajajání je způsob, jak do toho našeho programu dostat skřítka hajaju, jehož jedním z otců je Václav Čtvrtek, který letos slaví hned dvoje výročí. A my jsme připravili různé pelíšky, peřinky, kde děti se můžou zachumlat, poslechnout si tyhle legendární rozhlasové pořady, jak ty úplně aktuální, tak něco z trochu archivnějšího. A původní záměr byl, že budeme to hajajání realizovat v nově rekonstruované knihovně v různých zákoutích, která budou nová, zajímavá. Bohužel kolaudace se pozdržela, takže jsme v provizorních prostorách, ale i ty jsou kouzelné.
1: A co se poslouchalo, jak se to dětem líbilo?
2: Poslouchal se Honza Cina, aktuální série pohádek o skřítku hajajovi. A bylo to moc fajn, ještě tomu předcházely ukolíbánky, divadelní představení a myslím si, že kdo tam byl, tak ten si to bude pamatovat celý život.
1: O, tak to musel být opravdu krásný zážitek. Vaše knihovna taky pořádá pravidelně čtení Čtvrtka ve čtvrtek, což se mi moc líbí, dneska je taky čtvrtek. Tak jak to vlastně probíhá tenhle projekt, kde najdou o tom lidi informace, co se třeba naposledy četlo za knihu?
2: Úplně naposledy se ku podivu četl Hajaja, konkrétně úplně ten první příběh, který Vlastimil Brodský načetl Dovolíte sem Hajaja, ale jinak se každý čtvrtek ve čtyři přesně čte někde po Jičíně, ty místa se mění a mění se i ti čtenáři, ti interpreti, kdo to čte, takže nejlepší vždycky sledovat buď to web knihovny, různý kanály informační jičínský, plakáty ve městě, všude by ty informace snad měly být.
1: Vy jste ředitel knihovny Václava Čtvrtka. My si letos připomínáme, jak jste už říkal, rovnou dvojité výročí, 115 let od narození tohoto spisovatele a taky 50 let od jeho úmrtí. Předpokládám, že máte od Václava Čtvrtka v knihovně hodně knih, je to tak? A snažíte se jich vlastně mít hodně, je to váš cíl?
2: Je to tak, ještě doplním, vlastně třetí výročí, je to 20 let, co se knihovna přejmenovala na knihovnu Václava Čtvrtka, to je taky důležité. Ano, měli bychom jich mít naprostou většinu, kromě nějakých třeba, o kterých ani nevíme, protože to bylo nějaké zvláštní vydání, ale sbíráme systematicky všechna vydání. Rumcajze máme kompletního, včetně překladů do maďarštiny, do polštiny, do estonštiny a tak dále. Všechny možné edice, které vyšly. Měli bychom mít zhruba 210 titulů Václava Čtvrtka a od každé bývají dva, někdy tři, někdy čtyři kusy, někdy třeba vzácně jenom jeden, ale jsou to stovky knih, které od Václava Čtvrtka máme u nás.
1: Teda vy toho máte hodně, i ty jazyky mě překvapilo, kolik různých překladů máte. A zajímá mě, jestli si to lidé půjčují, jestli je o to velký zájem, o třeba o kterou knížku je největší zájem.
2: Část těch nejvzácnějších, včetně těch překladů, třeba do korejštiny, to jsem taky nezmínil, tak ty zůstávají mimo dosah čtenářů teda, ale z těch, co máme normálně zařazené ve výpůjčním fondu, tak zájem je hodně o ty známé, což znamená ty, které byly třeba ve večerníčku. Nejvíc si myslím, že bude populární Křimílek a Vochomůrka, pohádky z Pařizové chaloupky.
1: A kterou knížku od Václava Čtvrtka byste našim posluchačům doporučil přímo vy a proč?
2: Já bych osobně nejvíc doporučil Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni, což je pohádkový román. Většinou Václav Čtvrtek dělal kratičké pohádky na 5 minut, ale tohle je vlastně román, taky to byl večerníček. původní knížka s krásnými ilustracemi Miloslava Jágra. A ty ilustrace budeme mít v nové knihovně potom jako výstavu brzo. A je to z Jičína, je to hodně jičínský text, jsou tam vodníci, vojáci, víly, je to úplně úžasný.
1: Moc krásný tip pro naše posluchače. A na jaký další program knihovny byste ještě rád návštěvníky festivalu nebo i naše posluchače pozval?
2: Určitě pozvu na spoustu věcí. Za chviličku začne, to už možná nestihnete, pokud neposloucháte zrovna v Jičíně, Jaroslav Rudiš. Zítra potom budeme tady mít Daniela Krejčíka, herce taky spojeného s Českým rozhlasem a hlavně spojeného tady s regionem, se Sobotkou s Jičínem. Tak to, každopádně potom ještě díky Jičínu městu pohádky ještě do konce října tady budeme mít film ve virtuální realitě Tmání o depresích. Je to působivý zážitek, člověk si nasadí brýle a přesune se do temného světa, ale je tam ten pozitivní nádech, jak se s tím dá pracovat. A potom určitě pozvu na slavnostní otevření zrekonstruované knihovny, které bude 29. září večer v 18.00. A předtím ještě se slavnostně rozloučíme symbolicky s naším dosavadním azylem tady Denisova 504, kde jsme byli 3 roky po dobu rekonstrukce. Budeme mít noc literatury mimo jiné s Janou Plotkovou a dalšími hosty, takže to bude taky paráda. To bude 17. září.
1: A pro děti je zítra to hajajání se koná, je to tak?
2: A ano, ještě hajajání, samozřejmě. Třetí večer, hajajání pátek 17.30, přijďte, bude to krásné poležení v Pelíškách.
1: To říká Adam Hošek, ředitel knihovny Václava Čtvrtka. Já vám moc děkuji, přeji vám hodně spokojených čtenářů a teď se přesouvám do Rumcajzovy šefcovny. Tak hezké odpoledne.
2: Vám taky, mějte se pěkně.

0: holky a kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.
2: Jak jste slyšeli už od Teresky, holky a kluci, letos se v Jičíně na festivalu slaví. Je to 115 let od narození Václava Čtvrtka a 50 let od jeho úmrtí. Václav Čtvrtek je autor, který tolik proslavil Jičín jako pohádkové město. Méně se ví, že kromě postav dnes již ikonických pohádkových bytostí, jako je Rumcaj, Skřemílek s Ochmůrkou, Maková panenka a další, stál Václav Čtvrtek i u zrodu rozhlasového Hajaji. Ten zase pomohl dát podtitul letošnímu festivalu Jičín město pohádky Háj a já. No a teď už se uslyšíme až u dalších zpráv po pár písničkách a pak s Tereskou a dalším hostem.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám to donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábet

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám pořád mává Eva a od kodeku vám z Jičína určitě mává Terka. Je přesně 18.00, to znamená, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dneska si povídáme na dálku s Terkou Rašovou a jejími hosty z Jičína. Terka vysílá přímo z terénu na festivalu Jičín město pohádky. Kromě povídání se ale pouštíme taky hity, songy. V další hodince stihneme i zvídavce, druhou vzkazovnu, četbu na pokračování a určitě vám Terka prozradí, kdo bude hostem dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém. Stál 40 milionů korun. Přístroj podle vedení nemocnice lékařům výrazně pomáhá při vybraných zákrocích a pro pacienty znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci. Pražské kulturní centrum Vzlet dnes zahájí svou šestou sezónu. Otevře jí výstava Slova, která mění svět, na které spolupracovali děti a teenageři se současnými českými výtvarníky. Mezi nimi jsou například skupina Rafani, Epos 257 nebo ilustrátorka Magdalena Rutová. Výsledkem jsou kresby, fotografie, videa, objekty i velkoformátový banner na fasádě Vzletu. V nové sezóně Vzlet připravuje taky tři autorské divadelní premiéry. První z nich, Roma Julie a rodiče, uvede už v říjnu. Přesně před 66 lety vyhrál etiopský atlet Abebe Bikila maratonský běh na letních olympijských hrách v Římě. Africký sportovec tam překonal světový rekord. Nejlepší dosavadní čas českého maratonce Emila Zátopka překonal téměř o 8 minut. Celou více než 42 kilometrů dlouhou trasu překonal taky bez bod. V roce 1961 pak vyhrál taky mezinárodní maraton míru v Košicích. Dnes je většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou i přehánky, nejvyšší teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 13.

0: Zdravím všechny posluchače Rádia Junior z Děčína, hlásí se vám Rašová Terka, dneska pohádková reportérka. Dnešní klub Rádia Junior je výjimečný tím, že vysíláme z festivalu Děčín město pohádky. A teď jsem z knihovny Václava Čtvrtka přešla k Rumcajzově šefcovně, nebo právě už jsem v ní. A mám to štěstí, že tady se mnou stojí i Vlaďka Vildová, redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové. Vlaďko, krásný večer.
1: Krásný pohádkový večer, pravdě.
0: My jsme teď v Rumcajzově šefcovně. Tak co tady můžou návštěvníci vidět a co tady můžou dělat?
1: Tak já jenom řeknu, upřesním, že jsme v ulici pod Koštofránkem. To by měla být taková hravá ulice. Už nahoře si asi Teresko viděla velké hřiště, kde je možno pracovat s vodou. My jsme jen kousek od Valdické brány a to souvisí s Rumcajzem, protože než se Rumcajz stal loupežníkem, tak byl poctivým ševcem. Ostatně tady ta místnost, která tu je v Rumcajzově ševcovně, o tom vypovídá. A on to své řemeslo vykonával mnoho let v krámku pod věží. Ten krámek je v Jičíně dodnes. Jsme v něm. Stejně jako je dodnes jeskyně v Řáholci, který je, jak to vyprávíme turistům, když se ptají, všude kolem města Jičína, ale dnes je, jak si určitě zjistila, přímo na Valštejnově náměstí je Řáholec. Tak a teď zpátky sem do tohoto nevelkého domku. Tady můžeme nahlédnout, pojďme, jestli nám bude signál stačit. Nahlédneme do domácnosti Rumcajze ještě z doby, kdy byl ševcem, ne tedy loupežníkem. Voní to tu ševcovinou, kůžemi a vidět tady můžeme i dřevěné floky, ty vám pak dám na památku, až půjdeme odsud. Je tady samozřejmě varpánek, ten nesměl ševcům chybět, ale je tu třeba i talíř, ze kterého jedl cipísek, a nebo také nočník, do něhož můžeme nahlédnout, možná, že tam nějaký ten bobek ještě zůstal. A děti si tu mohou pohrát, dospělí, ale dnes už hlavně babičky a dědečkové si mohou zavzpomínat na to, jak na večer sledovali večerničky a právě i ty od Václava Čtvrtka. Je tady venku Manšina bylinková zahrádka, no mohou si to ulovit rybku. A co je takovou specialitou tady ševcovny, tak to je trefování se do plechových vojáčků. Na ty měl asi trochu vztek i Václav Čtvrtek, když psal své pohádky, a ti vojáčci jsou venku a připomínají právě Čtvrtka a připomínají i to, jak se loupežník snažil být spravedlivým, ale nikdy nebyl takový jako ti vojáci.
0: Je to tady opravdu překrásné, hlavně tady je opravdu Rumcajz, Manka a cipísek jako takové velké figuríny.
1: Ano.
0: A máte tady i houbičky na zdech, jsem si všimla.
1: My jsme tady v lese, vlastně my jsme v háji. Dostali jsme se do háje, ale do toho dobrého háje. Nejsme v háji, ale jsme v háji. A taky, když bych měla říct, co se mi tady líbí, tak to souvisí i s tím symbolem festivalovým, kterým je mimo jiné i šiška. Tu se tu daří zachraňovat a vracit ty zpátky do toho dobrého háje. A tady právě v Rumcajzově ševcovně se dá házet šiškou do Manšina vědra, potom velkým ořechem vlašákem do nočníku, možná také cipískova, potom oříškem do sítka. No a pak musím znovu připomenout, co já tu mám ráda, tak to je ta vůně těch starých kůží. A taky hra myši v ševcovně, kterou pro nás připravila Kateřina Krauzová. Můžeme si zahrát, jestli budeš mít chvíli času, ale myslím, že ne, v pohádce.
0: Já myslím, že ne, protože budu muset běžet dál, ale je to skvělý nápad to tady vyzkoušet. A mě by zajímalo ještě, ty jsi říkala teda, co se ti tady už líbí. Já jsem chtěla dodat ještě, že jsem viděla, jak jsi mluvila o těch šiškách, viděla jsem v pohádkovém průvodu holčičku, která byla převlečená za šišku a nádherný kostým opravdu měla. Takže to jsem k tomu chtěla dodat. No a měla by si pro nás nějakou zajímavost o Václavu Čtvrtkovi?
1: No tak já myslím, že by to byla taková vzpomínka z mého dětství, protože tady je Lipová alej, kudy se dá projít do Sedliček a tam stojí Valštejnská loďie a tu nechal postavit Albrecht z Valštejna. Říká se tomu také někdy místo ztracených snů. Proč? To zjistí ti, kteří se tam vypraví. Ale tam vzadu je takzvaná umělá grota, což je poustka, což je taková umělá jeskyně. A v té vždycky byl, co já si pamatuji, a dodnes je tam poustevník. A ten první poustevník, ten vypadal ohromně přísně, a když jsme tam chodili s mým strýčkem, řídícím učitelem, tak já jsem se toho poustevníka trochu bála a vždycky jsem se trochu kála, když jsem něco udělala, tak jsem tam stála u těch dřevěných latí, kterými se díváme dovnitř. Určitě doporučuji, je příjemné tam jít, ale dnes ten poustevník už není tak přísný, vyráběl ho Robert Smolík, scénu choreograf, který také spolupracuje na letošním 36. ročníku pohádkového festivalu. No a proč jsem mluvila o tom Čtvrtkovi? On o tom poustevníkovi a o té poustce napsal také takovou vzpomínku. A vždycky, když tam jdu, tak si na Václava Čtvrtka a na tu jeho vzpomínku vzpomenu.
0: No, Vlaďko, ty jsi nám dokonce našla takovou ukázku, ve které mluví Václav Čtvrtek o Rumcajzovi. Tak si ji teďka pojďme poslechnout. Evi, pustíš nám ji?
2: Ano.
3: Prostě psal jsem pohádku pro mateří doušku, tak jsem si řekl, no, mohlo by to být o loupežníkovi. Tak jsem napsal tenkrát pohádku, která se jmenuje o tom, jak Rumcajz ukradl kníže pánovi ponožky s erbem. Když potom ovšem přišla televize, chtěla na mě nějaký seriál, tak jsem si říkal, dobrý loupežník, je figura vděčná, dá se jí hodně povědět. Tak jsem napsal prvních 13 příběhů o loupežníku Rumcajzovi pro televizi. On zkrátka měl určitý respekt. Všichni ti, kdo nedělali dobře lidem, si museli dát pozor na toho Rumcajze, na loupežníka, který střílel jen tím zeleným žaludem. V Číně jsem žil jako malý kluk. Prakticky jsem tam byl celou světovou válku s maminkou, když táta byl někde v Albánii na frontě. Žil jsem tam u dědečka, mám na ten Jičín takové pěkné vzpomínky. Tak když bylo potom třeba toho Rumcajze někam umístit, tak jsem ho tam pěkně posadil do toho lesa Řáholce, tomu Jičínu.
0: Tak to byl hlas Václava Čtvrtka, který mluvil o Jičíně. A Vlaďko, ty to tady určitě máš ráda v Jičíně. Jaké místo tady máš ráda? Kam bys třeba poslala návštěvníky nebo naše posluchače, když sem zajedou?
1: Těch míst by bylo určitě to, o kterém jsem mluvila. To znamená cesta Lipovou alejí, kterou prý nechal Albrecht z Valdštejna vysadit na 3 výstřely z děla, říká se také z mušket. Takže dnes tam ty lípy jsou, nejsou to ty původní, ale stále poskytují krásný prostor, klid a usebrání. No a pozor, těch míst je hodně, ale to druhé místo, které doporučuji v kontextu s letošním pohádkovým festivalem, tak to je Mraveniště. Mraveniště na náměstí, já jsem tam dnes byla. Potkala jsem se s mravenčí královnou, popovídala jsem si s ní a zjistila jsem, že stav mravenců v Čechách je velmi uspokojivý, že se rodí další a další a teď právě o pohádkovém festivalu k tomu pomáhají i děti. Tak asi Valdštejnovo náměstí to bude ten další tip, protože tam je krásně v každém ročním období a o festivalu pohádkovém obzvlášť.
0: Tam já se právě teďka budu přesouvat přímo

0: dá bojovat a souvisí vši se špatnou hygienou? Všechno se už za chvilku dozvíte. A pokud si o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, určitě napište na radiojunior@rozhlas.cz.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
0: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni zvídavci. Máme tu nový díl a s ním i další zajímavost. Tak pojďme na to. Už jste někdy měli vši? Nejspíš se to nikomu z nás alespoň jednou za život nevyhne. Vši se vyskytují všude na světě a člověka trápí téměř od nepaměti. Vši nesouvisí se špatnou hygienou. Naopak se jim často skvěle daří v čerstvě umytých vlasech. V mastných jim to totiž víc klouže. Je jim taky jedno, jestli jsou vlasy barvené, dlouhé nebo kratší. Šíří se hlavně v dětských kolektivech, ale může je mít samozřejmě i dospělí. A zbavit se jich není vůbec jednoduché. Na člověku parazitují vši dětské, šatní a vši muňky. Veš šatní žije v záhybech prádla, odtud se vydává sát krev a do prádla se zase vrací. Je nebezpečná hlavně proto, že může přenášet závažná onemocnění, třeba skvrnitý tyfus. Veš muňka žije zase v lidském ochlupení. Dnes se ale zaměříme hlavně na veš dětskou. To je ta nejznámější, která žije pouze ve vlasech. Pokud vás napadne veš dětská, říká se onemocnění, které vás kvůli tomu postihne, pedikulóza. Nedochází sice k přenosu žádného závažnějšího onemocnění, ale tím, že veš saje naši krev, vznikají svědivé ranky, škrábeme si je, může dojít k infekci a objevit se může i ekzém. Veš dětská saje krev 4x až 5x denně, žije zhruba měsíc a naklade až 50 vajíček, které nalepí na vlasy a říká se jim hnědy. Tento cizopasný hmyz má asi 3 mm, ploché tělo a malou hlavu. Silné nohy mu slouží k přichycení se na vlas. Pomocí drápku a výrůstku se na nohách vytvoří něco jako kleště a těmi se veš pevně drží vlasu u kořene. Mimo hostitele dokáže přežít až 24 hodin. Proto je nutné, pokud někdo z rodiny domů přinese vši, vyprat oblečení, ložní prádlo a vydezinfikovat hřebeny. Veš nepřeskakuje, ale přelézá. Hnědy jsou na vlasy tak dobře přilepené, že je nejde ani vytřepat, ani odfouknout, musí se ručně vytahat. Tak se také dobře rozpoznají od lupů. Ty lze totiž z vlasů sundat snadno. Stačí na ně třeba fouknout a spadnou. Jak proti vším bojovat, když teplá voda a běžný šampon jsou na ně krátcí? Je to náročné, ale nepropadejte bez naději. Důležité je se izolovat, zůstat doma a odvšivovat se. Důležité je taky pořídit si přípravky určené na mši a hnědy. K dostání je řada šampónů a roztoků. Každý den se ale musí vlasy kontrolovat a odvšivovat taky ručně. Pomocí speciálních kovových hřebínků šiváčků, elektrických hřebenů na vši nebo nehtů. Prohlédnout se musí taky každý člen rodiny. Boj by neměl trvat déle než 14 dnů. Musíte být ale důslední. U kluků je pak samozřejmě nejjednodušším řešením ostříhání vlasů na délku 1 cm a méně. Tam totiž vši nedokáží žít. Existují samozřejmě i vši napadající zvířata, třeba psy, koně nebo i prasata. Nejde ale o vši dětské, ty na zvířata nejdou. Přeju vám, ať vás boj s veškami nečeká, ale pokud ano, nebojte se, to dáte. Moji milí zvídavci, pokud chcete o zrádných vších někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, dneska si ve vysílání povídáme hodně o spisovateli Václavu Čtvrtkovi. Obzvlášť proto, že má letos dvě důležitá výročí, 115 let od svého narození a 50 let od úmrtí. Zároveň taky proto, že je to význačná osobnost Jičína města pohádek, kde se právě teď nachází Terka Rašová. No ale víte, jaké další postavy, kromě těch nejznámějších, jsou z hlavy tohoto spisovatele? No třeba Víla a Málka, Hajný Robátko a Jelen Větrník, nebo třeba Forman Šejtroček, Kuba a Stázina, Vodník Česílko a Kocourek Damián. No je toho zkrátka spoustu, pak samozřejmě ty klasiky, které probíráme dneska pořád, Rumcajs, Manka, Cipísek, Křemílek a Vochomůrka a další. No a mě by zajímalo, kterou postavu Václava Čtvrtka máte nejradši vy. Klidně dejte vědět.

0: dnešním klubu Rádia Junior chodím po Jičíně a zjišťuju pro vás, co se tady děje v rámci festivalu Jičín město pohádky. Z Rumcajzovy šefcovny jsem se přesunula na Valštejnské náměstí, kde už na mě čekají Jiří Suchánek a Julie Tampierová, kteří tady chystají videomapping. Jirko, dobré odpoledne nebo spíš už večer?
1: Dobrý podvečer.
0: Tak co to je ten videomapping?
1: No, videomapping je výtvarná disciplína, kdy jenom nemalujete na malířské plátno, ale tím plátnem je pro vás fasáda, takže se maluje na architekturu, hraje se s tou architekturou a v tomto případě tím naším plátnem je 70 metrů široký jičínský zámek, my jsme z Plzně, já jsem to poplet, jičínský zámek a my jsme připravili takovou jako 7minutovou pohádku a spoustu ambientních projekcí z obrázku od dětí.
0: Na čem jste tady přesně třeba dneska pracovali a prý budete dělat i něco v noci?
1: No, dneska je pro nás hlavní přípravný den, kdy už máme usazeny v ateliéru naproti tomu zámku 4 výkonné projektory a spoustu techniky, kabelů, počítačů a vlastně do pozdních hodin, spíš rána, budeme sesazovat ty projektory, budeme zkoušet a připravovat vše tak, aby jsme v sobotu v uvozovkách mohli přijít a zmáčknout červený tlačítko a jelo to.
0: A ty projektory vám někdo hlídá, nebo jak to máte ošetřené, aby vám to třeba někdo neodvezl v noci?
1: Ty projektory máme zavřené v ateliéru, svítíme zhruba 90 metrů od toho zámku, vlastně z protějšího rohu náměstí, tak ty budou pod zámkem, tak doufám, že jsme teďko nenalákali zloděje a budou tam v bezpečí.
0: Julie, vy jste animátorka, tak jakým způsobem jste zpracovávala ta výtvarná díla od dětí, která přišla do výtvarné soutěže Háj a já, a o jakou výtvarnou výzvu vlastně šlo?
2: Dobrý den. Já jsem vlastně dostala k dispozici zhruba 516 obrázků od dětí a z těch 516 obrázků jsem si vybrala 50 hlavních a celý ten videomapping je vlastně inspirovaný tady festivalovou hrou, která je o šišce, která spadla na hlavu a všeho se bojí. A já jsem si vybrala těch 50 obrázků, kterými vlastně vytvářejí prostředí pro tu šišku a vytvářejí vlastně tu magickou cestu, kterou se ta šiška potýká.
0: Takže vy jste vybrala všech těch 516, nebo jste si musela vybrat pár a kolik teda nakonec jich tam bude v tom videomappingu a které dílo třeba se vám nejvíc líbilo?
2: Já jsem si jich vybrala těch 50 z těch 516, ale vlastně diváci budou moct vidět i všech 516 vlastně předtím v ambientní projekci. A které se mi líbilo nejvíc, to se asi opravdu popřímně nedá říct, protože jsou všechny nádherné.
0: Kdy vlastně, Jirko, bude ten videomapping na programu tady na festivalu Jičín město pohádky?
1: Projekt se začíná v 9 hodin večer, to znamená posetnění, kdy pustíme tu zmíněnou ambientní projekci. Abych to vysvětlil, tak to je všech těch 516 obrázků, které přišly do výtvarné soutěže a potom kolem 9:30 bude to velké finále a to je ten 7minutový hlavní videomapping.
0: Ale nebude to dneska, to bude v sobotu, je to tak?
1: Bude to v sobotu, dneska se nic neděje.
0: Dneska jsou velké přípravy. Jak jste se vlastně k tomu dostali dělat videomapping? To je taková velmi specifická disciplína, Julie. Jak jste se k tomu dostala?
2: Já se přiznám, že jsem se k tomu dostala úplnou náhodou. A to bylo překvapivě v Plzni na Blikbliku. A to byla jedna z mých prvních setkání, bylo v rámci školy videomappingu, která tam probíhá v rámci festivalu. A od té doby se to nějak rozjelo.
0: Kolik času jste třeba musela věnovat tomu, abyste vlastně tuhle tu animaci všech celou připravila pro ten sobotní videomapping? Kolik vám to zabralo času?
2: Asi nejsem schopná říct přesný odhad, ale jsou v tom desítky a desítky hodin práce.
0: Jirko, a co je přesně vaše práce? Jako vy nejste animátor, že?
1: Já nejsem animátor, já říkám, že jsem taková kreativní včela a jednak mám na starosti festival světla Blikblik v Plzni a pár dalších festivalů světla po Evropě a vůbec jako v tomhletom digitální umění se snažím být takovým užitečným mostem mezi tím, co chce klient, festival nebo jakákoliv jiná organizace a tím výtvarným světem umělců a vlastně překládat mezi těmahle světy tak, aby ten výstup byl hezký, srozumitelný čitelný, emotivní, zároveň, aby umělci nebyli úplně v křeči z těch všech požadavků, protože prostě je to pořád jako umění a je to vyprávění nějakých jako příběhů, který by měly končit hlavně emocí, a to se snažím nějak jako pohlídat a nekecat zase pak už do toho moc, takže asi takhle.
0: No a pojďme ještě pozvat naše posluchače. Pojďte je nalákat na sobotu. Proč by měli přijet do Jičína?
2: No jednak je tu nádherný festival, je tu spousta dobrého jídla a pití a večer bude nádherný, doufejme, videomapping.
1: Bude to veliký, bude to vlastně, ten zámek je obrovský, takže když jste byli někdy v poslední době v kině, tak si to znásobte pěti a přijďte si to užít. Nečekejte ohňostroj, to je úplně jako jiný druh zážitku, spíš se jako nalaďte na takovou jako něžnou pohádkovou vlnu, vemte babičky, vnoučata, rodiny celý a přijďte si to v pohodě užít a zažít.
0: Tak to byla Julie Tampierová a Jiří Suchánek, kteří pro vás chystají videomapping. Já se přesouvám na věž tady na Valdickou bránu, odkud v 19 hodin začne velký rozhovor klubu Rádia Junior. A zatím se s vámi loučí Rašová Terka, pohádková reportérka.
3: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále. Tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem, kterého právě zmínila Terka, ale neprozradila nám ještě, kdo to bude. To nám určitě ještě stihne říct po četbě. Teď si ale udělejte pohodičku. Začíná čtení na pokračování a dnes je to 9. díl seriálu Pohoršovna. Epizoda se jmenuje Smlouva s ďáblem a Tvrdova výprava na lovkance nebo Jelena. Tak si to rovnou pojďme poslechnout. Čtení s názvem Pohoršovna právě začíná.
4: Rádio Junior, čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 9. Smlouva s ďáblem, Tvrdova výprava na lovkance nebo Jelena. Malí škůdcové si netroufali muknout. Teď šel z ďábelského záprcka vážně strach. Pořád měl ty širokánské nozdry a větřil jako pes. Čichl si k sudíčkovi a pohrdavě se ušklíbl. Pak popadl jednoho trpajzlíka, zmáčkl ho jako citrón, čichl si a zahodil ho. Ťápotu očichal důkladně. Voněla jehličím a medem, ale k jídlu taky nebyla. Poslední přišla na řadu vraždožrava. Královská dcerka se roztřásla. Se k ní blížil titěrnými krůčky. Najednou se mu zajiskřilo v očích. Vraždožrava voněla přesně tak, jak potom vždycky toužil. Jako čerstvé mladé masíčko. Málem jako kdyby byla člověk. Začaly se mu zbíhat sliny. Škrtl nechtem, z nechtu mu vyšlehl plamínek a ukázal na vraždožravu. No ne, řekl zlomyslně. Čichám člověčinu. Že by se vloudila chybička? Že by škůdkyně nebyla škůdkyně, ale obyčejná lidská holka? Ochutnám. Vraždožrava nebyla schopná slova. Sudíček horečně přemýšlel, co teď. Nemůže vraždožravu sežrat. Škůdce přece nejedí. V tom ježibej by obrátilo očka v sloup.
5: 1, 2, 3, sestra, bratři, nikdo neví, komu patří.

0: taky jsou to děti první, druhá, kde je třetí? Ententýky, kliky, B, tři bez jednoho, jsou dvě. Blábolilo. Jak ježibaby začnou mluvit v rýmech, končí legrace. Takže jo. Mstižer si stoupnul mezi vraždožravu a z a rozpřáhl paže jako strážník na křižovatce. Slíbil jsi mi protekci. To je moje ségra, nechy být. Z škrábl mstižera do nosu hořícím nechtem. Z kůže vytryskla kapka krve. Z zlověsně přivřel oči.
1: No ne, co tu tady máme za hrdinu? Jestli to nebude tím, že taky nejseš škůdce, ale lidský skrček.
0: Očichal mstižera.
1: Jo, jo, už to tak bude. Víš co, skrčku? Nechám žít tu nedomrlou zrsku a ty mi pěkně podepíšeš smlouvu, jo?
0: Jakou smlouvu?
1: Takovou báječně báječnou smlouvu. Přece, že se mnou jdeš do pekla.
0: Děda na mě bude pyšnej. Celý peklo na mě bude pyšný. Najde se tady kus papíru. Na stole se válely tresty, které jim ráno dala Zloberta. Na jednom bylo 37krát napsáno, až budu vládnout, budu škodit svému národu. Víc mstižer nestihl. Namočil pero do krve, která tekla mstižerovi po tváři. Něco načmáral a pak mu panovačně podal pero.
2: Podepiš.
0: Nedělej to, varoval sudíček, ale mstižer se zeptal. A neublížíš se kře? Ďáblík zvedl hořící prst na znamení slibu.
2: Hor, ani se nekousnu.
0: Rozhostilo se úplné ticho. Všichni mlčky přihlíželi, jak se mstižer krasopisně podepisuje.
2: Tak, a teď se podepíšu já.
0: Z se vítězně rozhlédl a pak hořícím nechtem napsal vedle jména mstižer Krutohlav Zábulází zubí zmrzek z. Jakmile to dopsal, vyletěl do vzduchu, praštil se hlavou o strop a v bezvědomí padl k zemi.
3: Tak, na matraci s ním, křiklo ježibaby. Hněte kostrou, než se probere.
0: Ostatní drapli ďáblíka za bezvládné nohy a hodili ho na zapomínací matraci.
3: Zdrhej, mstižere, tady nemůžeš zůstat.
0: Mstižer vyděšeně koukal do zdi. Když já nevím jak... To byl vážně problém.
4: Jak?
0: V tom řekla ťápota.
3: Les mi na záda.
0: Nemyslela to tak, jak se to obvykle říká, jako neotravuj nebo dej mi pokoj, ale doslova.
4: Vles mi na záda, vylezu s tebou na ořech a hodím tě přes plot, neboj, srabíku to dáš.
0: A co tam budu dělat, kam mám jít? Zaprotestoval bojácně mstižer. Přivezli je sem v temné noci. Nikdo neměl zdání, kde vlastně ta pohoršovna je. Ťápota se krátce zamyslela.
4: Libeň je tímhle směrem. Pořád jdi za západem slunce. Až vyjde měsíc, musíš ho vidět šikmo vpravo. Hluk z dálnice uslyšíš zleva. Když se nebudeš moc zloudat, kránu si u tety škrkavky.
0: Mstižer se naposled rozhlédl. Vraždožrava mu dala pusu. Ježibaby udělalo malinké pá. Trpajzlíci se seběhli a omluvně mu foukali na okopané kotníky.
5: Tak se nezlob, synku, nezlob se,
0: švitořili.
5: My nevěděli, jak jsi statečnej.
0: Mstižer vylezl ťápotě na záda jako opičátko a ona se přehoupla přes okenní rám. Dlouhým skokem vletěla do větví ořechu. Za chvilku slyšeli, jak mstižer dopadl za plot a ťápota se vrátila. Slunko zvolna zapadalo. Povede mstižera cestou do Libně. Proč si neutekla taky, když to umíš? Zeptal se sudíček ťápoty. Podívala se na něj jako na pitomce, tedy jako vždycky.
6: To jsem vás tu jako měla nechat, jo?

0: Tvrd Škudibert bezradně bloumal řídkým lesem. Šeřilo se. Nikdo tady nebyl. Žádní jeleni a kanci, dokonce ani veverky. Cestou viděl jednu chcíplou myšku, ale to by se Zlobertě nelíbilo. Tvrd se bál vrátit se domů. Ale taky se bál nevrátit. Neměl jsem si brát škůdkyni, přemítal. Já jsem obyčejný člověk. Nemůžu ji odporovat, protože by mě zaklela do plácačky na mouchy. Tím mu hrozila často.
1: Jestli mě rozlobíš, udělám z tebe plácačku na mouchy.
0: No, to Tvrda děsilo. Představoval si, jak ho Zloberta bere do ruky, práská jim do zdi a na něj se lepí rozmáznuté mouchy. Ale zas na druhou stranu, utěšoval se celý život, ona je škůdkyně a umí kouzla. Kdybych byl v maléru, tak tě zachrání. Sice to ještě nikdy nenastalo, ale Tvrd doufal, že by mu Zloberta pomohla. Náhle zaslechl v křovinách hluk.
1: Je to kanec?
0: Tvrd se vylekal. Kdo uloví koho?
1: Já kance nebo kanec mě?
0: Hluk se stupňoval. A v tom vylezl z houští ten kluk z pohoršovny.
1: Ten královský zrzoudek. Jak se jmenuje? Mastižroute!
0: Řekl Tvrd překvapeně.
1: Kde se tady bereš? Ty jsi utek?
0: Kluk vypadal polekaněji než on.
1: Já nejsem Mastižrout,
0: odpověděl krotce. Já jsem Pim.
1: No dobře, tak Pim, tak říkej si, jak chceš. Ale jak se ti povedlo zdrhnout?
0: Kluk provinile sklopil hlavu.
1: Já fakt nechtěl utíct. Já chtěl jenom zažít, jaký je to bejt chvilku sám.
0: Bylo to nádherný, ale nějak jsem potom netrefil zpátky. Tvrdovi z toho šla hlava kolem. Utéct Zlobertě, to je teda výkon. Jenže co si mám s tím klukem počít?
1: Přece ho nenechám v noci v lese. Toho mám vrátit do spáru Zlobertě a tomu čertovi, co mi propálil kulich. No jo, ale je to králův syn a jestli se ztratí, Krutohlav mě asi rozčtvrtí.
0: Tvrd si zamnul neholenou bradu.
1: Co ty? Co ty chceš do pohoršovny?
0: Kam? Vyvalil oči Pim. Snad jste chtěl říct do polepšovny?
1: Ne, pane, nechci do polepšovny. Já chci zpátky domů. Prosím vás, pane, nedávejte mě do polepšovny.
0: Díval se prosebně a mile.
1: Jeden by ani neřekl, že je to škůdce,
0: myslel si udiveně Tvrd.
1: Třeba z něj vyroste ještě horší tyran, než je jeho táta. A z té jeho pěkné sestřičky bude kyselá megera jako Zloberta. Ale teď jsou to přece ještě děcka.
0: A Tvrd udělal to nejsamostatnější rozhodnutí za posledních 30 let.
1: Víš co? Pojď se mnou, já to nikomu nepovím. Přespíš ve sklepě, já tam mám svý doupě. Ani Zloberta tě nenajde. Zítra půjdu za tvým tátou a řeknu mu, že seš marodnej a že seš, jak se to říká, když někdo chodí a přitom spí.
0: Tvrd zavřel oči, natáhl před sebe paže a pomalu se šinul vpřed.
1: Co, jako že jsem náměsíčnej? Ale já jsem se ztratil v poledne. Aha, tak jsi náslunečnej. Ve dne náslunečnej, v noci náměsíčnej, prostě najednou seš mimo a za nic nemůžeš. Utekl jsi proti svý vůli, i když se ti u nás moc líbilo, viď? Pak ses probral a vrátil ses, ale ať tě táta radši vezme domů.
0: Tvrd se nestačil divit, jak je rafinovaný. V duchu sám sobě tleskal ve stoje.
1: Vy jste tak hodnej, pane, rozzářil se kluk. A chytrej, vy jste nejhodnější a nejchytřejší pán, jakýho jsem poznal. Teda když nepočítám svýho tátu, ale hned druhej jste vy.
0: Tvrdovi to udělalo strašně dobře. Tohle mu ještě nikdo neřekl. Vyrazili k pohoršovně, cestou se stavili ve večerce a Tvrd za své kapesné koupil čokoládu a pecen čerstvého chleba a krásnou červenou papriku a láhev malinovky. A oba střídavě jedli a pili, podávali si chleba a láhev a pomaloučku šli prázdnou silničkou. Pim se zeptal, jestli si může zaspívat do kroku a jestli si Tvrd nechce zaspívat s ním. Tvrd žádnou písničku neznal, tak zpíval jen Pim a Tvrd k tomu dělal takové opatrné brum. Písnička zněla asi takhle. Pim. Co dělá hrdlička? Vrká. Co dělá krkavec? Krka. A co dělá mrkev? Mrká. Tvrd. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Krásně se při ní šlapalo do rytmu. Tvrd si ani nevzpomínal, kdy mu bylo tak prima. Už v úplné tmě došli do Hromobřesků.

Blíží se 7. hodina a to znamená, že za chvilku už si Terka v Jičíně začne povídat s naším dnešním hostem. Myslela jsem, že mi to stihne říct sama, ale Terka teďka šplhá na věž, ona vám to pak všechno vysvětlí, takže jejího hosta vám na něj nalákám já a ona už ho pak sama uvede, až začne 7. hodina. Hostem Terčiným bude Daniela Klingerová-Grohová, dramaturgyně festivalu Jičín město pohádky. Budou si povídat třeba o tom, co všechno může zažít návštěvník v Jičíně na festivalu. Jestli byla Daniela někdy v háji, jak s Jičínem souvisí hájeja a co vás čeká na pohádkové cestě plné šišek. To vše a mnohem víc se určitě dozvíte v dnešním rozhovoru. My si teďka dáme písničku a pak nás bude čekat ještě anketa, kterou stihla Terka už natočit za svůj pobyt v Jičíně s dětmi ze základní školy Železnická, s dětmi ze 4. B, které odpoví, co všechno se jim tedy líbilo zatím v Jičíně, co tam viděli, tak to si taky budete moc poslechnout. No a pak už vás čeká Terčin rozhovor z věže. Sama jsem na to zvědavá, tak si to společně užijeme.

0: Mně se líbily nejvíc dílničky.
1: A co jsi tam vyráběl?
0: Ozdoboval jsem kůru.
2: Mně se tady na město pohádek líbilo, jak tady jsou ty sportovní věci, jak tam tak dostáváme bombonky.
1: A jaký sport si třeba dělala?
2: Třeba florbal, házenou.
3: Mně se líbilo všechno.
4: Mně se líbil ten průvod, jak tam byly hezký masky.
1: A jaká maska tě třeba zaujala?
4: Třeba mimoni.
5: Mně se líbila taková dílnička, kde jste mohli vyrábět jakože nebo stavět z takových stavebnic.
6: Mně se líbila atrakce.
7: Mně se tady nejvíc líbily dílničky.
1: A co jsi vyráběl?
7: Srdíčko třeba.
8: Mně se líbí atrakce.
9: Mně se líbí, jak je tady na náměstí ty klady jako v lese.
10: Mně se líbí, že je tady hodně lidí a chovají se jak sobě hezky.

0: Rádia Junior.
1: Krásný pohádkový večer, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka, a to přímo z Valdické brány, nádherné věže v Jičíně, kde probíhá festival Jičín, město pohádky. Právě možná slyšíte i odbíjení zvonu právě teď na věži. A dnešním hostem klubu Rádia Junior je dramaturgyně celého festivalu Jičín, město pohádky, Daniela Klingerová-Grohová. Danielo, vítejte v klubu Rádia Junior.
2: Dobrý večer.
1: Pojďme na úvod stručně představit celý festival.
2: Festival je v Jičíně pořádán už od roku 1990, kdy vlastně vznikl jako taková pospolitá radost z města a z toho, že do ulic se může vrátit živá, žitá pohádka. A vlastně je taková zajímavost, že první ročník se, nebo nultý ročník se nejmenoval Jičín město pohádky ještě, ale Kubínův Jičín. Vlastně možná trošku po vzoru Šrámkovy Sobotky, kde vlastně je ta výrazná osoba Fráňa Šrámek, tak Jičín hledal svého Fráňu Šrámka a jim se stal vlastně dnes trošku zapomenutý folklorista a sběratel pohádek Josef Štefan Kubín.
1: No a my si po písničce řekneme, proč má letos festival podtitul Háj a já a spoustu dalších zajímavostí.

0: dnešního klubu Rádia Junior je Daniela Klingerová-Grohová, dramaturgyně festivalu Jičín město pohádky. Danielo, podtitulem celého festivalu je Háj a já. Má to tři roviny. Háj jako příroda, místo, kde jsou třeba stromy, houby. A pak další rovina je háj, jako že jsme v háji. A ta třetí to je Hajaja, náš rozhlasový skřítek. Takže pojďme si to všechno postupně probrat a začneme u háje, jako u přírody. Tak jak a kde se na festivalu setkáme s hájem? Já jsem třeba viděla slavnostní průvod pohádkových bytostí a tam byly děti převlečené třeba za houbičky, za šišku nebo za stromy a bylo to moc krásné. Tak třeba jaký kostým se nejvíc líbil vám?
1: Mm-hmm. Ten průvod byl opravdu skoro nekonečný, až řekla bych, a velice pestrý. Já jsem hodně cenila, když se třeba celá rodina převlíkla do nějakého výjevu. Viděla jsem hodně mufomůrek a hřípků. A měla jsem fakt radost, že vlastně jako většina těch kostýmů, a nechci, možná skoro všechny, tak opravdu byly udělané s nějakou domácí péčí a s nějakou kreativitou, že to nebyly kostýmy, které by si někdo šel koupit a šel do toho průvodu takhle vlastně jako spotřebně, ale že si s tím opravdu dali práci a vlastně, že i nastudovali to, o čem festival bude.
0: A kde se teda ještě vlastně projevuje příroda tady na festivalu? Kam byste třeba návštěvníky pozvala, pokud mají rádi přírodu, stromy nebo houby?
1: No, já bych je pozvala na náměstí, kde se nám letos, myslím, že se nám to opravdu podařilo vytvořit takové prostředí lesa, přírody, háje. To byl ten záměr, vytvořit z náměstí nejenom prostředí háje prostřednictvím teda stromů, ale i skrz nějaké souladné harmonické uspořádání stánků, atrakcí a pódy, aby se navzájem ty věci nerušily a aby ten člověk se tam mohl v klidu nějak projít a cítil se tam dobře. A díky Lesům České republiky, tak ti se stali vlastně letos novým a moc významným partnerem a moc jim děkujeme, že nám právě dovezli asi 20, možná ještě víc obrovských klád bukových a dubových, právě aby na nich nebyla smůla, abychom se na ně mohli sednout a nepřilepili se tam.
0: Ano, já potvrzuju, že to tam je krásné a i děti to sami chválili, když jsem se jich tady ptala, co se jim líbilo v Jičíně. My si dáme teďka písničku Sweet Caroline, předpokládám Evy, nebo doufám, že to je ona, možná to bude nějaká jiná. No a potom už probereme, co dělat, když jsme takzvaně v háji a jak nám s tím třeba i může pomoct Jičín město pohádky.
2: Bude to teda jiná písnička, ale to vůbec nevadí, dáme si Zero od Imagine Dragons.

0: Daniela Klingerová-Grohová, dramaturgině festivalu Jičín, město pohádky, je hostem klubu Rádia Junior a povídáme si spolu přímo tady v Jičíně. Sedíme úplně nahoře ve věži ve Valdické bráně. Musím říct, že jsme byli před chvilkou docela v háji, protože se nám tady rozbil kodek. Vysílali jsme po telefonu, ale vypadá to, že už jsme se z toho háje trošku dostali. V Jičíně tedy probíhá festival Jičín, město pohádky a Danielo, vy jste dramaturgině. Takže nám určitě řeknete, že podtitul je Háj a já, to už víme. A že taky být v háji, ve smyslu prostě být v nějaké brindě, tak to je také takové druhé velké téma letošního festivalu. Tak byla jste vy někdy v háji, kromě toho teď právě dneska?
1: Jo, já mám pocit, že to je furt.
2: Ano, já mám pocit, že pořád, nebo že se to stává, ano, že bývám v háji.
0: A kdy třeba, a co vám pomohlo?
2: Mně pomáhá být s kamarády a zazdílet to.
0: Krásné, to je, myslím, skvělá rada. No tady v Jičíně je také připravená pohádková cesta Šiška v háji aneb její cesta z háje do háje. Tak co na téhle cestě všechno děti můžou vyzkoušet nebo dělat? Mě třeba zaujalo, že si děti můžou na náměstí ode dneška do soboty vyrobit ptačího ochránce, protože naši pradědové a prababy věřili, že ptáček volně stojící nebo zavěšený nad stolem, nebo třeba v okně, nad plotnou nebo kolébkou přinášel domácnosti štěstí, naději a ochranu před vším zlým. Tak pojďme si probrat jednotlivé ty možnosti pohádkové cesty.
2: Mm-hmm. Ano, letošní spojující hrou festivalu je pohádková cesta, kde je hlavní postavou Šiška, která spadla ze stromu a jak spadla, tak se potloukla a začala se všeho bát a být v háji a ještě k tomu mít smůlu. No a na té cestě vlastně ty zastavení jsou poskládané, takže se nějakým způsobem inspirujeme zkušeností našich předků nebo i nás samotných, jakým způsobem se dá pracovat s tím, když jsme v nějaké nepohodě nebo když máme strach nebo když se nám něco nedaří nebo máme nějaký stres. Takže máme 13 zastaveních, které je tvořeno různými, buď to třeba nějakým jako úkoly nebo záležitosti, máme třeba žitky.

0: a, nebo přáníček, přání a moc pěkný. No a vlastně ta cesta je tvořena takhle 13 zastaveními, které jsou rozestavená různě po městě a aby je divák dobře našel, tak po zemi vede taková modrá vlastně stezka, kterou jsme spolu s dětmi ze škol včera nasprejovali. A můžete objevit takovou vlastně normálně nepřístupnou místnost třeba v kostele svatého Jakuba, kde máme vlastně takový druh, no není to meditace, ale je to nějaké jakoby zastavení, které se snažíme zprostředkovat nějakou sebevšímavost přítomného okamžiku vlastně i pro prvostupňové děti, jak vlastně nahlížet sami na sebe, nebo to, jak vnímám, jak třeba co teďka vnímáme. A potom máme zastavení moc pěkné, které se jmenuje Stan péče, které je vlastně tvořené naším hlavním partnerem festivalu a které vlastně pomáhá opečovat i to tělo, že třeba když se ta šiška, že, nebo když se někdo potluče, tak potřebuje pofoukat to kolínko a zalepit ho náplastí, tak i tohle je důležitý. Pak tam máme různé dílny, které jsou řemeslné. Máme tam řezbářskou dílnu nebo skládání právě ochranného ptáčka, nebo taky vyrábění takzvaného škapulíře, což je pouzdro, do kterého si lidé dříve dávali předměty, které pro ně měly nějaký význam a ochranou funkci. A vlastně do toho škapulíře máme takovou myšlenku, že vlastně na zadní straně naší brožury je vlastně taková stránka k odtržení, která mapuje ty zážitky a zastavení na cestě a vlastně, že by se dalo tady ten papírek vlastně složit a taky vložit do toho škapulíře jako takovou vzpomínku na to, co jsme na té cestě zažili, protože právě zahnat strach nejde za 5 dní festivalu a vlastně tahle ta cesta má spíš tak jakoby otevřít cestu k nějaké dlouhodobější práci s tím, jak být v pohodě. A takže prostě spíš tak jako otevřít to téma do dalšího roku.
1: Takže když je člověk v háji, tak si může napsat nějaké přání tady v Jičíně, může si udělat škapulíř, nebo tady mám koukám i pohádkovou poštu, takže může poslat i nějaký hezký dopis?
0: Mm-hmm, určitě, máme pohádkovou poštu, kde si můžete vyrobit jak obálku, tak i napsat dopis. To už je pro mnohé taky vlastně návštěvníky skoro až pravěká záležitost v dnešní době jiné komunikace. A ještě bych vlastně chtěla říct, že k té cestě do háje, že vlastně tyhle ty dílny probíhají od čtvrtka do soboty, ale v neděli je tak trošku vlastně tuhle tu cestu korunujeme společnou cestou do háje, do Libosadu, kde vlastně my se sejdeme pod Mariánským sloupem, který chrání náměstí a pod kterým právě během těch 3 dnů bude vznikat vyřezávaný anděl. A my tady tohohle anděla vezmeme a vlastně v průvodu doneseme do háje, do Libosadu, kde ho povesíme na strom a odtamtud bude, doufáme, hájit jičínský klid.
1: Tak to je krásné, takže vy už tady pak nebudete mít vůbec žádné problémy a nikdo už v háji nebude vlastně. Mě ještě zaujala ta hostina pro skřítky, co to je?
0: To je takový dlouhý stůl, který stojí uprostřed náměstí a na tom stole je další takový malinkatý stůl a na tom stole jsou takové se tam teďka tvoří takové malinkaté nádobky jako různé mističky a skleničky a hrničky z hlíny, kterou tam vlastně návštěvníci, děti, ale i dospělí tvoří. A vlastně je to takové očekávání toho, že ty skřítci přijdou. A protože jsou skřítci plaší, tak myslíme, že přijdou, až ten festival skončí. A proto taky bych vás chtěla pozvat, ale musíte být tiší, v neděli večer, to je až po Hajajovi, v 8:30, tak se sejít s námi na náměstí potichu a pozorovat ty skřítky, kteří snad prý přijdou.
1: To je krásné, že jste zmínila, že to je až po Hajajovi, takže vy stihnete Hajaju a pak dojdete ještě se podívat na skřídky. Ještě tady máte dokonce i takové stanoviště Sem z toho jelen. Tak co to znamená? Já jsem se za svobodna jmenovala Jelenová.
0: Jsem z toho jelen, možná jsem víla. A to je zase taková kreativní dílna, kde jde o vití věnců na hlavu, a které má v sobě zakomponované různé třeba i větve, takže pak můžete vypadat jako jelen.
1: A co dalšího přináší festival Město pohádky, to si řekneme už po písničce.

0: Dnešní klub Rádia Junior vysíláme přímo z Jičína města Pohádky. Hezký večer vám přeje Rašová Terka, moderatérka, a mým hostem je dramaturgyně festivalu Daniela Klingerová-Grohová. Danielo, pojďme teď probrat, jak souvisí Jičín město Pohádky s Hajajou, naším rozhlasovým skřítkem, protože festival má podtitul Háj a já, ale vlastně je to taky Hajaja.
1: Podtitul odkaz na Hajaju jsme zvolili kvůli tomu, že letos Jičín prožívá jubileum Václava Čtvrtka, člověka, který tolik proslavil Jičín jako pohádkové město, a zároveň letos se budeme těšit otevření nově zrekonstruované knihovny Václava Čtvrtka. A tak vlastně jsme tohleto téma čtvrtkovité chtěli podpořit.
0: Mm-hmm. A ty, jakoby, vy jako malá jste poslouchala Hajaju, mm-hmm, nebo poslouchala jste pohádky?
1: No, já jsem o tom hodně přemýšlela, jestli vlastně toho Hajaju s tím hajajáním mám spojeného, a vlastně ne. Ale mám ho hodně spojeného s dětstvím a se vzpomínkou na mého dědu, který poslouchal Český rozhlas a nechával ho hrát u nás na dvorečku večer, a tak mám takovou vzpomínku, nebo Hajaja pro mě znamená letní podvečer a taková ta rázná, řízná znělka příčné flétny. Ale když jsme zveřejnili téma, že se týká Hajaji, tak nám přišel e-mail od paní Evy Samkové s předmětem Kdo má dopis od Hajaji? Já. A ona nám psala, že když jí bylo asi 7 let, tak obdržela dopis od Hajaji. A bylo to v době, kdy její maminka byla nějak dlouhodobě nemocná a ona musela bydlet u babičky, a bylo to pro ní takové těžké období. A ten Hajaja jí každý večer takhle uspával. A právě ta babička, aby ji podpořili, že prostě na tom světě, na tom není sama, tak jí ten Hajaja poslal dopis.
0: To je krásné.
1: Že má ho dodnes právě schovaný a hned tam ho poslala, a vlastně jí 70 let. A vlastně i ten vztah, že, k Hajajovi v těch prostě dobách, kdy ještě nebylo tolik médií a možností, jak poslouchat pohádky, tak vlastně ten Hajaja byl takovým jako se hodně důležitým jako bodem. A zas na druhou stranu, když právě jsme teď měli nábor dobrovolníků, a tak jsme se nějak bavili o tématu, že je to teda, že tam jsou lesy a háj, a co je ten Hajaja, a vlastně ti dobrovolníci jsou ve věku třeba 12 až 16 a vlastně moc nevěděli, už ho vlastně moc neznali.
0: Ale já si myslím, že my bychom mohli dát vlastně našim posluchačům radu, že když budou v háji, takže můžou poslouchat Hajaju. A že jim to může pomoct, protože je to potěší a ty pohádky jsou takové milé, že jim to třeba i zlepší náladu. A my máme taky teďka na webu spoustu pohádek od Václava Čtvrtka, na které bych chtěla všechny naše posluchače srdečně pozvat. Jsou tam, opravdu je tam hodně malých pohádek, třeba o pejsku Gulíkovi a kočičce Jepince, o Burácovi, o tom, jak hraběti vyšlo jednou za třikrát, o myšce, která dupala, o princi z krátké pohádky, nebo jak Křemílek a Vuchomůrka měli trápení s vírem, jak loupežník Rumcajs šel mance pro jablíčko, a potom tam je i jedna velká pohádka, Co se stalo, než šel Joska vrátky. A všechny tyto pohádky napsal právě Václav Čtvrtek. A není to náhoda, že u nás na webu a ve vysílání jsou, protože my takhle vlastně oslavujeme také jeho výročí narození, od narození 115 let a úmrtí vlastně 50 let. Mm-hmm. No a Danielo, jakou máte vy ráda pohádku? Mm-hmm.
1: Jakou mám ráda pohádku? Myslíte rozhlasovou audio?
0: Asi nebo? Ne, jakoukoliv. Mm-hmm.
1: Jo. Já mám ráda... Právě když jsem o tom taky přemýšlela, když jsem dostala otázky, tak vlastně asi takovou, jakoby, takovou nejuhrančivější pro mě pohádkou v dětství byla princezna Mononoke, která nějak jako náhodně se objevila na dvojce v nějakým deštivým nedělním odpoledni. A mě bylo nějak 10 let a moc jsem nevěděla vlastně, co to je a co. Ale nějak to ve mně hrozně jako zůstalo, a až třeba po několika letech, až třeba když mě bylo 15 nebo 20, tak jsem zjistila vlastně, že je to od Miyazakiho a že vlastně těch pohádek je víc a mají v sobě právě takovou hodně takové jako velké tajemno, takovou nějakou trošku jinou než evropskou poetiku.
0: To je japonská pohádka.
1: A vlastně zítra tady jednu, to je zase Můj soused Totoro, tak tady promítáme v kině. Která je vlastně zase spojená s, taky jako s lesem a je tam takový duch lesa a je to zase takový trošku jiný pohled na, bytost, na lesní bytosti.
0: A na webu pohádka.cz, což je web festivalu Jičín město pohádky, se píše, že vy byste se stotožnila s malou čarodějnicí, protože jste podobně rozcuchané. Tak v čem jste si ještě podobné? Proč zrovna malá čarodějnice je postavička, se kterou byste se stotožnila?
1: Že malá čarodějnice, ona má cíl, že chce být dobrou čarodějnicí a činit svět lepším. A u toho, jak se zatím jde, tak u toho hodně tak jako klopítá a plete se, ale je tam furt taková naděje, že to dobře dopadne. A tak to myslím, že to máme tak podobné.
0: To je krásné. Já myslím, že vám to už... Vy už jste skvělá teďka dramaturgyně festivalu Jičín město pohádky, takže v tom už se snad ani zlepšovat nemůžete. Ale zajímalo by mě, jakou pohádku, kterou můžou tady na festivalu návštěvníci vidět, byste jim doporučila, ať už divadlo, nebo kino, nebo cokoliv.
1: Tak já bych vám doporučila třeba za divadla, takže zítra máme pátek, tak třeba divadlo Sjen, což je takové divadlo, které pracuje s velkými loutkami a začíná na náměstí a pak se odvede diváky do arkádového nádvoří a vlastně nějak tam tematizuje vlastně ty domácí skřítky, pro které je ta hostina a takové jako bytosti ze slovanské mytologie. A potom bych vám doporučila třeba další pohádky, počkejte, teď jsem zaskočila jsem sama sebe, co jsme to dali na program. Potom máme třeba, nebo máme taky i promítání právě Večerníčků v Biografu, právě také pohádky Václava Čtvrtka, to máme pravidelně každé ráno od 8.30, takové hodinové pásmo. Nebo třeba bych vám doporučila, jo, ano, Hajajání, poslech rozhlasových pohádek Hajaja, to je vlastně dneska už toto teď zrovna právě probíhá v knihovně Václava Čtvrtka, což je za mě opravdu jako milý a unikátní projekt, který vymyslel Adam Hošek právě pro tento ročník, se kterým právě knihovna hodně spolupracuje právě letos s pohádkou. A je to vlastně poslouchání zase opět čtvrtkových hajajů v peřinách v prostředí knihovny.
0: Je pravda, že ta vaše brožurka je opravdu jako velká a toho programu je strašně moc, takže úplně chápu, že si to člověk nemůže všechno ani pamatovat. A všechny informace najdou naši, buď to posluchači, anebo vaši návštěvníci festivalu na webu pohádka.cz. Je to tak?
1: Je to tak.
0: A je třeba nějaká pohádka přímo od Václava Čtvrtka, kterou byste vy doporučila třeba jako knížku si přečíst?
1: Určitě pokud máte rádi Jičín a jičínskost, tak Cesty Formana Šejtročka, který vlastně vyjíždí z Jičína tady do té malebné jičínské královéhradecké krajiny a zažívá tam různá dobrodružství. No a letos jsem začala číst Dceři před spaním, protože moje dcera má nějak hrozně ráda čerty, nevím proč přesně, ale má je hrozně ráda. Tak jak čert hledal díru do pekla. To je takový titul, který není moc od něj známý, ale je to velice zábavné, ale zároveň to má zase ty různé roviny, co má právě třeba i ten Rumcajs a další čtvrtkové díla.
0: Tak to je další tip na knížku, který dneska zazněl v klubu Radia Junior. My si teďka dáme písničku a potom si budeme dál povídat třeba i o tom, co dělá taková dramaturgyně festivalu Jičín město pohádky.

0: Klubu Rádia Junior si povídáme s dramaturgyní festivalu Danielou Klingerovou-Grohovou o tom, co je vlastně pod titulem festivalu Háj a já. To jsme si vlastně už vysvětlili a teďka se pojďme podívat na to, co vlastně na festivalu Danielu je úplně nové. Co je novinkou letošního ročníku 2026?
1: Takovou novinkou, ale vlastně to není novinka, je to staronové, je to obnovení výtvarné výzvy veřejnosti, dětem i dospělým, na kterou jsme dostali přes 500 výtvarných odpovědí. A co je, tahle ta výtvarná výzva byla vyhlašovaná i v minulosti, ale to jsme se rozhodli ji vystavit víc ve veřejném prostoru, takže jsme oslovili jí čínské podniky a je to vystavené v jejich výlohách a i interiérech. A vlastně je to takový jako symbol toho, že ta dětská tvořivost a les tak jakoby víc proroste tím městem a je tak jakoby víc v kontaktu s tím divákem nebo i jenom prostě obyvatelem města.
0: Jaké bylo přesně zadání té výzvy? Mělo to být namalovat jako háj?
1: Bylo to formulované jako háj a já s mezerami. A mělo to reflektovat nějaký vztah mě a lesa. A jak se tam cítíme. No a zároveň, co je teda nové, je, že tahle výtvarná výzva slouží jako podklad pro sobotní videomapping. Protože na festivalu je také zvykem, že sobotu vždycky korunuje nějaké velké představení nebo prostě nějaký společný moment, kde se mohou všichni diváci spojit a zažít nějakou pospolitost. Takže jsme letos vymysleli, že bychom právě oslavili tu dětskou tvořivost, která nemusí být nutně jenom z dětských rukou, ale vlastně ze všech lidí, kteří jsou nějak kreativní. A vlastně kreativci z videomappingové společnosti Archivters tak dostali vlastně zadání z téhleté výzvy vlastně zpracovat vlastně ten videomapping, který nakonec nese stejný název, jako je naše pohádková cesta, a to Šiška v háji a nepějí cesta z háje do háje.
0: A je něco naopak, co je velmi tradiční a bez čeho si festival Jičín město pohádky vlastně nedokážete představit?
1: Já myslím, že to je právě ten pohádkový průvod, který festival otevírá. Potom už mnoho let je to páteční právě průvod za Hájou, který vlastně letos, ve kterém půjde i letos vlastně jakoby skutečný Hájaja z Českého rozhlasu Junior, a který ale vlastně koncept je takový, že náš jičínský háj, protože máme takové speciálního jičínského háje, který vždycky vede tento průvod se světýlky, tak by prošel Lipovou alejí, došel na Čeřovku a tam by uspal toho vašeho rozhlasového hájaju, aby si alespoň jeden den v roce odpočinul, když každý rok uspává on, tak aby jednou byl uspán on.
0: To je krásné. Doufám, že teda potom rychle vstane, aby mohl zase uplnit svoji povinnost. A vy jste dramaturgyně festivalu, takže Danielo, mě zajímá, co vlastně dělá taková dramaturgyně, jak už jste dlouho dramaturgyně a jak se to vůbec stane, že se člověk stane zrovna tímto povoláním?
1: Já jsem s festivalem Jičín město pohádky první rok, to je můj vlastně první ročník. A protože Jičín město pohádky, ač má vlastně 36-letou tradici, tak vlastně před dvěma lety, necelými před rokem a půl, tak vlastně změnil organizaci, která ho pořádá. A vznikl ústav Jičína města pohádky, kde je ředitelka a produkční. A vlastně vyvstala taková otázka, že by bylo taky dobré mít nějakou dramaturgii. Takže já jsem byla oslovena proto vlastně přinést nějaký námět a nějaký koncept. A vlastně si na mě vzpomněli asi tak, protože většině se tady nějak všichni známe a já pořádám také festival Kočí v Chodči. To je vlastně vesnice, ve které jsem se narodila. A ten festival, myslím, že je vlastně vždycky jako tak jako pěkně nějak tematicky, dramaturgicky jako uchopený a provázaný. A vlastně jsem o něm psala diplomovou práci na DAMU, kterou mi oponoval Robert Smolík, který právě je teďka v té nové organizaci Ústavu Jičín město pohádky, kde je předsedou správní rady, ale dělá mnoho i dalších jiných věcí, jakože právě vede ty řemeslné dílny a Balbinom, je to velice jako akční člověk tady v Jičíně. No a tak vlastně od něho vlastně nějak přišla ta reference.
0: To je krásné. Já doufám, že nám prozradíte po písničce ještě nějaké zajímavosti ze zákulisí celého festivalu a že zbyde čas, abychom si řekli i to, že tady pracuje hodně dobrovolníků. Mm-hmm.

0: Daniela Klingerová-Grohová, dramaturgině festivalu Jičín Město pohádky, je právě hostem dnešního klubu Rádia Junior. Přímo z Jičína vysíláme z Valdické brány, z takové krásné věže a jsme úplně nahoře. Moc vás taky zdraví Rašová Terka, moderatérka. A Danielo, vy jste mi říkala předtím během písničky, že na festivalu se také podílejí hodně dobrovolníci. Tak kolik jich asi tak máte a co třeba takový dobrovolník na festivalu dělá?
1: Dobrovolníci jsou hrozně moc důležitou součástí festivalu, protože právě jsou třeba k dispozici u těch dílen, anebo dávají pozor na to, aby když někde spadne strom, tak aby se zas postavil a pomáhají nám s nošením různých věcí a vlastně s vytvářením dobré atmosféry.
0: A jak je těžké je sehnat?
1: Je to těžké, letos se nám jich přihlásilo veliké množství, ale nakonec z toho bylo nejmenší množství, co jsme vlastně měli. Ale teď to ještě zachránila jedna škola z Hořic. Celkově jich teď máme okolo asi, jestli 50, takhle nějak zhruba.
0: No taky spolupracujete se školami, tak kolik škol se letos zapojilo? Já jsem třeba viděla dopoledne hodně školních tříd, že tady chodili po městě a dělali si dílničky a chodili z místa na místo, tak o co třeba mají školy největší zájem?
1: Ano, školy navštěvují festival během festivalu, když nabízíme program, ale letos bych vypíchla, že se školy zapojily i do příprav, když jsme festival stavěli a právě pomáhali nám třeba stříkat tu cestu anebo natírat různé špalky a tak. A vlastně z těchto škol jsme potom dali dohromady i dětskou radu, která je takovým symbolickým, nebo je takovým symbolem toho, že město teďka patří dětem, nebo dětské duši. A vlastně byly to školy druhá základní škola, čtvrtá základní škola, přípravná škola v Soudné a lesní škola Hrales z Ploužnice a základní škola Bodláka a Pampelišky, kteří vždycky připravují už několik let pro festival takovou šifrovací hru a jsou hrozně takovou akční a inspirativní školou.
0: A já doplním, že také tady vystupují základní umělecké školy, ano, že tady mají různé koncerty a vystoupení.
1: Děkuji za tohle upozornění. Ano, spolupráce se Zuškou, to je jedno jakoby ze zásadních takových pilířů festivalu. A ano.
0: A prozradila byste nám něco ze zákulisí, třeba jak to chodí takhle v těch přípravách na festival? Je něco třeba, co se vám stalo veselého? Nebo něco, co by nás třeba ani nenapadlo, že musíte řešit?
1: Ty brďo, jsem hrozně tohle otázkou zaskočena a vlastně nevím, co na tom odpovědět, protože se toho děje tolik, ale jsou to vlastně tak jako interní takové humory, že vlastně jsou skoro nepřijatelné v tenhle moment, ale až to skončí, tak určitě z toho bude nějaká veselá historka z natáčení.
0: No a Danielo, vy samotná bydlíte přímo tady v Jičíně, kousíček od věže, tak na jaké místo byste poslala návštěvníky, kam by se určitě měli jít podívat?
1: Jako i mimo festival, myslíte?
0: Ano, i mimo festival.
1: Do Jičína. No, já myslím, že je nádherná jičínská krajina, že když se vydáte do Prachovských skal nebo procházkou tady do přilehlých luhů a hájů, tak budete určitě nadšení, protože tady je hned český ráj. Říká se, že tahle brána je vlastně bránou do českého ráje. No a jinak, co se týče nějakých takových míst, které mají takovou opravdu takovou zajímavou atmosféru a hravou, tak je třeba Valdštejnská loďie, která sídlí vlastně na druhé straně Lipové aleje.
0: A co byste ráda vzkázala těm, kteří stále ještě váhají, jestli mají dorazit nebo nemají dorazit na festival Jičín Město pohádky?
1: Ať neváhají.
0: A máte ještě nějaký vzkaz pro posluchače Rádia Junior úplně na závěr?
1: Mám. Mějte se rádi a když jste v háji, tak si vzpomeňte, že z každého háje vede cesta.
0: Tak to říká dramaturgině festivalu Jičín Město pohádky Daniela Klingerová-Grohová. Danielo, já moc děkuju, že jste si udělala čas, protože jste hrozně moc vytížená teďka. Vystoupala jste se mnou dokonce sem na Valdickou bránu v Jičíně a byla jste hostem klubu Rádia Junior. Díky a ať všechno na festivalu jede jak má. My zakončíme celou hodinku stylově hajajou. Ať máte pohádkový večer, vám přeje z Valdické brány v Jičíně Rašová Terka, moderatérka, a já předávám slovo do studia Evě Sinkovičové.
2: Děkuju, Teresko. Naše dnešní povídání, jak slyšíte, se uchýlilo k samotnému konci. Já moc děkuju Terce a taky Daniele za krásné klubové povídání. No a to už je z našeho dnešního speciálního klubu úplně, ale úplně všechno. Holky a kluci, děkuju vám moc, že jste nás poslouchali, že jste poslouchali Terku, která pro vás přebíhala celé 3 hodiny. Já jsem tady slyšela i spoustu dramatických komentářů, když prostě to bylo na minutu a všechno to pro vás krásně zvládla. Doufám, že si toho považujete. No a teď už je čas na dnešního haju. Čeká nás 4. díl pohádkového seriálu o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Dnešní díl se jmenuje Zasloužená pohádka o šatech, které ušila teta Mirka. No a pak už je tu velká pohádka. Dneska to jsou pamprlice. Nikdy nekopej do mochomůrek, nebo probudíš pamprlice, tvrdí moudrý bylinkář děda Matěj. A ví, co říká, dostat se do křížku se zlomyslnými lesními strašidly není jen tak, jenže princezna Georgina si nenechá do ničeho mluvit. No, co se bude dít, to samozřejmě uslyšíte už za chvilku. Teď ale hajaja a já se loučím. Ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek hajaja. Už po čtvrté vás zvuk poslechu seriálu o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými se neuspal dceru. Dnes to vypadá na pěkný holčičí příběh, ve kterém budou potřeba nitě na stříbrné šaty a půlnoční rosa nazbíraná za úplňku. Zasloužená pohádka o šatech, které ušila teta Mirka, právě začíná. Tak pěkně poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Vydržte, zbudím tátu a ten nám řekne zaslouženou pohádku o šatech, které ušila teta Mirka. Tati, nespí. Nejdřív musíš uspat ty mě a pak můžeš spát ty.
1: To není fér. Ty spát nechceš, já spát chci. Ale abych mohl jít spát, musím nejdřív uspat tebe.
0: Musíš si to zasloužit, jako v pohádce.
1: A jakou chceš, abych ti vyprávěl?
0: Vymyšlenou.
1: Jo. A o čem chceš, aby byla?
0: O rozárci, jako o mě, víš?
1: No, tak samozřejmě. A o čem ještě?
0: O šatech. Musím tam mít šaty. Překrásné. A o plese to musí být.
1: Dobře. Takže bylo, nebylo.
0: Počkej. Ještě musí být ta pohádka o tetě Mirušce.
1: No, dobře, ale prosím tě, už přestaň. Ať mi tam nepřibude ještě, já nevím, pan prezident.
0: Kdo je to?
1: No, takový pán, co bydlí na hradě.
0: Ale ten by se mi tam moc hodil.
1: Dost. Pohádka o šatech. Žila byla v Praze, kousek od nákladového nádraží na Žižkově, hodná kouzelnice teta Mirka, a jednou za ní přišla princezna Rozárka.
0: Ne, Mirka není kouzelnice.
1: A proč by nebyla?
0: Ona neumí kouzlit.
1: Tak co umí?
0: Šít umí.
1: Výborně. Takže, žila byla v Praze kousek od nákladového nádraží na Žižkově hodná švadlenka Mirka a jednou za ní přišla princezna Rozárka.
0: Nežila. Mirka nežila u nákladového nádraží.
1: A kde teda žila?
0: V zámečku na kraji královského lesa.
1: Rozárko, proč to nevyprávíš sama?
0: Protože ty by si hned usnul.
1: Tak to jsi moc chytrá holčička. Víš to? Tak teď poslouchej. Žila byla u královského lesa v zámečku mocná švadlenka Mirka. Je to tak v pořádku?
0: Ano.
1: A už za ní Rozárka může přijít?
0: Může.
1: Jednou za Mirkou přišla princezna Rozárka a povídá: Miruško, zítra večer je ples. Ušij mi prosím nádherné stříbrné šaty, já jdu zítra tančit. A Mirka jí na to řekla: Holka, to nejde. Proč? Vyděsila se princezna Rozárka a Mirka povídá: Protože jdeš pozdě, děvče. Já bych ti stříbrné šaty ráda ušila, ale teď už to nestihnu. Jak to? Ptala se nešťastně princezna Rozárka. No, protože nemám půlnoční rosu na ty šaty, řekla Mirka. A z čeho jiného mám, prosím tě, spříst stříbrné nitě? Půlnoční rosu už do zítřka neseženu. Princezna Rozárka už se viděla, jak sedí zítra doma u okna, zatímco všichni budou tančit na plese. A kde se schání půlnoční rosa, pípla? No kde? Podívala se švadlenka Mirka, že to Rozárka neví. Uprostřed královského akátového lesa je stříbrný palouk a uprostřed toho palouku je studánka a tam o půlnoci můžeš nabrat stříbrnou rosu na šaty. A nejlépe samozřejmě, když je úplněk, což zrovna dneska náhodou je, ale já jsem si nějak hnula se zádama, takže mě tam dneska nikdo nedostane. A co si myslíš, že jí na to princezna Rozárka řekla?
0: Já nevím.
1: Byla v pohádce, musela si ty šaty nějak zasloužit.
0: Řekla, že pro tu rosu půjde.
1: Přesně. Ale je to hrozně nebezpečná a strašidelná cesta. Říká švadlenka Mirka vážným hlasem. Opravdu chceš takovou cestu podniknout kvůli stříbrným šatům? A Rozárka se zamyslela a pak tichounce špitla. Chci. A Mirka přikývla a pak se usmála. A vezmi si sebou staré vánoční cukroví, co tu mám z loňska. Budeš ho potřebovat.
0: Na co potřebovala to cukroví?
1: Já nevím, proč to Mirka Rozárce neřekla. Asi ji nechtěla dopředu strašit.
0: Tati!
1: Rozárka byla statečná princezna. Přišla ke královskému akátovému lesu a viděla, že žádný strom neroste rovně. Všechno bylo propletené a všude samý trn. Vypadalo to opravdu strašidelně. A Rozárka zaváhala. Říkala si, opravdu. opravdu mi ty šaty stojí za tolik strachu. Přemýšlela, jestli se nevrátí domů a na ples nezapomene, ale nevrátila se. Statečně vyrazila do lesa a šla pořád hlouběji, pořád dál, někam doprostřed. A ty trny byly ostré a zachycovaly se jí o oblečení, takže si kvůli stříbrným šatům to oblečení, co měla na sobě, skoro úplně roztrhala. Poškrábaná a potrhaná přišla na stříbrný palouk. Byl veliký a úplně tichý. Nad paloukem svítil na černém nebi měsíc a Rozárka se bála. Ale když došla až sem, tak se přece nebude vracet. Hledala studánku. Palouk nebyl nějak veliký, ale studánka nikde nebyla. Rozárka už byla celá nešťastná a tak se rozhlížela, koho by se zeptala, a nikde nikdo. Tak zavolala. Haló? Není tady někdo? A tu se ozvalo strašlivé...
0: Strašidlo?
1: Jo.
0: Ne, to nechci.
1: Ale co teď? Uteču, napadla Rozárku. Otočila se, že poběží zpátky.
0: Ještě nemá tu rosu.
1: No právě. Nemohla utéct, musela ten strach překonat.
0: Ale co to strašidlo?
1: Rozárka se pomalu otočila a uviděla...
0: Ať je to něco malého, prosím.
1: Opravdu, bylo to něco menšího.
0: Co to bylo?
1: Vlastně to byl takový bubáček, skoro jako miminko.
0: Ne, miminka jsou strašně velká.
1: Kde pak jako miminko? Tenhle bubáček byl veliký jako kolíček na prádlo, jako tvoje sponka do vlasů.
0: Fuj.
1: Jako zápalka. Větší přisám nebyl. Byl to takový maličký bubáček a jmenoval se Pahejlek.
0: Pahejlek? To je roztomilý. Co říkal?
1: Říkal, teda pípal. Pí, a kdo to ví? Možná tady ve křoví nemáš nějaký cukrový? Rozárka ho neslyšela ani neviděla a tak povídá, říkal tady někdo něco? A Pahejlek křičel, co mohl. Pia, kdo to ví? Možná tady ve křoví nemáš nějaký cukroví? A to už ho Rozárka zahlídla. A strašidílko Pahejlek jí povídá.
2: Já jsem Pahejlek a hlídám tady studánku. Hlídám ji tady pořád a hlídám ji tady dobře. A nemám ani neděle, ani prázdniny, ani Vánoce. Tak se ptám, jestli nemáš nějaký cukroví.
0: A ona ho měla.
1: Tak mu ho dala. A Pahejlek z toho měl úplné Vánoce a to byl červen. A pak...
0: Ukázal Rozárce, kde je ta studánka.
1: Myslíš, že si to už Rozárka zasloužila?
0: Zasloužila.
1: No, tak Rozárka nabrala rosu a utíkala za švadlenkou Mirkou a Mirka z rosy upletla stříbrné nitě a ušila Rozárce překrásné stříbrné šaty. No a to je konec pohádky.
0: Ještě byl ples?
1: No samozřejmě, že byl ples. A princezna Rozárka tam ve stříbrných šatech úplně zářila.
0: U pana prezidenta na hradě?
1: Jestli si to přeješ, tak u pana prezidenta na hradě. Už budeš spát?
0: Ne, já si o tom ještě budu přemýšlet.
1: Dobře. A já už spát můžu?
0: Můžeš.
1: Už jsem si to zasloužil?
0: Zasloužil, tatínku. To byla krásná pohádka. Už běž, už neruš, já mám zavřeně očička a už tancuju.
1: S prezidentem?
0: Ano. On je krásný jako princ.
1: Sny jsou od toho, aby se nám zdálo něco krásného.
0: A už zase spím. Dobrou noc.
3: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
4: Rádio Junior, velká pohádka.
5: Nikdy nekopej do mochomůrek nebo probudíš pamprlice, tvrdí moudrý belinkář děda Matěj. a ví, co říká. Dostat se do křížku se zlomyslnými lesními strašidly není jen tak. Jenže princezna Georgína si nenechá do ničeho mluvit. Pohádku Pamperlice napsala Helena Sýkorová, režie Karel Weinlich. V roce 1996 účinkovali Michal Dlouhý, Magdaléna Chrzová, Alena Vránová a další.
6: Pamperlice! Pohádková hra napsala Helena Sýkorová. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Milek Kořínek. A trápit budeme Filipa Michala Dlouhého, princeznu Jiřinku Magdalénu Chrzovou, královnu Alenu Vránovou, komornou Jakubku Ivetu Duškovou, zahradníka Ondřeje Jiřího Langmajera, dvorní dámu Žbrbláčkovou Věru Kubánkovou, prince Ivana Trojana, dědu Matěje Vlaskyma Jabrockého. My, první pamprlice Silva Sekvencová, druhá pamprlice Barbora Hřánová. Dále potom ruchaře Petra Šplíchala, zvukaře Tomáše Selhofra, techničku Lenku Vintrovou, asistentku Hanu Dudovou.
7: A reži Zéra Karla Weinlicha.
8: Jednou mě u císařského dvora pozvali k slavnostní hostině. Podával se kaviár s křepelčími vajíčky, krocan s tříbarevnou nádivkou a muškátové víno. Císařovna si vzala své perlové korále, zářily jako červánky na obloze.
9: Je císařovna krásná, princezno.
10: Císařovna musí být krásná, i kdyby byla ošklivá, to byste měla vědět, Žbrbláčková.
9: Ano, veličenstvo, povězte nám taky něco o módě, jasnosti, co se teď nosí u dvora.
8: Největší pozornost se věnuje doplňkům, taštičkám, kloboukům, přeskám a paraplíčkům. Těch má císařovna 365.
9: To tam každý den prší?
10: Má jich tolik, protože je císařovna. Nemusí se špacírovat v dešti. Samé hloupé otázky. Poslala jsem princeznu ke dvoru, aby okoukala panovnické způsoby a ne, aby tam počítala paraplata.
9: Zajisté, veličenstvo. Ještě jste nám, princezno Jiřinko, nepověděla, jak se císařovna chová k dvořanstvu.
8: Jako zlatá rybka v jezírku.
9: Oh.
8: Plave si a ostatní krouží kolem. Ale u císařského dvora mi říkali Georgino, maminko královno.
10: Budeme ti říkat zrovna tak. Pamatujte si to, Žbrbláčková. A nalejte princezně čaj.
9: K službám, veličenstvo. Račte taky ochutnat štrůdl jasnosti. Kuchařka si dala záležet.
8: K císařské svačině býval závin s ananasem.
10: S ananasem? Zítra ho náš zahradník musí zasadit. Pokračuj, drahoušku.
8: Císařovna nejvíc ze všeho miluje komplimenty. Jednou po domácím koncertě jsem se osmělila a řekla jsem jí, že zpívá jako sedmihlásek a její milost mě za to obdarovala kloboukem s rajčími pery.
10: To bylo z tebe chytré, Georgino. Ale sedmihláska jsem nikdy zpívat neslyšela.
9: Asi zpívá krásně, když to umí jako císařovna.
8: Komplimenty se říkají, aby se líbily, nemusí být pravdivé. Císařovna ječí jako sojka. Sedmihlásek zpívá u nás v lese. Chodívali jsme ho s Filipem poslouchat. Kde je vlastně Filip? Proč mě nepřišel uvítat?
10: Poslala jsem ho se vzkazem do města. S Filipem by ses neměla scházet tak jako dřív.
8: Proč ne? Vždyť je to můj bratránek.
10: Bratránek z třetího kolena. Ve Filipovi není kouska úctivosti. Vždycky si myslí něco docela opačného než já.
8: Ale naučil mě spoustu věcí.
10: Teď už ho nepotřebuješ. Byla jsi u císařského dvora, jsi královská dcera a umíš všechno, i kdybys neuměla nic.
8: A s kým budu chodit na procházky?
10: Postarala jsem se ti o vznešenější společnost. Co nevidět nás poctí návštěvou princ Hyacint. Velký elegán a bohatý kavalír.
8: Ten, že by se obtěžoval k nám?
10: Naše království je pravda malé, ale to neznamená, že nic neznamenáme. Máme tu zlatou rybku, která nám plave v jezírku. Princ ji chce vidět a obdivovat. A to jsi ty, dceruško.

0: Jakubko, konečně tě můžu popadnout do náruče.
1: Pust mě, Ondřeji. Jsi jako hrom do police.
0: Ale Jakubko, tak dlouho jsme se neviděli. Naposled jsem o tebe dostal pusu, když vylezly narcisky. A teď už kvetou jeřiny.
1: No tak.
0: Sluší ti to. Jsi krásná jako orosená kapustička.
1: Za to ty jsi pořád stejný, od hlíny upatlaný zahradník. Celou si mě umazal. Při práci bys měl nosit rukavice.
0: To by se mi nic neurodilo. Se zemí se musíš mazlit. A to by v rukavicích nešlo. Počkej, až ti ukážu zahradu. Všechno se letos daří. Švesky jsou baňaté, hrušky zlátnou a hlávky zelí jsou jako soudky od medu.
1: A co žížaly? Ty jsou jako užovky a krci jako medvědi, ne?
0: Žádný krtek se mi tu neodváží vystrčit nos.
1: Jen se tolik nevytahuj, Ondřeji. Kdybys viděl císařskou zahradu, pečuje o ní nejmíň tucet zahradníků.
0: Jo. A plejou mrkev v bílých rukavičkách.
1: Mrkev tam nepěstujou. Jenom květiny. A ve sklenicích cizokrajné ovoce. Proti císařskému dvoru je náš zámek hotový kurník.
0: Jestli je kurník, tak ty seš v něm nejhezčí slepička. Na, zobni si. Je to největší a nejčervenější jablíčko z naší zahrady. Schovávám ho tu pro tebe. A když večer přijdeš za mnou posedět, dostaneš nejsladší hrušku.
1: Večer musím opravit princezně Georgíně šaty.
0: Komu?
1: Její jasnosti princezně Georgíně, slyšel si dobře. Já se teď taky jmenuji jinak. Jacqueline.
0: Jakubka je hezčí.
1: Ale Jacqueline je vybranější. Tomu ty nerozumíš. Jseš jen obyčejný troubelín z přikrčeného království.
0: Kapusta taky zůstane kapustou, i kdyby si uvázala mašly.
1: Sně si to jablíčko sám. Na císařském dvoře jsem jedla lepší. Granátová. Salát.

0: Zdravím tě, Ondřej. Nemáš při ruce kousek provázku? Potřeboval bych zavázat puget.
1: Nemám. Zase si mi ho trhal všechny jiřiny.
0: Stejně by ti odkvetli. Tak co, už přijeli?
1: Přijeli.
0: A jak vypadá?
1: To myslíš jako Georgínu? Nebo Jacquelínu?
0: Nerozumím.
1: Nic si z toho nedělej, kamaráde, já taky ne. Jsem jen obyčejný troubelín z přikrčeného království. Ale jestli myslíš princeznu, tak to vypadá na paráděně.
0: Něco ti přelítlo přes nos.
1: Jo, trochu mě po něm pošimrala jedna pávice.
0: Přece jen máš ten provázek, čouhá ti z kapsy.
1: Je tvůj. Filipe, ty znáš spoustu věcí. Nevíš náhodou, kde bych sehnal granátová jablka?
0: To by ses musel vypravit do krajů, kde slunce pálí jako rozžavená pec. Prý tam roste ovoce plné červených jadýrek, jako granáty. Jenže kyselých jako zrnka rybízu.
1: Tak to je daleko. Na takový výlet bych potřeboval 7mílové boty, abych to stihl, než opadá listí.
0: Radši očeš ty naše. Tady slunce nepálí, jenom hřeje. Ale jablíčka maluje barvou medu a růží. Když se do nich zakousnu, něco mě uvnitř pohladí. Jako když se na mě usměje jiřinka.
1: No.
0: Budeš jí muset donést tenhle puget, Ondřej.
1: No proč jí ho nedáš sám?
0: Teta. Královna mě přísně nakázala, abych se princezně vyhýbal oklikou.

0: Sluší vám to, jasnosti? Až vás uvidí princ Jacin, zatočí se mu hlava. Budete jako obláček.
1: Oh, obláček v krajkách, které uštrikovala tetka Žbrbláčková.
0: To princ nepozná.
1: Snad. Ale jakoby těm šatům něco chybělo. Co myslíš, Žakelíno?
0: Rubínové korále?
1: Takové nemám.
0: Třeba je přiveze princ jako zásnubní dárek.
1: Ještě se nechci vdávat. Leda, že by měl princ hezké oči, jako má Filip.
0: Jenže od pana Filipa dostanete vaší jasnosti leda obyčejnou kytku. Je, tady je, málem jsem na ní zapomněla.
1: Jiřiny. A fuguje tu je dopis. Poslouchej, Žakelíno. Otakárci, co se slétají u motýlového jalovce, si stěžují, že už tě dlouho neviděli. Já taky. Čekám tam zítra odpoledne. Filip. To je ale troufalost. Dovolí si mě pozvat na schůzku? No, ten se načeká. Myslíš, že bych si měla vzít ten klobouk od císařovny?
0: To ne, princezno. Ke krajkovým šatům se nehodí.
1: Ale ne teď. Až půjdu za Filipem k motýlovému jalovci.
2: Přece jen si přišla.
3: Čekáš dlouho, viď?
2: No, zatím jsem si tu povídal s veverčí princeznou.
1: Žádnou veverku nevidím.
2: No vidíš, utekla. Asi se tě lekla.
3: A jak se pozná veverčí princezna?
2: Je taky krásná, ale nenosí ošklivé klobouky. Smím tě ho sundat, Jiřinko.
3: Smíš?
2: Teď tě konečně vidím do očí. Jsou jako kapky večernice, máš je pořád nejhezčí v přikrčeném království. Moc jsme se na tebe těšili, já i tamhle starý jalovec.
1: Musím se hned vrátit. Přišla jsem ti jen povědět, že už nikdy nepřijdu.
2: Nikdy. No, to je dlouhá doba. Zatím odkvetou ocůny, co jsem ti chtěl ukázat. Ostružili nám se zubou ptáci a hříbky zalezou do mechu.
1: Teď už se pro mne nehodí, abych se toulala po lese. Zapomínáš, že jsem princezna. Přijede za mnou princ ze sousedního království. Vlastně už je na cestě. Budu se mu muset věnovat.
2: Přeju tomu princi vznešenému, abys ho přišla uvítat v téhle maškarádě s rajčími pery. No jo? Ale možná, že se lekne a uteče stejně jako veverk.
1: Co máš pořád proti mému klobouku? Je to dárek od samotné císařovny. Paní Máti má pravdu, si neotesanec a nezdvořák.
2: Možná, ale rozhodně nejsem kazisvět. Proč si rozkopla tu muchu Můrku? Nemohla si nechat na pokoji.
1: O jednu jedovatou houbu míň, to je toho.
2: Patří k lesu, krášlýho a zdobí. Stejně jako ten pěkný střevíc tvou vzteklou nožku.
1: Nikdo mi nebude přikazovat, co mám nebo nemám dělat. Je to můj les. A když se mi zlíbí, dám ho pokácet i s tím hloupým jalovcem. A ty muchomůrky, co pod ním vyrostly, taky rozkopu. A na truc a hned. Co to bylo?
2: Nevím. Ale stala se podivná věc. Na hlavě ti vyrostla muchomůrka.
1: To už je sedma.
0: Prapodivná muchomůrka jde uříznout jako každá jiná houba, ale než se stačím otočit, tak zase naroste. V tom budou nějaké čáry máry jasnosti.
4: Možná, že by pomohlo, kdyby princezna rozkousala stroužek česneku. Česnek odjavlíva zahání čarodějné síly.
1: Ne.
0: To by pak princezna nelibě vonila.
5: Nechte si ty rozumy, Žbrbláčková, a ty muchomůrky odneste, ať je kuchařka hodí do jámy.
4: K službám, veličenstvo. Je tu pan komorník.
6: Veličenstvo? Dovoluji si ohlásit, že pan Filip ve svém pokoji není.
7: Tak ho hledejte, po zahradě, v lese, všude. A ať vám to netrvá věčnost, komorníku.
6: Ano, strpeníčko, hned to bude.
5: Na všelijaké kulišárny, toho už je. Na patálii drobí nám.

0: slavnostní fanfáry.
1: Vy jste se snad pominul. Ještě budeme Synovci vyhrávat.
0: Pan Filip se dosud nenalezl. Prosím, dovoluji si ohlásit, že přijela návštěva. Vznešený princ Hyacint.
2: No to nám scházelo. Uveďte ho do salonu, komorníku. Přijdeme ho co nejdříve uvítat.
0: Jak si přejete milosti?
2: A ty si obleč parádní šaty a koukej udělat na prince dojem.
3: S mochomůrkou na hlavě.
2: Zakryješ si ji závojíčkem nebo nějakou stužkou. Žakelina už něco vymyslí, jenom si pospěš.
4: Já bych to nechala tak jasnosti, ta mochomůrka vám jde k pleti, můžeme ji vydávat za nejnovější kloboukovou módu.

0: Nikdy jsem neslyšel, že by muchomůrka vyrostla ve vlasech. Tak mě napadlo, že tajemství lesa zná nejlíp bylinkář děda Matěj. Že o tom budeš vidět víc.
1: To tě napadlo správně, hochu. Nikdy nekopej do muchomůrek. Můžou to být pamprlice. Jestli to princezna udělala, probudila je a zavěsili se jí na paty.
0: Pamprlice? Nějaká strašidla?
1: Kdyby to aspoň byla poctivá strašidla. No takový hejkal si sem tam hejkne, rusalky trlují u jezera a Hasterman si rochní v tůni. Člověk s nimi aspoň ví, na čem je, ale pamprlice jsou zlomyslná, ta branka. Poštvat je na sebe vyjde na stejnou, jako zapíchnout nos do vosího hnízda.
0: Ty už si je někdy viděl?
1: To se ví. Před chvíli mi do chalupy vlezli komínem, vylízali med a prohrabali všecky šuplíky. No, ale k něčemu to dobré bylo. Vidíš tu kuličku?
0: Co je to?
1: To je pamprlík. Pamprlice je nosí na širokých chloboucích. Náramná vzácnost, hodíš ho na zem, ono to zaprská a pak se ti splní každičké přání. A jak se tu hrabali, jedné z nich spadl kouzelný pamprlík z klobouku. No a teď je můj.
0: Když je to tak, jak říkáš, mohli by Jiřince vyvést nepěkné věci.
1: Dáme se překvapit, ne?
0: Mám o ní strach. Kde bych pamprlice našel, dědo?
1: Radši je nehledej. Ta zámecká slečna ti za to nestojí. Má červivou dušičku.
0: Křivdíš jí. Není zlá, jenom je trochu namyšlená.
1: Nechceš se napít dobrého čaje. Bystří rozum a zahání marné sny. Přidám do něho i krapet holubího vrkání a tvrdě se po něm spí.
0: Nechci. Radši si nechám ty marné sny.
1: Když nechceš, vem si aspoň ten pamprlík. Za ty krásné hřiby, co jsi mi po lese nazbíral, třeba se ti bude hodit.

0: Vaše návštěva nás velmi těší, princi. Je to pro naše malé království velká čest.
1: Potěšení je na mé straně, madam. Malým královstvím dávám přednost. Člověk se při cestování tolik neunaví, i když já cestuji rád. Vyhovuje to mým zálibám v cizokrajnostech. Kromě toho jsem vášnivým sběratelem. Sbírám líbezné princezny. Už jich mám doma 35.
0: 35?
1: Visí v mé obrazárně ve zlatých rámech. S tou nejkrásnější se jednou ožením. Doufám, veličenstvo, že i vaše dcera mi věnuje svůj portrét. Ale kde vlastně je nejjasnější slečna?
0: Právě přichází. Má dcera, princezna Georgina jasnosti.
2: Klaním se. Princi?
1: Dovolte, abych si vás prohlédl zblízka, slečno princezno. O, neobvyklé. O, úchvatné. O, okouzlující. Každá princezna, kterou jsem poznal,

0: měla na hlavě obyčejný diadém, zatímco vy jste zvolila jedinečnou ozdobu, mochomůrka ve vlasech, jako byste vytušila, že jsem zaníceným obdivovatelem přírody. Veličenstvo, vaše dcera se bude v mé obrazárně výjímat jako hyacinta mezi kopřivami.
1: Jste velký lichotník, princi.
0: Ne, jenom oceňuji váš důvtip a vaši krásu. Když se na vás zadívám, slečno, mám pocit, že se nacházím v lese. Ze všeho nejraději si totiž kochám přírodou. Taky tak zbožňujete přírodu.
2: Má dcera by se kochala od rána do večera.
0: Doufám, že mi dovolíte, abych vás zítra vyprovodil na procházku spolu s panem Tulipánem. To je můj dárek pro vás. Zde v tomto košíčku.
1: Pejsek. Hezký.
2: Rostomilý.
0: A ze vzácného chovu. Když jsem pro vás vybíral dárek, zavrhl jsem všechny ty nudné brilianty, rubíny i zlato. Řekl jsem si, že s tulipánem si užijete mnohem víc legrace.
1: Jistě, potěšil jste mě, princi. Pojď ke mně, tulipánku, pochovám si tě. No tohle, vemte si toho psa žbrbláčková.
2: Co se stalo, že Žehoržíno?
1: Tulipán mi udělal na šatech loučečku.
0: Ňo, je velmi přítulný. Asi se do vás zamiloval, princezno.
1: A přitom mi zničil toalet.
0: No, patrně si ji spletl s krajkovým polštářkem. Byl na něm zvyklý odpočívat.
2: Vždyť se tolik nestalo. Princezna se dojde převléknout a vám jasnosti ukážeme zatím naše komnaty. Večer si vás dovolím pozvat na slavnostní hostinu. Nestojte jako sloup, žbrbláčková. A jděte se hnat krajkový polštář pro tulipána.

0: Takže si musím obléct ty staré šaty.
1: To nevadí, jasnosti. Stejně se princ kouká jen po mochomůrce.
0: Vstupte.
2: Nerad tě vyrušuju, Jiřinko, ale přišel jsem ti povědět, že se ze mě stal mocný kouzelník. Tu tvrdohlavou muchomůrku ti odčaruju, než stačíš mrknout. Touhle kuličkou prásknu o zem a můžeš se podívat do zrcadla.
1: Jasnosti? On bude asi doopravdy kouzelník.
0: Muchomůrka je pryč.
2: No, vidíš?
0: Co vidím? Tak to ti pěkně děkuju.
2: Ty nemáš radost?
0: Mám vztek. Žádné princezně na světě nevyrostla na vlasech mochomůrka. Jenom o mě jediné a teď nemám nic.
2: Ty jsi princezna plná překvapení.
0: A jestli mi chceš udělat opravdovou radost, hned mi je vrať.
2: To neumím. Tak mocný čaroděj zas nejsem.
0: Tolik mi slušelo. Jak to teď vysvětlím princi?
2: Řekneš mu, že jí snědli červíci.
0: Neposmívej se. Co jsem přijela, nic jiného neděláš, než mě dopaluješ. Přihrneš se sem jako splašená voda a připravíš mě o takovou vzácnost.
2: Jiřinko, já tě přišel varovat. Pronásledují tě pamprlice.
0: Nevymýšlej si.
2: To oni ti přičarovali muchomůrku. Jsou to pomstychtivá strašidla a mohli by ti vyvést něco moc zlého. Nesmíš teď chodit do lesa ani do zahrady.
0: Co smím nebo ne, to nech laskavě na mě. A víš co, Filipe? Jdi si radši povídat s Veverčí princeznou.
3: Hromsec mazec, co děláte v mém altánu? A kdo vám dovolil krást jablka?
4: Ten hromotluk nám sebral klobouky.
5: Hromsec mazec, dáš sem?
3: Nedám. Na zlodějíčky musí být přísnost.
5: Jestli nám je hned nevrátíš, proměníme tě v tesaříka.
4: Taky z tebe může být Brundibár.
3: Bu, to jsem se lék. Radši v Brundibára. Tomu jsem vždycky záviděl, jak se lítá z kytky na kytku. Že vy budete od komediantů?
4: Ne. My jsme pamprlice.
3: Spíš vsteklice, ne? Kudy jste sem vlezli?
0: Poručili jsme bráně a ona se otevřela.
4: Taky jsme slyšeli, že umíš vypěstovat nejlepší jablíčka na světě. Chtěli jsme je ochutnat.
3: A kdo pak vám to řekl?
0: Mravenci, vosy, mouchy a bodlináči.
3: Vy jste mi pěkně vykutálené střapatice. A pochutnali jste si?
4: Máš je šťavnatá, jako vraní krákání.
3: Kdybyste za mnou přišli a poprosili, mohli jste dostat jablíčka bez hromobití. To se nedělá, potají musit spát kapsy.
0: My už to neuděláme.
5: A když nám vrátíš klobouky, splníme ti všechno, co si budeš přát.
3: Já žádné přání nemám. Akorát jedno tajné a to vy stejně splnit nemůžete. Vemte si ty klobouky. No, co by mi byly? Hleda na strašák a do zelí.
4: Tady máš za ně pamprlíka. Praštíš s ním o zem a tajné přání se ti vyplní.
5: A my ti jdeme otrhat blůmy.
3: Opovažte se! Jsou pryč. To se mi snad jenom zdálo.
6: Ondřeji.
3: No, Jakubko, myslel jsem, že už sem vůbec netrefíš.
6: Nemám čas pobíhat venku, jdu ti jen vyřídit příkaz její jasnosti. V sobotu bude ples a potřebujeme květiny.
3: Natrhám. Ještě mám na záhonech astry, růže a mečíky.
6: Samé hloupé kytky. Princezna by chtěla orchideje.
3: A mohla bys mi prozradit, proč je orchidej chytřejší než astra?
6: Protože má šikovnějšího zahradníka. Na císařském dvoře jich dokázali vypěstovat plné skleníky.
3: Ve skleníku mám salát a okurky. Nemůžu sloužit.
6: To není všechno. Princezna ti ještě vzkazuje, abys nazbíral plný šálek sedmidečných sluníček, navlíkneme je na niť a její jasnost bude mít slušivé korále. No, nekoukej na mě tak vyjeveně. Její jasnost se chce zalíbit princi. On je velkým milovníkem přírody.
3: Zasloužila by si přehnout přes koleno. A princezna taky.
6: Ondřeji.
3: Měla by se stydět, Jakubko. Co kdyby chtěl někdo napíchat jehlu do tebe?
6: Vždyť jde jen o pár berušek.
7: Jsou živé zrovna tak jako ty. A zrovna tak se těší ze světa. V mé zahradě nikdo sedmitečkám ubližovat nebude. I kdyby se opovážil, urazím mu ruku.
6: Aby tě tyhle řeči nemrzely, Ondřeji.
7: Mrzí mě něco jiného. Vždycky jsem se na tebe díval jako na vymalovanou kraslici. A zatím to byla jen prázdná skořápka.
6: Au!
7: Maš odtud. Nebo tě plácnu mnohem víc.

0: Máte pěknou zahradu, jasnosti, ale být vámi trochu bych to tu zvelebil. Nasázel bych sem rododendrony. Máte ráda rododendrony, slečno?
1: V císařském parku jsem se jim nestačila obdivovat.
0: Až rododendrony rozkvetou, budou se obdivovat vám. Ovšem, bude-li váš zahradník o ně správně pečovat.
1: Náš zahradník stará se jenom o mrkev a petržel.
0: Chyba. Pošlu vám lepšího mistra nad mistry. Promění vám to tu v rajskou zahradu.
1: To by bylo od vás, milé princi.
0: Příroda se musí neustále zušlechťovat a přizpůsobovat k našemu obrazu. Havěť, jako jsou brouci, stonožky, myši a vrabci, do parku nepatří. Neposadíme se?
1: Ano, tenhle koutek mám z celé zahrady nejraději. Jenže tulipánovi se to nelíbí.
0: Ovšem, pan tulipán má rád lavičky natřené na růžovo. A taky se nikdy nemusel dívat na tak ohavnou kózu.
1: Na mou duši, koza, kudy jsem vlezla?
0: Za takovou nedbalost bych nechal svého zahradníka vypráskat ze zámku.
1: Neboj se, tulipánku, já ji zaženu. Paraplátkem ji přeměřím hřbet, že si to bude do smrti pamatovat.
2: Nedělej to!
1: Filipe...
2: Vzpomeň si, co jsem ti říkal o pamprlicích. Chodím za tebou, mám strach, že zas vyvedeš nějakou hloupost.
1: Nikdy jsi o mě strach neměl. Tak s tím nezačínej zrovna dneska.
2: Kozu odvedu sám. Nedovolím, aby si ji ublížila.
1: Moc dobře víš, že se tě o žádné dovolení prosit nemusím.
0: To je váš preceptor jasnosti?
1: Ne, není. Jenom si na něho hraje.
0: V tom případě, vážený pane, bych doporučoval více uctivosti. Patrně jste zapomněl, že princeznám se neporoučí. Princeznám se za všech okolností dává za pravdu. Krom toho je ta kóza černá jako noc a uráží její oči.
2: Princezna se může dívat jenom kóze, postačí, když ji nechá na pokoji.
1: A zrovna ne. Jedeš, ty kozo rohatá!
0: Nikdy bych nevěřil, že obyčejná koza nadělá tolik rámusu. Dobře, že jste ji zahnala, jasnosti?
1: Ne.
0: Říkala jste něco, princezno? Nemohla byste to zopakovat, špatně jsem vám rozuměl.
1: Ne.
2: A pohroma je tu. Princezna nemluví, mečí jako koza.
3: Přestaňte mě už laskavě balamutit, synovče. Takové báchorky si vykládejte leda na slepičím dvoře. Zahlídla si tam nějaká strašidla, že Oržíno?
1: Ne.
2: Princezna je nezahlédla, ani já pamprlice neviděl. Mohly být schované v křoví.
3: Poslyšte, nezahrávejte si se mnou, synovče. Slíbila jsem nebožtíku králi, že tu budete mít domov slib je slib. Ale mohlo by se vám stát, že vám přikážu pokojíček ve vězení. A jestli okamžitě nezbavíte princeznu toho ohavného mekotání, postihujete se tam ještě dnes.
2: Okamžitě to nejde, na tom, co princeznu potrefilo, nemám žádnou vinu. Ale znám kouzlo, které ji vyléčí, jenže pro něj se musím vypravit do lesa.
3: Nevím, jestli vám mám věřit, ale asi nic jiného mi nezbyde. Neraďte se tady zdržovat. A nezapomeňte, co jsem vám řekla.
2: Udělám si uzel na kapesníku.
4: Možná, že by pomohlo, kdyby princezna rozžvejkala čtyřlístek. Když jsem byla malá, přestala jsem si po něm šlapat na jazyk.
3: Nežbrblejte, žbrbláčková. Radši jděte otevřít, to bude prince Hyacint.
2: Smím dál?
3: Zajisté, jasnosti. Pro pána ty radši meč.
0: Nerad vyrušuju veličenstvo, ale tulipánovi se zastesklo po princezně a taky si stěžuje, že nedostal svačinu.
3: To jste celá vyšbrbláčková. Nechápu, na co pořád myslíte. Odneste tulipána do kuchyně, ať mu tam nadrobí buchtu do mléka.
0: Ne, doporučoval bych spíš jatýrka a na zázvoru.
4: K službám, veličenstvo. Jatýrka a pak buchtu.
3: Musíte nás omluvit, jasnosti. Princeznu přepadla náhlá nevolnost a tak je tu všechno vzhůru nohama.
0: Nebuďte smutná, slečno princezno. Máte takovou nenaloženou tvářičku.
1: Ne.
0: Ale, jasnosti, ono vás to mečení nepřešlo. Doufám, že není nakažlivé. Měla byste poslat pro lékaře, madam.
3: Není třeba, zítra s vámi bude princezna zase šefitořit.
0: Škoda, že už nebudu mít to potěšení. Vlastně jsem se přišel rozloučit. Z čista jasna mě totiž posedla cestovatelsko-sbíratelská horečka. V sousedním království přijímají princeznu s fialkovýma očima. Zajisté pochopíte, že by se bez ní má sbírka neobešla. Poručím se vám veličenstvo a vám jasnosti přeju brzké uzdravení.

0: Pán Padlice. A já, pořád, že mi něco chybí k blaženosti.
1: Stejskalo se nám, dědo. Už jsme tě neviděli celou věčnost.
0: Od včerejška.
2: Buď rád, že ti přišla návštěva. Jenom dřepíš v tom svém doškovém hradě a nevytáhneš paty.
1: A strunku má jen brambory. Něco šmakovnějšího by se tu nenašlo.
0: Pro tebe našlo, zlatíčko. Tamhle v hrnku sušené skřivánčí vrzání. K bramborám je to jedna báseň.
2: Zavrzat si můžeš sám. Umíš jenom brouček. Mýval jsi tu dětku křížaly.
0: V tom pytlíku najdeš kozí písk. Budeš po něm ještě jedovatější. A přestaňte mi tu šmejdit, všechno mi přeházíte. Jste horší než zemětřesení.
1: Starouš je dneska nedůtklivý.
0: Dostanete čaj s medem, když si kecnete na lavici u kamen a ani se nehnete.
2: A křížaly.
0: Tady máš čaj a koukej, ať mi nepobrindáš podlahu, pan Padlice.
1: Tak se mi zdá, že nás bylinkář nemá rád.
0: Ale mám jako vosy v rukávu.
2: Tváří se, jako by nás chtěl vyhodit.
1: To bych chtěl, ale netroufne si.
2: A je to dědek štětinatá, jako má. Drž grešle a šetřílek. Nasušil si na zimu plný pytel padančat a nedá a nedá.
0: Dám, holubičky, dám, když mi slíbíte, že hned odfrčíte do lesa.
1: Odfrčíme.
0: Každá dostanete po kornoutku.
2: Tak málo.
0: Měli jste přijít dřív, předběhl vás hejkal.
1: Ten Hašažíra.
0: No ten, on mi tu hejkal tak lítostivě, že jsem to nevydržel a všechny křižaly mu dal. Bude je chroupat až do Vánoc. Kdybyste ho poprosili, možná, že by se s vámi rozdělil.
3: A to on se rozdělí, i když ho nepoprosíme.
0: To je krásné ticho. Co? No jsou fuč. Vylez spod té houně. Filipe.
4: Moc rád. Připadal jsem si na peci jako skrčenec. Pěkné dračice, ještě horší než teta královna.
0: Ale dlouho už mě dopalovat nebudou. Příště jim uvařím uspávadlo. No možná, že jsem ti to neřekl, ale jak jednou pan Prdlice usnou, zase se z nich stanou muchomorky. Tvoj tajbl. Nic mi tak neleze krkem, jako tahle žoužel.
4: Ale podařilo se nám to, dědo Matěj. Vyfouk jsem jim dva pamprlíky. Uloup jsem je z klobouků.
0: Kdyby tě načapali, možná, že bys skončil jako netopír. Stojí ti ta panenka za to?
4: Stojí.
0: Mohl si nechat mekotat.
4: Nemohl. Já jí mám rád. A když mečí, nejradši bych mečel s ní, abychom si konečně rozuměli. A je tak krásná, dědo.
0: A hloupá.
4: Mít někoho rád znamená mít ho rád se vším všudy. S hloupostí i s krásou. No, děkuju ti za pomoc, dědo Matěji.

0: Tady jsi, Jiřinko.
1: Všude tě hledám.
2: Ne.
1: Nebuď smutná, mám pro tebe překvapení. Ale dřív bych tě rád poprosil, abys o něčem přemýšlela. O tom, že ubližovat živým tvorům je hanba. Slíbíš mi to?
2: Ne.
1: Víš co? Řekneš mi to po lidsku. V téhle kulice se skrývá kouzlo, vidíš? Hodím jí na zem a...
2: Udělat ze mě celému světu prosmích umečenou kozu, připravit mě o prince ženicha, tak to ti tentokrát nepro... Vždyť já zase mluvím.
1: To se ví, že mluvíš, ale bylo by lepší, kdybys mečela.
2: To by se ti hodilo. Na císařském dvoře by tě za urážku majestátu šoupli do hladomorny. Škoda, že žádnou nemáme.
1: Můžeš ji nechat pro mě vykopat. A nemrať se na mě. Podívej, něco jsem ti přinesl. Poslední jiřinu, která pro tebe letos vykvetla. No tak, Jiřinko, vem si ji.
2: Neříkej mi Jiřinko. Pro tebe jsem milostivá princezna.
1: Ano.
2: A tu tvou kytici rozdupu na padrť. Nic od tebe nechci, leda, abys mi zmizel z očí.
1: Měla by se ztratit sama. Jestli se po zahradě potulí pamprlice, budeš mečet na novo.
2: Zase mi vyhrožuješ. Tak mi je ukaž ty své pamprlice.
3: A to my se rádi ukážeme.
4: My ti předvedeme, co všechno umíme.
2: Štípa, au!
4: A škrábat.
2: Au!
3: A za vlasy krákat.
2: Au, Filipe!
3: A čarovat.
4: Můžeš si vybrat, kazi světko.
5: Proměníme tě v medvěda a necháme tě stáhnout z kůže.
4: Bude z tebe předlužka u postele.
2: Ne, prosím vás, nechte mě.
4: A nebo frousta a kluci ti utrhnou krovky.
2: Zachraň mě, Filipe.
1: Schovám tě do náruče, Jiřinko.
3: Nějaká vybíravá princezna.
6: Pustřivec, palivec, peprnice, pukavec, prskavec, pamrlice.
1: Jiřinko? Kde jsi? Kam jsi se ztratila?
4: Držíš jí v ruce.
1: V ruce mám jen kytku.
3: Jiřina jako Jiřina.
2: Pane Filipe, to byla hrůza hrůzoucí.
1: Ty jsi to všechno viděla, Jakubko.
2: Stála jsem za křovím. A ještě teď mi z toho běhá mráz po zádech. Takhle už zůstane princezna na pořád.
1: Kdepak, osvobodím ji. Ale tady ne, odneseme ji do zámku.
7: Tak vy tvrdíte, synovče, že tahle Jiřina má být princezna. A přitom máte tu drzost tvářit se jako nevinátko.
1: Proměnili ji pamprlice, brousí pořád kolem zámku.
7: Nečte, jste výlupek všech šedířů a potvukářů. Včera jste mi slíbil, že mou dceru zbavíte mečení a dneska se přihrnete s dalším alotriem. Už vás mám dost. A na rozdíl od vás já své sliby plním. Nechám vás zavřít do sklepa. Stráž!
8: Tady, veličenstvo.
2: Veličenstvo, pan Filip mluví pravdu, já ty čarodějnice viděla. Sesypali se na princeznu jako vosy na koláč a tahle Jiřina není nikdo jiný než její jasnost, ať se třeba propadnu do země. Chudinka.
1: Neplač, Jakubko, já to tak nenechám. Jako vždy mi křivdíte, teto královno, taky mám bez zvyku sliby plnit. Touhle kuličkou proměním kytku v princeznu Jiřinku.
7: Co? Tolikrát už jsem vám skočila na lep. Půjčte mi tu věcičku, nejdřív si ji prohlídnu.
2: Pozor, pane Filipe, kulička sklouzla na koberec a kutálí se pod skříň. Co to děláš, tulipáne, dáš to sem?
9: Co jsi to prove, psisko nešťastné? Tulipán to kouzlo spolkl, pane Filipe.
1: Dneska se mi musela přilepit na paty pořádná smůla. Je mi to líto, toto královno, ale musím se znovu vydat do lesa.
7: Už se neračte namáhat. Kdykoliv jste se začal motat kolem princezny, postihla jí nějaká pohroma. Na další kejkle nejsem zvědavá. Došla mi trpělivost, synovče. Stráž!
8: Službám, veličenstvo.
7: Odveď pana Filipa do sklepa a přivaž ho tam ke kládě.
8: Jak veličenstvo poroučí? Tak, pojď, panáčku.
1: Nedělejte to, královno. Už kvůli Jiřince ne. Musím ji vysvobodit a nikdo jiný to nedokáže.
7: To se teprve uvidí, jestli to nikdo nedokáže.
3: Veličenstvo si hřálo na prsou hada.
7: Tentokrát máte výjimečně pravdu, žbrdláčková. Každou hodinu vyměňte její jasnosti ve váze vodu, ať nám neuvadne.
0: Stávej! Filipe!
1: Usnul jsem. Červotoč mi tu zpíval u kolébavku, jak se sem dostal.
0: Mám klíč, na zimu sem ukládám zelí.
1: Ani nevíš, jak ti blahořečím, kamaráde. Zelným hlávkám to ve sklepení může jít k duhu, ale já jsem chytil rýmu.
0: Přišel bych dřív, ale před sklepem vartoval strážce. Teď utíkal do města s posílkou. Paní královna svolává všechny doktory, aby poradili, co se zakletou princeznou. Než si na tebe vzpomenou, budeš kdo ví kde. Přinesl jsem ti na cestu chleba a klobásu.
1: Jsi hodný, Ondřej, ale nejdřív musím do lesa.
0: Tam tě najdou.
1: Než mě najdou, musím rozmotat jeden propletenec, jestli se mi to vůbec podaří. Už je venku tma?
0: Jak kovranci. Měsíc vůbec nevyšel.
1: To je zlé. Jsem v pěkné brindě, kamaráde. Abys rozuměl, do chaloupky dědy Matěje chodí každý večer pamprlice. Vypadají jako maškary, nosí takové široké klobouky, ale jsou to mocné čarodejnice.
0: Ty já znám. Nedávno jsem je načepal na jabkách.
1: A nic ti neprovedli?
0: Ne. Dali mi něco pro štěstí, takovou kulatou věcičku, někam se mi zastrčil. Hele, tuhle je v kapse od vesty.
1: Ondřej, vždyť to je ono. Kdybys nebyl takový kolohnát, tak bych řekl, že jsi moje dobrá víla. Tohle je kouzelný pamperlík, který ti splní každičké přání.
0: Taky o tom něco brebentili, ale já jim nevěřil.
1: Máme vyhráno. Tímhle kouzlem ještě dnes v noci vysvobodím princeznu.
0: Nevysvobodíš. Já si toho čarovného pamprlíka nechám.
1: Jak to necháš? To nemůžeš. Možná, že je to poslední pamprlík na světě. Možná, že právě teď pamprlice usnuly a už se nikdy neobjeví. Moc ho potřebuju, Ondřej.
0: Já taky. Kvůli Jakubce.
1: Proč kvůli ní? Vždy tě jenom trápí. Říkal jsi mi, že je to haštěřivá káča a že ji pustíš k vodě.
0: Zkoušel jsem to, ale nejde to. Já ji mám rád. Udělal bych pro ní všechno na světě. I hvězdičky z nebe bych ji načesal, kdyby o to stála.
1: Jenom nad tebou ohrnovala nos.
0: Protože jí tou svou nafoukaností nakazila princezna.
1: Jiřinku, nech na pokoj. Padne chudák ve váze a jestli si nepospíším, skončí někde na smetišti. Ty mi ten pamprlík musíš dát.
0: Nedám. Budu si vroucně přát, aby Jakubka byla taková jako dřív.
1: Palice tvrdohlavá. Jakubka tě stejně nechce.
2: Chce, chce. Všude tě hledám, Ondřej, abych ti o tom pověděla. Dej Filipovi to kouzlo, už ho nebudeš potřebovat. A ty hvězdičky půjdu česat s tebou. Smím?

0: Slyšíš mě, Jiřinko? Já vím, že mě slyšíš. Chvíš se. Ale neboj se, všechno zlé rychle zaplašíme. Posledním kouzelným pamperlíkem. Přeju si co nejvroucněji, abych tě zas mohl držet v náručí.
1: Filipe. Byla jsem hloupá. Tak hloupá.
0: Hlavně, že o tom víš.
1: Prosím tě, nehněvej se na mě.
0: Hněvy se nejlíp topí v usmívání. Utopíme je.

0: Naše paní kuchařka ti posílá štrůdl, dědo Matěj.
1: Že paní kuchařce tisíckrát děkuju. Naleju čaj a dáme si do nosu. No a co? Co je nového na zámku?
0: Všechno je v nejlepším pořádku. Jiřinka se na mě usmívá a tak se ta královna usmívá taky. Kapku kyselé, ale dá se to vydržet. Ochutnej, nebo se přiženou pamperlice a nezbyde ti ani drobeček.
1: Nepřiženou. Uvařil jsem jim uspávací bylinky a jsou z nich zase muchomůrky.
0: Já to tušil.
1: Dřepí si v mechu u motýlového jalovce.
0: To je mi líto.
1: Jaké pak líto? Že jsou jenom pro zlost.
0: Ale brání přírodu proti kazisvětům. Škoda, že jich na světě není víc.
1: Dej pokoj. Ať je radši víc slušných lidí.
0: Chtěl jsem jim poděkovat za to, že je teď z Jiřinky princezna pozorná a laskavá.
1: S poděkováním budeš muset počkat, chlapče. Ale kdo ví, možná se dočkáš. Vždycky se najde někdo, kdo si do muchomurky kopne. Možná, že ti nějaký kazisvět pamperlice probudí. Cítíš ten kouř, Filipe? No zbláznila se ta pec.
2: Epu, že nevíš, co je nového? Uletěl ti komín. Sadili jsme se s Meluzínou, kdo do něj foukne víc. A vyhráli jsme to. Nemáš z nás radost, dětku.
1: Netrvalo to dlouho, co? Měli jsme přece jen nejdřív ze všeho sníst ten štrůdl.

0: 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teď zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část devátá. Smlouva s ďáblem, tvrdová výprava na lovkance. Nebo jelena. Malí škůdcové si netroufali muknout. Teď šel z ďábelského záprcka vážně strach. Pořád měl ty širokánské nozdry a větřil jako pes. Čichl si k sudíčkovi a pohrdavě se ušklíbl. Pak popadl jednoho trpajzlíka, zmáčkl ho jako citrón, čichl si a zahodil ho. Ťápotu očichal důkladně. Voněla jehličím a medem, ale k jídlu taky nebyla. Poslední přišla na řadu Vraždožrava. Královská dcerka se roztřásla. Se k ní blížil titěrnými krůčky. Najednou se mu zajiskřilo v očích. Vraždožrava voněla přesně tak, jak potom vždycky toužil. Jako čerstvé mladé masíčko. Málem jako kdyby byla člověk. Začaly se mu zbíhat sliny. Škrtl nechtem, z nechtu mu vyšlehl plamínek a ukázal na Vraždožravu.
2: No ne, řekl zlomyslně. Čichám člověčinu. Že by se vloudila chybička? Že by škůdkyně nebyla škůdkyně, ale obyčejná lidská holka? Ochutnám.
0: Vraždožrava nebyla schopná slova. Sudíček horečně přemýšlel, co teď. Nemůže Vraždožravu sežrat. Škůdce přece nejedí. V tom Ježibej by obrátilo očka v sloup.
2: 1, 2, 3, sestra, bratři, nikdo neví, komu patří. Entendíky, jsou to děti první, druhá, kde je třetí? Entendíky, kliky, béci, bez jednoho jsou dvě.
0: Blábolilo. Jak Ježibaby začnou mluvit v rýmech, končí legrace. Takže jo. Mstižer si stoupnul mezi Vraždožravu a rozpřáhl paže jako strážník na křižovatce.
3: Slíbil jsi mi protekci. To je moje ségra, nech jí být.
0: Škrábl Mstižera do nosu hořícím nechtem. Z kůže vytryskla kapka krve. Zlověsně přivřel oči.
2: No ne, co to tady máme za hrdinu? Jestli to nebude tím, že taky nejseš škůdce, ale lidský skrček.
0: Očichal Mstižera.
2: Jo, už to tak bude. Víš co, skrčku? Nechám žít tu nedomrlou zrsku a ty mi pěkně podepíšeš smlouvu, jo?
3: Jakou smlouvu?
2: Takovou báječnou smlouvu. Přece, že se mnou jdeš do pekla.
3: Děda na mě bude pyšnej. Celý peklo na mě bude pyšný. Najde se tady kus papíru.
0: Na stole se válely tresty, které jim ráno dala Zloberta. Na jednom bylo 37krát napsáno, až budu vládnout, budu škodit svému národu. Víc Mstižer nestihl. Namočil pero do krve, která tekla Mstižerovi po tváři. Něco načmáral a pak mu panovačně podal pero.
3: Podepiš.
0: Nedělej to,
4: varoval sudíček, ale mstižer se zeptal: a neublížíš Segře? Ďáblík zvedl hořící prst na znamení slibu.
3: Hor, ani se nekousnu.
4: Rozhostilo se úplné ticho. Všichni mlčky přihlíželi, jak se mstižer krasopisně podepisuje.
3: Tak, a teď se podepíšu já.
4: Se vítězně rozhlédl a pak hořícím nechtem napsal vedle jména mstižer Krutohlav Zábulází zubí zmrzek Jakmile to dopsal, vyletěl do vzduchu, praštil se hlavou o strop a v bezvědomí padl k zemi.
2: Tak, na matraci s ním, křiklo Ježi Baby. Hněte kostrou, než se probere.
4: Ostatní drapli Ďáblíka za bezvládné nohy a hodili ho na zapomínací matraci.
2: Zdrhej, mstižere, tady nemůžeš zůstat.
4: Mstižer vyděšeně koukal do zdi. Když já nevím jak... To byl vážně problém.
5: Jak?
4: V tom řekla Ťápta.
2: Les mi na záda.
4: Nemyslela to tak, jak se to obvykle říká, jako neotravuj nebo dej mi pokoj, ale doslova...
5: Vlez mi na záda, vylezu s tebou na ořech a hodím tě přes plot, neboj, srabíku to dáš.
4: A co tam budu dělat, kam mám jít? Zaprotestoval bojácně mstižer. Přivezli je sem v temné noci. Nikdo neměl zdání, kde vlastně ta pohoršovna je. Ťápota se krátce zamyslela.
5: Libeň je tímhle směrem. Pořád jdi za západem slunce. Až vyjde měsíc, musíš ho vidět šikmo vpravo. Hluk z dálnice uslyšíš zleva. Když se nebudeš moc zloudat, kránu si u tety škrkavky.
4: Mstižer se naposled rozhlédl. Vraždožrava mu dala pusu. Ježi Baby udělalo malinké pá-pá. Trpajzlíci se seběhli a omluvně mu foukali na okopané kotníky.
6: Tak se nezlob, synku, nezlob se,
4: švitořili.
6: My nevěděli, jak jsi statečnej.
4: Mstižer vylezl Ťápotě na záda jako opičátko a ona se přehoupla přes okenní rám. Dlouhým skokem vletěla do větví ořechu. Za chvilku slyšeli, jak mstižer dopadl za plot a Ťápota se vrátila. Slunko zvolna zapadalo, povede mstižera cestou do Libně.
5: Proč jsi neutekla taky, když to umíš?
4: Zeptal se sudíček Ťápoty. Podívala se na něj jako na pitomce, tedy jako vždycky.
5: To jsem vás tu jako měla nechat, jo?

0: Čtvrt Škudibert bezradně bloumal řídkým lesem. Šeřilo se. Nikdo tady nebyl. Žádní jeleni a kanci, dokonce ani veverky. Cestou viděl jednu chcíplou myšku, ale to by se Zlobertě nelíbilo. Tvrd se bál vrátit se domů. Ale taky se bál nevrátit. Neměl jsem si brát škůdkyni, přemítal. Já jsem obyčejný člověk. Nemůžu jí odporovat, protože by mě zaklela do plácačky na mouchy. Tím mu hrozila často.
1: Jestli mě rozlobíš, udělám z tebe plácačku na mouchy.
0: No, to Tvrda děsilo. Představoval si, jak ho Zloberta bere do ruky, práská jim do zdi a na něj se lepí rozmáznuté mouchy. Ale zas na druhou stranu, utěšoval se celý život, ona je škůdkyně a umí kouzla. Kdybych byl v maléru, tak tě zachrání. Sice to ještě nikdy nenastalo, ale Tvrd doufal, že by mu Zloberta pomohla. Náhle zaslechl v křovinách hluk.
1: Je to kanec?
0: Tvrd se vylekal. Kdo uloví koho?
1: Já kance nebo kanec mě?
0: Hluk se stupňoval. A v tom vylezl z houští ten kluk z pohoršovny.
1: Ten královský zrzoudek. Jak se jmenuje? Mastižroute!
0: Řekl Tvrd překvapeně.
1: Kde se tady bereš? Ty jsi utek?
0: Kluk vypadal polekaněji než on.
1: Já nejsem Mastižrout,
0: odpověděl krotce.
1: Já jsem Pim. No dobře, tak Pim, tak říkej si, jak chceš. Ale jak se ti povedlo zdrhnout?
0: Kluk provinile sklopil hlavu.
1: Já fakt nechtěl utíct. Já chtěl jenom zažít, jaký je to bejt chvilku sám.
0: Bylo to nádherný, ale nějak jsem potom netrefil zpátky. Tvrdovi z toho šla hlava kolem.
1: Utéct Zlobertě, to je teda výkon.
0: Jenže co si mám s tím klukem počít?
1: Přece ho nenechám v noci v lese. Toho mám vrátit do spáru Zlobertě a tomu čertovi, co mi propálil kulich. No jo, ale je to králův syn a jestli se ztratí, Krutohlav mě asi rozčtvrtí.
0: Tvrd si zamnul neholenou bradu.
1: Co ty chceš do pohoršovny?
0: Kam? Vyvalil oči Pim. Snad jste chtěl říct do polepšovny?
1: Ne, pane, nechci do polepšovny. Já chci zpátky domů. Prosím vás, pane, nedávejte mě do polepšovny.
0: Díval se prosebně a mile.
1: Jeden by ani neřekl, že je to škůdce,
0: myslel si udiveně Tvrd.
1: Třeba z něj vyroste ještě horší tyran, než je jeho táta. A z té jeho pěkné sestřičky bude kyselá megera jako Zloberta. Ale teď jsou to přece ještě děcka.
0: A Tvrd udělal to nejsamostatnější rozhodnutí za posledních 30 let.
1: Víš co? Pojď se mnou, já to nikomu nepovím. Přespíš ve sklepě, já tam mám svý doupě. Ani Zloberta tě nenajde. Zítra půjdu za tvým tátou a řeknu mu, že seš marodnej a že seš, jak se to říká, když někdo chodí a přitom spí.
0: Tvrd zavřel oči, natáhl před sebe paže a pomalu se šinul vpřed.
1: Co, jako že jsem náměsíčnej? Ale já jsem se ztratil v poledne. Aha, tak si náslunečnej. Ve dne náslunečnej, v noci náměsíčnej, prostě najednou seš mimo a za nic nemůžeš. Utekl jsi proti svý vůli, i když se ti u nás moc líbilo, viď? Pak ses probral a vrátil ses, ale ať tě táta radši vezme domů.
0: Tvrd se nestačil divit, jak je rafinovaný. V duchu sám sobě tleskal ve stoje.
1: Vy jste tak hodnej, pane, rozzářil se kluk. A chytrej, vy jste nejhodnější a nejchytřejší pán, jakýho jsem poznal. Teda když nepočítám svýho tátu, ale hned druhej jste vy.
0: Tvrdovi to udělalo strašně dobře. Tohle mu ještě nikdo neřekl. Vyrazili k pohoršovně, cestou se stavili ve večerce a Tvrd za své kapesné koupil čokoládu a pecen čerstvého chleba a krásnou červenou papriku a láhev malinovky. A oba střídavě jedli a pili, podávali si chleba a láhev a pomaloučku šli prázdnou silničkou. Pim se zeptal, jestli si může zaspívat do kroku a jestli si Tvrd nechce zaspívat s ním. Tvrd žádnou písničku neznal, tak zpíval jen Pim a Tvrd k tomu dělal takové opatrné brum. Písnička zněla asi takhle. Pim. Co dělá hrdlička? Vrká. Co dělá krkavec? Krka. A co dělá mrkev? Mrká. Tvrd. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Krásně se při ní šlapalo do rytmu. Tvrd si ani nevzpomínal, kdy mu bylo tak prima. Už v úplné tmě došli do Hromobřesků.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina.

mi poslední šanci dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

0: Rádio Junior.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

babka. Její žabí pramáma. Její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko. Neskákej tak vysoko. Spadneš jako tůčko. Chováš se moc divoko.

se, radši hezky při zemi, radši hezky při zemi.

vážené publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané lhotě.

0: Kví.
1: Mé a mé.
0: To je přece věda. Je.

0: stejná policie.
1: Alpha One.
2: A nebo agent, co nás vystopuje.
3: A nebo UFO z galaxie.

včas. Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když víš,

0: taky vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádné...

vojáci, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.